Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte předposlední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. V 70. letech Karel Gott obdivoval britského zpěváka Tonyho Christieho a obohatil svůj tuzemský a německý repertoár několika jeho písněmi. Největším hitem Tonyho Christieho se v roce 1971 stala píseň Is This The Way To Amarillo. Karel se rozhodl jí naspívat s českým textem Zdeňka Rytíře Kvítek Mandragory, který mu ovšem zapomněl říct, že jeho text už naspívala Helena Vondráčková. Ta si totiž na suprafonu stihla dřív než Karel zajistit subnakladatelská práva k této písni. Navzdory tomu Karel zpíval Kvítek Mandragory na koncertech a uvedl ho v roce 1972 i ve svém minirecitálu v televizním pořadu Televarieté. Kvítek Mandragory se nakonec jmenoval i muzikál složený z písní Heleny Vondráčkové, který se dočkal své premiéry v pražském divadle Broadway v roce 2019.

Někdy v roce 2011 se Karel Gott vrátil z účinkování v jedné německé televizní show a hned po návratu mu volal do Pardubic. Pln nadšení mi řekl: Honzo, zapamatuj si název Il Volo. To je trio mladých italských tenoristů, kteří úžasně zpívají písničku Il Mondo. Věř mi, že o nich ještě hodně uslyšíme. Hned mi to docvaklo. Písničku Il Mondo s českým textem Jiřího Štajdla v máji naspíval Karel Gott už v roce 1966. Původně to byl velký hit italského zpěváka Jimmyho Fontány, kterému tuhle písničku zaranžoval sám Ennio Morricone a Fontána s ní dobil nejen kontinentální hit parády, ale i žebříčky v Latinské Americe. Hned jsem se začal zajímat, kde se chlapecké italské trio Il Volo vzalo. A dočetl jsem se, že tři teenageři soutěžili v roce 2009 v jedné italské televizní show, která se natáčela v italském Sanremo. A právě tam dostal režisér a autor této show Roberto Cenci doslova geniální nápad a hned ho taky uskutečnil. Spojil tři mladičké italské tenoristy Gianluca Ginoblého, Piera Baroneho a Ignácia Boscheta v trio a chtěl, aby se kluci stali pokračovateli v 80. a 90. letech po celém světě nesmírně populárního tria Tři tenoři. Tvořili ho tenkrát Luciano Pavarotti, Placido Domingo a José Carreras. Kluci z tria Il Volo zpočátku zpívali popové písně, aby se k opeře nakonec přece jen dostali. Před 10 lety natočilo Il Volo album Note Magica, které bylo poctou třem tenorům a jeho nahrávání se jako zpěvák a dirigent zúčastnil sám Placido Domingo. My si teď ale poslechneme úplně první hit tria Il Volo, kterým se stala písnička Il Mondo.

Tak jak se vám italské nadžánrové trio Il Volo líbilo? Předpokládám, že jste se stali jeho fanoušky jako já. A pro úplnost dodávám, že Il Volo bude koncertovat v pražské O2 aréně už 18. října příštího roku. Už po čtvrté přiveze do Prahy kouzlo Itálie, sílu tří hlasů a výjimečný hudební zážitek, který spojuje klasiku s moderním citem. Il Volo nabídne průře svým repertoárem od klasických árií po filmové melodie. A já vám teď budu vyprávět o britském zpěvákovi Cliffovi Richardovi, nositeli řádu britského impéria, který byl v roce 1995 povýšen královnou Alžbětou II. Do rytířského stavu. Asi největším hitem Cliffa Richarda je popová píseň We Don't Talk Anymore, kterou si teď ale poslechneme v interpretaci Karla Gotta. Textař Eda Kretschmar svůj text nazval To jsou fá.

Jednou z nejkrásnějších písní, kterou kdy naspíval Peter Pan britské populární hudby Cliff Richard, je rozhodně poproková balada Miss Unites z roku 1975. Poprvé vyšla na Richardově singlu, který měl entablovat Elvise z Albionu jako rockového zpěváka. O tom, jak se tahle písnička vryla nejen do srdce jejího interpreta, ale i do srdcí jeho fanoušků doslova po celém světě, svědčí fakt, že ji Cliff Richard v průběhu následujících let naspíval ještě několikrát. Písničku Miss Unites do svého repertoáru přijali Art Garfunkel, Demis Russo, Rick Springfield, Johnny Logan se sborem Elvise Presleyho The Jordanas, Pavel Vítek a Karel Gott. Největší úspěch s touto písní měla irská chlapecká formace Westlife, která ji nahrála v roce 2002. Píseň Miss Unites vám teď ale zaspívá její původní interpret Cliff Richard. I've had many times.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V našem pravidelném každotýdenním setkávání jsem vám už vyprávěl, že mě vždy zajímaly a zajímají crossoverové projekty, ve kterých se spojí operní pěvci s popovými zpěváky. Je to přínosné pro samotné zpěváky a pro publikum je to víc než zajímavé. Ne vždycky se to samozřejmě povede. V roce 1998 se na novém albu Cliffa Richarda Real As I Wanna Be objevil jeho duet se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Od prvního momentu, kdy jsem tuhle píseň poprvé slyšel, ji miluji. Věřím, že půjdete v mých stopách. Pamětníci si možná vzpomenou, že Karel Gott v roce 2000 uvedl s Láďou Křížkem tento duet na vánočním turné pod názvem Žít svá léta. Škoda, že ho tenkrát nenatočili. Duet Vita Mia vám teď zaspívá Cliff Richard se skvělým italským operním tenoristou Vincenzem Lascolou. Máte se na to těšit.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, aneb nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď vám budu vyprávět o americkém skladateli, textaři a zpěvákovi Neilu Diamondovi. Ač vám jeho jméno asi nic neřekne, jeho písničky znáte určitě. Traduje se, že Neil Diamond, píseň opěvující sladkou Karolínu, napsal v roce 1969 za jednu jedinou hodinu v jednom memfiském hotelu, okouzlen půvabem dcery amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, když uviděl její fotografii na titulní stránce amerického časopisu Life. Písničku Sweet Caroline naspíval v roce 1998 na své album Roky mého mládí Karel Gott pod názvem Vstříc náhodám.

Na koncertě Neila Diamonda v mnichovské olympijské hale jsem byl před 12 lety s mým přítelem Lukášem. Strašně jsme se na koncert těšili. A to se mě velmi, velmi nevyplatilo. Před koncem první půlky koncertu se mi začalo dělat děsně blbě. Udeřila strašná deprese, se kterou se dlouhodobě léčím. Kdybych byl na koncertě sám, zvedl bych se a šel si lehnout. To jsem ale Lukášovi nemohl udělat a do konce koncertu jsem trpěl jako zvíře. Ale zpátky k Neilovi Diamondovi. Podle amerického hudebního časopisu Billboard je Neil Diamond po Barbře Streisandové a Eltonovi Johnovi třetím nejúspěšnějším interpretem americké pop music pro dospělé. Ve svých písních se už od začátku jeho kariéry dařilo Neilovi Diamondovi spojit prvky rocku, folku, country, popu a latin music a díky svému vyhraněnému rukopisu a sugestivnímu vznešenému projevu stanul na čele americké hudby středního proudu. Jedním z jeho velkých hitů se v roce 1972 stala píseň Song Sung Blue, kterou u nás Karel Gott naspíval s českým textem.

Už od roku 1968 se o Neila Diamonda zajímal Hollywood a filmové studio Universal mu dokonce nabídlo smlouvu na natočení 5 filmů. Plachý a nesmělý Neil Diamond ale veškeré filmové nabídky dlouho odmítal. Zlom nastal až v roce 1980, kdy se Neil Diamond objevil po boku britské herecké legendy Laurence Oliviera v remakeu prvního zvukového filmu Jazzový zpěvák z roku 1927 s Alem Jolsonem v hlavní roli. Za roli syna židovského kantora, který se snaží uspět ve světě hudby, byl Neil Diamond nominován nejen na Zlatý glóbus, ale stal se i prvním držitelem anticeny Recy pro nejhoršího herce roku. Filmový remake Jazzový zpěvák prostě propadnul na celé čáře. Co z něho zůstalo a co prověřil čas, jsou písničky, které do něho napsali Neil Diamond a francouzský chansonnier Gilbert Beco. Tady je jedna z nich nazvaná Love on the Rocks. A já pro úplnost dodávám, že ji u nás krásně naspívala Jitka Zelenková s textem Edvarda Pergnera Tvoje dobrý trop.

V roce 1976 vydal Neil Diamond album Beautiful Noise, které je dodnes považováno za jeho nejlepší. Karla Gotta na něm okamžitě zaujala titulní píseň a dřív než u nás vyšla na albu Karel Gott 78 s českým textem Zdeňka Borovce Nádherný chor, už ji měl ve svém německém repertoáru a bodoval s ní v nejrůznějších hitparádách v německy mluvících zemích. Před třemi lety jsme s Lukášem viděli na New Yorkské Broadway nádherný muzikál Beautiful Noise, složený z největších hitů Neila Diamonda. Thank you.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Vlasteneckých písní jsme si užili až. Ať už to byly písně o lásce k vlasti, nebo písně o budování lepších zítřků. Vlastenecké písně mají ale i ve Spojených státech amerických. Neil Diamond s modrookým Frankiem, jak se Sinatrovi často přezdívalo, naspíval v roce 1994 duet The House I Live In, That's America to Me, dům, ve kterém žiji, to je pro mě Amerika. Frank Sinatra ji solově naspíval už v roce 1945 do stejnojmenného 10-minutového filmu. Film získal o rok později čestného Oscara a Zlatý globus a Sinatra ji pravidelně uváděl na svých koncertech. Nikdy prý ale nezněla tak dojímavě, naléhavě a s takovým přesahem, jako když ji naspívali v roce 1994 v duetu Frank Sinatra a Neil Diamond.

0: to me.
1: The place I work in, the worker by my side.

80. letech bylo u nás nesmírně populární manželské duo Albano Carisi a Romina Power. Romina byla dcerou amerického filmového herce Tyrona Powera a s Albánem Carisim se poznali už v roce 1967. V roce 1970 se vzali, aby o 5 let později vydali první společné album. Rok 1982 se stal vůbec nejúspěšnějším rokem jejich pěvecké kariéry. V Itálii měli v tomto roce hned 4 písně v tamní hitparádě a s písní Felicita obsadili 2. místo na Sanremském festivalu. Když v roce 1994 zmizela v New Orleansu jejich dcera Ilenia, manželský pár Romina Power a Albano Carisi zrušil všechny své koncertní aktivity a veškerý čas, peníze a úsilí věnoval hledání zmizelé dcery, která v Americe přerušila studia a rozhodla se procestovat svět. Ale jejich pátrání, stejně jako pátrání policie, nepřineslo žádný výsledek. Spekulovalo se o tom, že 23-letá Ilenia spáchala sebevraždu skokem do řeky Mississippi. Albánovo manželství s Rominou Power skončilo v roce 1999 v troskách a na jeho rozpadu se podle vyjádření manželského páru nejvíce podepsalo právě zmizení jejich nejstaršího dítěte. V roce 2013 ale se někdejší manželé dali profesně znovu dohromady a začali znovu koncertovat. Albano v roce 2017 přiznal, že to byl právě zpěv a koncerty po celém světě, které mu pomohly vyrovnat se se zmizením jejich nejstaršího dítěte. Takhle na koncertech zpíval árii prince Kalafa Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot.

S Albánem Karisim jsem se sešel jen jednou a nemám na to vůbec hezké vzpomínky. V roce 1998 byl Albáno hostem dvou vánočních koncertů Karla Gotta v pražské Lucerně a ke Karlovi, který byl tenkrát značně hlasově indisponován, se nechoval vůbec kolegiálně. Nikdo z nás netušil, jak komplikovaná povaha se v tomhle horkokrevném Italovi nevelkého vzrůstu skrývá. Když Karel a Albáno dospívali slavnou italskou píseň Santa Lucia, Albáno se bez předchozí domluvy rozběhl a z jeviště skočil na parket Lucerny a chtěl po Karlovi, aby to po něm zopakoval. To indisponovaný Karel ještě zvládl. Albáno se pak na parketu znovu rozeběhl a bez problému na jeviště Lucerny vyskočil zpátky. To už Karel nezvládnul a tomu, aby se na jeviště Lucerny vrátil, mu museli přistavět židli. Trapas jako hrom. Takovéhle věci si kolegové prostě nedělají. Albáno Karisi tenkrát slavil comeback se svými Merzemi skladeb klasiků a takhle tenkrát nahrál Čajkovského klavírní koncert bémol. A právě touhle nahrávkou se s vámi pro dnešek rozloučím. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je to hrůzdu?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyle, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
6: Já to naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
0: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě i jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ona dělal, a ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu,
0: ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to moc
0: ale
1: ne,
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malináku vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače v našem archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, mm-hmm. jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to nevočůráš.
0: Takže zóna ve Stardance
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, nemůžu ani. Dobře. Nemůžu, to já bych, ne, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplnej, hluboké brázdy.
0: Takže tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění povínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, tak jako, tak to jsme chtěli jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je
1: spíš jako
0: taneční.
1: Už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík, hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela. No jasně. A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano, hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Töpfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Zdravím Dobré.
2: Vás. Ano.
4: Děkuju.
3: Karel z Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Naschle.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, zapsáno. Máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové. Zdravím
4: vás, ale Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, vaše A, díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady dobrý Anna den. Písek, zdravím vás na oba dobrý dva den, a prosila den. Bych pokračování.
4: No tak vidíte
2: Máme
4: to.
2: Ano, díky.
4: Vašek jde.
2: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde ano, a někteří ano. Ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No děkujeme tak,
2: děkujeme. Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme pěkně, děkujeme. Naslyšenou.
4: Na kávu.
2: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je ano. Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, z moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. To vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky mín, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se, prosím tě, vláda vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: tam?
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobře. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si tak a teď přijde.

0: počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
3: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
2: A tu hraješ hradech... tu Bílou paní, ne?
3: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
2: A toho si ho naveme?
3: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
2: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
3: Ano, můžou určitě každopádně.
2: A kde to bude?
3: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
2: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
3: Jo? Taky o tanci. Tak
2: humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
3: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr Zounek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe.
4: Jo,
1: takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Náhlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
5: Tady je Jirka Sercán, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včeru, to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Je co si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Droburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Se budu češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: Dobře. A vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. No, mně to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zřejmě
1: vypadal. Pepíci mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
8: A co se tam prosím tě učí?
9: To je pro vás, pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní.
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček, přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: A co to je krmit uši?
9: Jakože jí budete oblbovat, ne? To se každý mu nás nadíze jasný.
8: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
8: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
8: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
8: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
8: Víš, to jsem neviděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
9: Při čem?
8: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
8: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympia Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále. Dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater, ano, do Rimbavské Soboty, Rimba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam jdeme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsou to chvíli, už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a nepfiltry šminky piškoty Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně, a flitry a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo. Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky posloucháš, šéfe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To je starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šéfe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šéfe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prej dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: A já...
4: No, ale to nejde, to nejde...
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, to... musíme
2: ano,
1: říct.
2: Ano,
1: do
2: poslouchej, proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounar, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Domov u Byřičky v Hradci Králové čeká modernizace. Přibývá stížností na mateřské školy. Hasiči varují před vysokým rizikem požárů v zemědělství. Čeká nás polojasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Zastupitelé Královéhradeckého kraje odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jedná se o největší domov pro seniory v kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Stále více rodičů si stěžuje na mateřské školy. Česká školní inspekce loni dostala 175 podnětů. To je nejvíce za poslední roky. Z toho ve 42 situacích šlo o nevhodné chování ze strany učitelů, například ponižování nebo chybné zvládání konfliktních situací. Jak řekla Českému rozhlasu mluvčí České školní inspekce Anna Brzy-Bohatá, inspektoři dostali informace i o fyzických trestech.
2: Česká školní inspekce evidovala ve školním roce 2024-2025 pět podnětů týkajících se fyzického trestání nebo jiného nevhodného zacházení s dětmi. Šlo například o použití fyzické síly vůči dítěti, tahání za vlasy nebo za ucho, či plásnutí přes ruku nebo přes zadek.
0: Na základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí dneškem pokračují talentové přijímací zkoušky. Dnes je budou skládat starší uchazeči a navíc také ti, kteří chtějí od září navštěvovat výtvarný obor nebo školičku pro nejmenší. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí také vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun. Sport. Obhájci titulu v Šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodlo o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu zatím figuruje i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasu.
1: Počasí.
0: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. V centru Hradce Králové dejte pozor na uzavírku ulice Československé armády podél Žižkových sadů, kde pokračují opravy. Počítejte s obíčkou přes ulice Divíškova, Šimkova, Buzulucká a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A dnes je úterý 23. června. Dobré ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes přeje nejenom Karolína Davidová, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Svátek má Zdeňka, takže blahopřejeme. No a vás ještě jednou pěkně zdravíme a vítáme u poslechu dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, tedy pravidelného ranního informačního servisu. No, za chviličku budeme mluvit v první reportáži o tom, že dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do Farmaparku. Pod Lichnicí v Pardubickém kraji ještě ale prý potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty. Podrobnosti tedy za chvíli v reportáži Radka Duchoně uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak si o tom určitě poslechněte. Ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Kubišová teď dospívala v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a pojďme na první reportáž, kterou pro vás dnes ráno máme. V nelegálním zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy připravují chovatelé odvoz zbývajících dvou pum amerických a jedovatého ještěra korovce. Českému rozhlasu se podařilo zjistit, že by zvířata měla putovat do farmaparku pod Lichnicí v Pardubickém kraji. Park ve Zvoli je známý i tím, že vloni tam dosud nebo odsud utekl lev, kterého potom bohužel museli policisté zastřelit, o tom jste určitě si slyšeli, no a několikrát prý utekly i samotné pumy, o kterých dneska budeme mluvit. Podrobnosti zjišťoval přímo tedy náš reportér Radek Duchoň.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu, ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže, tamhle jsou jakési vyvýšené stupínky, dva.
2: Ano, snažili jsme se, aby měli co největší pohodlí, takže aby si mohli lehnout, odpočívat a měli dost prostoru.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek, kolik má přibližně metrů?
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy, s tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve který má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme jak s veterinou, s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Andrea Hajková, manželka, co říkají úředníci, kdyby ta kolaudace mohla být?
3: Nemáme od nich žádný termín, už to řešíme zhruba 3/4 roku, táhne se to, mají toho hodně, takže nevíme bohužel termín.
1: Na místo se přijel podívat i majitel pum Tomáš Macháč. K převozu, pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
4: Samozřejmě, nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu, následně teda krajská veterinární správa vystaví povolení k převozu a my můžeme zvířata převést.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko?
4: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farmapark pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, patřící pod Třemošnici v Pardubickém kraji. Je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
5: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum. Neoficiálně víme o jeho záměru zvířata přesunout do zařízení v Pardubickém kraji. Nicméně provozovatel tohoto zařízení dosud místně příslušnou krajskou veterinární správu nezažádal o schválení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, mezi něž puma patří.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Legendární skupina Alphaville teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové je úterý 23. června. Dnešek je 174. dnem v tomto roce a svátek má Zdeňka, tak přejeme všechno nejlepší. Narozeniny dnes oslaví třeba režisér, scénárista a producent David Ondříček. Bude mu 57 let.
1: Počasí.
0: Tak jak to vypadá teď venku? Všude v našem kraji je obloha jasná nebo polojasná. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 16 stupňů, totéž v Jičíně, v Trutnově i v Náchodě, všude tedy 16 stupňů Celsia. V Rychnově to je podobné, ale ne úplně stejné, tam je 15 stupňů teď na teploměru. No a co nás čeká během dne, jaká je předpověď? Bude polojasno až jasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách kolem 20 a vítr povane slabý, proměnlivý, bio potom bude na dvojce, to znamená střední zátěž nás čeká.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Holky, teď v dobrém ránu, ještě nás čeká Petr Kotwald, Beef Boys, taky tady budou s písničkou, takže dobré ráno, hezké vstávání přejeme a teď spotřebitelský servis, kde nejdřív připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kdybyste se také potřebovali na cokoliv v oblasti spotřebitelské zeptat. A dneska připomeneme, proč je důležité mít doklady o závadách, reklamacích a opravách. Ptáte se na to konkrétně tedy našeho spotřebitelského experta Josefa Černého dnes.
1: Pan Erik si koupil elektrický skúter, který od začátku zlobil. Reklamace byla vyřízena konstatováním, že si vodu způsobil sám, nicméně voda byla odstraněna prý v rámci dobrých vztahů. Pan Erik vyjádření ani postup prodejce nechápe, protože si sám sobě odporuje. Pane posluchači, je to sice obcházení zákona, ale někteří prodejci skutečně takto postupují z jednoduchého důvodu. Vy totiž nemáte v takovém případě žádnou uznanou reklamaci, se kterou byste mohl v budoucnu argumentovat. Nyní je ale skútr v pořádku a třeba už se žádná další voda nevyskytne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hořicích na Jičínsku vznikne Centrum integrovaného záchranného systému. Více uslyšíte v dalších zprávách. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Kupující můžou využít weby www.edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Královéhradecký kraj vyčlení na druhou etapu oprav Ústavu sociálních služeb barevné domky Hanice na Trutnovsku 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu, její součástí bude nově vybavený gastroprovoz a prádelna. Kampus Univerzity Karlovy v sousedství fakultní nemocnice v Hradci Králové získal kolaudační rozhodnutí. Projekt Mefaret 2 za zhruba 7 miliard korun tak po více než dvou letech výstavby vstoupil do poslední fáze před otevřením. Fotbalista Lionel Messi je zatím jediným střelcem Argentiny na tomto mistrovství světa. Obhájci titulu tentokrát díky jeho brankám zdolali Rakousko 2-0. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hořicích pokračují opravy v ulici Žerotínova. Počítejte s objížďkou přes ulici Baráková a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: 6:09 otvíráme noviny. Dnes poprvé začneme Mladou frontou. Dnes s přílohou Kraj Hradecký, kde se píše ve velkém článku: Klášter v Broumově si obstará vlastní prohlídky, s agenturou se rozchází, letité spojenectví se bohužel drolí. Benediktini z Broumova už pořádají vlastní prohlídky kláštera, důvodem je podle nich finanční spor s dosavadním provozovatelem. Barokní komplex Národní kulturní památku si ročně prohlédne kolem 60 tisíc turistů. Průvodcovské prohlídky nově převzala benediktinská hospodářská správa Břevnov. Dosud je přitom provozovala společnost Klášter Broumov servisní, která patří agentuře pro rozvoj Broumovska, založené podnikatelem a filantropem Janem Školníkem. Drolí se tak letité spojenectví, agentura, která prohlídky zajišťovala 13 let, se vzdát nechce, prohlídky však dočasně přerušila nejenom v klášteře, ale také v dřevěném hřbitovním kostelíku svaté Panny Marie. S ukončením prohlídek nesouhlasíme, myslíme, že naše smlouva je dál platná, doufám v dohodu, řekl k tomu ředitel agentury Ondřej Kopecký. Podle něj je záležitost teď v rukou právních zástupců. Přečtěte si zbytek v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Už se dívám do Hradeckého deníku. Levitovo centrum v Hořicích se má výrazně rozšířit. Dostupnost následné zdravotní a sociální péče v Hořicích by se v budoucnu mohla výrazně zlepšit. Levitovo centrum následné péče připravuje rozsáhlou přístavbu, díky které by vzniklo dalších 44 lůžek. O možnostech podpory projektu teď jednají představitelé města Hořice, Královéhradeckého kraje i samotného centra. Připravovaný projekt počítá s výstavbou nové třípodlažní budovy, která bude propojená se stávající objekty. Součástí přístavby má být i vznik 44 nových lůžek následné péče, ale také nových ambulancí a společných prostor určených pacientům. Podrobnosti najdete v článku v regionálním deníku. Já jsem četl z toho Hradeckého. No a ještě jedno téma vybíráme z dnešního práva. Aplikace pomůže včas odhalit demenci. Odhalit Alzheimerovu chorobu v raných fázích onemocnění není vůbec snadné. Mnohé příznaky lze považovat za běžné projevy stárnutí nebo únavy a přetížení. Nově by s jejich identifikací mohla ale pomoci aplikace DigiDiadem. Ten, kdo si jejím prostřednictvím udělá test, se dozví především to, jak je na tom s pamětí a řečí, uvedl při jejím představení jeden z jejich tvůrců, neurolog Aleš Bartoň z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Aplikace DigiDiadem pomocí umělé inteligence pomáhá identifikovat příznaky demence, roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Podrobnosti tedy najdete k tomu na straně číslo 5 v dnešním právu, takže už si můžete zbytek také dočíst sami. Za hodinu přineseme z novin i další témata, jako vždycky. Dobré ráno.

0: 6:45 a k tomu 1 minuta. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším dnešním ranním hostem po 8:30 bude kapitán Michal Hynek, elitní kriminalista a vyšetřovatel z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který patří u nás mezi nejzkušenější vyšetřovatele násilné trestné činnosti a byl za to teď také odměněn titulem policista roku 2025. Připomenu, že v prvních 3 měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned 4 vraždy, včetně ubodání 2 prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve 16-letý chlapec. No a před lety také vedl výslechy heparinového vraha Petra Zelenky. Na to si jistě také vzpomínáte. Práci Michala Hynka vám tedy dnes po 8:30 představíme, stejně tak jako jeho samotného. Počasí. No a dneska nás čeká polojasný až jasný den, teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách kolem 20, vítr povane slabý proměnlivý a bio bude na dvojce, což je střední zátěž.
1: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nítěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Dnes je úterý 23. června a dnes je taky den veřejných služeb. Vědí děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí třeba někoho, kdo pracuje jako hasič, policista nebo zdravotník? To zjišťovala reportérka Tereza Baránková přímo ve školce.
1: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
2: Doktor, hasiči a policajti, záchranky.
3: Policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
1: A jak nám pomáhají?
4: Že nás zachraňují nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
5: Doktoři tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někomu ukrane, tak zavoláš. A hasiči, kdyby něco hořelo.
6: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza si to zlomila na trampolíně, že jo?
1: A bolelo tě to?
7: Bolelo hrozně moc.
1: A byli na tebe doktoři hodní?
7: Byli.
1: Dostala jsi nějaký dárek?
7: Ne, ale mamka s Rozou mě pomalovala to zádru.
4: Jakože když seba někdo uvízne na stromě, tak hasiči ho sundají ze zebříku.
1: A jak ho sundají?
4: No, že tam dají zebřík, chytnou ho a odnesou ho dolů.
5: Oni mají hasiči takový žebřík, kdyby někde hořelo hodně nahoře, tak by to zahasilo. Vylezli na žebřík a vzali tu hadici a zastříkali by to. A policajti chytají nějaký zloděj, když ti něco ukradnou. A hasiči pomáhají, když je někde oheň.
6: A takhle to vidíme my.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Organizace Cermat zveřejní výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. V Hořicích vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Tenistka Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Čeká nás spolujasno s teplotami do 29 stupňů. Hezké úterní ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Uchazeči přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek se dnes dozví, jestli se dostali na střední školu. Organizace Cermat zveřejní výsledky. Budou v elektronickém systému DIPSY a nebo u škol. Nejvíce uchazečů se ve druhém kole hlásí na učiliště s výučním listem. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
2: Přijímací řízení pokračuje dál. 24. června budou školy zveřejňovat kritéria pro třetí a další kola. Ta již nejsou centrálně řízená, termíny si stanovují jednotlivé školy sami a přihláška se podává přímo na konkrétní školu v listinné podobě.
1: V Hořicích na Jičínsku vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Návrh na uzavření dohody Královéhradeckého kraje s hasiči o spolupráci na projektu schválili krajští zastupitelé. Kraj už zakoupil pozemek vhodný pro výstavbu a do roku 2030 by na něm centrum mělo stát. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by pomoci zlepšit dostupnost zásahů hasičů i záchranářů. V místní části Terezín v Rudníku začala oprava zpevněných parkovacích ploch. Řidiči proto teď musí parkovat auta na jiných místech, například u garáží nebo u hřiště. Stavební technika potřebuje prostor pro navážení materiálu a manipulaci. Nezávislý starosta Pavel Steklý popisuje další úpravy sídliště.
3: Teď jsou udělaný nový odpadový hnízda, které už se podařilo zrealizovat a vytáhnout z centra toho sídliště směrem k hlavní silnici. Teď bude probíhat nová asfaltáž. Chceme, aby už nám dovnitř nevyjížděly těžké vozidla, které by ničily komunikaci, aby měla prostě dlouhou životnost.
1: Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, pro setrvání 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší.
0: Sport.
1: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
4: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
0: Počasí.
1: Čeká nás spolujasno až jasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Náchodě pokračují opravy v ulici Kladská, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A
5: 4 minuty po 6. posloucháte dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu a samozřejmě taky Karolína Davidová, která tady je dnes se zprávami. Za chviličku budeme mluvit o tom, že prastaré obyčeje letního slunovratu a svátku Jana Křtitele se už za chvíli tedy připomeneme výletem do Vrchlabí. Svatojánská noc nás totiž čeká právě dnes, protože zítra má svátek Jan, takže o tom bude reportáž Elišky Pilařové přímo z Vrchlabí o těch svatojánských obyčejích a taky o těch obyčejích letního slunovratu. Tak nás poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové a ať se dál hezky naše vysílání poslouchá. Dobrý den.

0: Pan Matuška v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, za 4 minuty už bude 6:45. No a dnes po setmění zažijeme nejkratší noc v roce. Po staletí je s ní spojený také křesťanský svátek svatého Jana Křtitele a lidové zvyky pálení ohňů. V Krkonošském muzeu ve Vrchlabí oslavili slunovrat se všemi lidovými zvyky už v sobotu večer a tak je tu teď reportáž, která může nabídnout i inspiraci právě pro tu dnešní pravou kouzelnou noc.
1: Oheň se rozhořívá, ten svatojánský měl vždycky spálit zlo a všechny nemoci. Budete přes něj skákat, Jan?
2: Uvidíme, kdo sebere odvahu, třeba si i skočí.
1: Historička umění Jana Antošová a muzejní pedagog Anička Rybišerová budou slát i tu tradiční svatojánskou postýlku z devatera kvítí. Kvítí je devatero?
2: I víc než devatero, je tradiční, které se mělo předvečer svátku svatého Jana Křtitele trhat.
1: Trhala i vedoucí krkonošských muzeí Blanka Zázvorková. Vidím chlapici, kapradí, žebříček, kopretiny, jetel, tomuhle se říkalo u nás knedlík, chrastavec, lípový květ, mateřidouška,
2: kontryhel, přeslička, třezalka.
1: Byly na svatého Jana. Ano, ta rozkvétá právě teď v tyhle ty svátky.
2: Dupletník, jahodník, šalvěj, meduňka máta, černý bez, řepík, šípková růže, jitrocel a libeček neboli vopich.
3: Je to devatero bylinek, který se do té postýlky stlaly, dávalo se to pod trnož, pod stůl, na to taková plachetka bílá a na to svatý obrázek Jánečka. A děti čekali, jestli ten Jáneček se tam vyspinká a ráno tam měli něco sladkého na zub.
1: Ostatně v posteli kvítí. Věneček z devatera se prý má dávat pod polštář, aby se splnili sny svatojánské noci. Nebo ho pustit po vodě? No, já se možná vydám pro to zlaté kapradí.
3: Ano, zlaté kapradí otvíralo poklady.
1: To už jdeme do těch čarodějnických praktik. Všechny souvisí s letním slunovratem. 21. červen, 2 dny na to svatojánská noc.
2: Ano, je to důležité období a z těch starých keltských tradic ty svatojánské současné tradice vychází.
1: A všechny recepty naštěstí jsme dali. Dodám jen, že svatojánská noc začne dnes přesně v 21.14, kdy zapadne slunce. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tina Turner v dobrém ránu, dnes má svátek Zdeňka a je úterý 23. června. Připomínám těm, kteří vstali, dobré ráno vám všem.
1: Počasí.
0: No a teď se mi dostala do ruky nová aktualizovaná předpověď počasí, kterou nám odeslal Imrich Drapák, meteorolog, se kterým budeme mluvit kolem 8:45. No, dnes bude slunečno, jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, takže nižší. O malinko odpočineme si od těch tropických hodnot, alespoň na pár hodin. Na horách ty teploty 18 až 21 dnes a vítr slabý, proměnlivý. Noc bude jasná, v údolích bude chladnější, bude převážně v noci tedy jasno, teploty 16 až 13, hlavně v údolích může být až kolem 10 stupňů Celsia. No a zítra už bude zase slunečno a v nížinách opět tropické teploty, zítra bude jasno až polojasno a teploty 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 25 zítra.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: teď taky naši dnešní hosté, kdo přijde do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsem říkal, že ráno tady bude elitní kriminalista a vyšetřovatel vražd Michal Hynek z Hradce Králové, mimochodem oceněný policista roku 2025, takže vám jeho i jeho práci moc rádi představíme v našem vysílání. Pak po 11. hodině přijde František Hlubocký, náš zahradnický rádce a expert, a dneska to budou slimáci, hraboši a jiná havěť na našich zahrádkách, takže si poslechněte dopoledne po 11. taky se Františka Hlubockého ptejte, pokud byste chtěli už teď a měli otázku, kterou byste třeba radši poslali písemně než telefonicky, tak vám připomenu adresu studio.hradec@rozhlas.cz, můžete klidně napsat, anebo pak po 11. zavolejte. No a jakého hosta bude mít potom Alex Minářová po 13. hodině, to už vám teď řekne sama.
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Prezident Pavel nebude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodla o tom vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Hradec Králové v létě opraví střechu takzvané malé hokejové haly vedle zimního stadionu. Rada města rozhodla, že práce za více než 5 milionů korun bez DPH provede náchodská firma Fast Střechy. Informaci potvrdil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Poslanci se dnes budou věnovat novele trestního zákoníku, která počítá se zpřísněním trestů za neplacení výživného. Více uslyšíte v dalších zprávách. Trenér Filip Jícha skončil po 7 letech na lavičce házenkářů Kýlu. Po neúspěšné sezóně byl odvolaný, i když měl smlouvu do roku 2028. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku, střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 67. kilometru dálnice D11 ze směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, za chvíličku už ji vystřídá Ricky Martin v našem hudebním programu a ještě předtím samozřejmě musíme přečíst a pročíst spolu s vámi to, co dneska napsali noviny.
1: K ranní kávě denní tisk.
0: Krkonošský deník má článek s titulkem Novou atrakci u lanovky na Sněžku vzali dětem. Vzali děti útokem, kuličková dráha velmi láká. Prostor před dolní stanicí lanové dráhy Sněžka v Peci pod Sněžkou oživila kuličková dráha. Rodiny s dětmi si mohly poprvé vyzkoušet novou atrakci v pátek. Vyplní jim čekání na jízdu lanovkou na nejvyšší Českou horu. Kuličkovou dráhu vyrobil konkrétně tedy František Janata ze Žacléře. Je to úplná novinka, kuličkovka má celkem 130 metrů drah, je vyrobená z nerezu a plastu, je variabilní, funguje na principu autodráhy, jak uvedl tady její tvůrce František Janata ze Žacléře. No a zájemci si můžou prostě koupit vlastní dřevěnou kuličku, která je originálním suvenýrem z Pece pod Sněžkou, no a pustit ji po té dráze, sledují potom její cestu plnou napínavých zatáček, překážek a zvonkohry až do samotného cíle. Je to určitě zábava, takže si můžete přečíst podrobnosti v krkonošském deníku k téhleté nové atrakci u lanovky na Sněžku v Krkonoších o nové kuličkové dráze, která láká. No a já už se dívám také do Mladé fronty dnes. Bongo číslo 110. Už 110. mládě kriticky ohrožené antilopy bonga horského se narodilo v Královédvorském safari parku, tady píšou. Malá samice už vychází do venkovního výběhu, jejím otcem je 12-letý Demba, matkou potom 10-letá Froni. V divočině žije pouze několik desítek bongů. Ohromující chov bongů horských ve dvorské zahradě čerpá z tradice, kterou založil Josef Wagner, řekl k tomu ředitel zoo Přemysl Rabas. No a Safari Park patří mezi nejvýznamnější světové chovatele majestátních antilop a přispívá k jejich záchraně v Africe. Takže bongo číslo 110 už je na světě a samička se má velmi čile k světu. Jak píšou nejenom v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, ale taky v Právu, na jeho severovýchodních stranách jsem viděl článek, kde se ale taky píše o tom, že ochranáři dali v Krkonoších vzácné sasanky do klícek. Návštěvníci krkonošských rýchor nebo dvoraček si můžou před začátkem prázdnin při svých výšlapech všimnout podél turistických cest takových ochranných klícek a menších oplocenek. Nejde o nějaký výstřelek, rádoby vtip nebo náhodný prvek v krajině, ale o naprosto cílená opatření na ochranu sasanky narcisokvěté, jedné z nejvzácnějších, ale také nejohroženějších rostlin krkonošské květeny. Sasanka narcisokvětá je horský druh s převážně arkticko-alpínským rozšířením. No a v České republice se vyskytuje opravdu jenom na několika málo místech, na několika málo lokalitách, přičemž Krkonoše představují jedno z jejich nejvýznamnějších tedy míst, zabývajících tedy se, nebo těch míst, které v české přírodě právě sasanka narcisokvětá obývá. Jak potvrdil Právu i mluvčí zprávy parku Radek Drahný. Takže si můžete přečíst podrobnosti a jak jsem říkal, najdete v dnešním Právu na straně číslo 18 konkrétně. Tak noviny zavíráme teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 2,5 minuty už bude 3/4.

0: Tak to byl Ricky Martin v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně na probuzení, něco od podlahy, jak se říká, úterý 23. července, to je dnešní den, svátek má Zdeňka, no a dnešní sportovní informace budou z Pardubic za chviličku. Pardubičtí basketbalisté za sebou totiž mají nejlepší sezónu v novodobé historii klubu, skončili druzí, finále dotáhli až na rozhodující sedmý zápas, no a na stejné úrovni budou chtít pokračovat i dál, víc tedy v příspěvku od Tygu Twirta. Už za malou chvíli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Teď ještě krátce připomenu, že dnes nás čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty o malinko nižší, 25 až 28 stupňů Celsia, což by mohlo být příjemné, na horách 18 až 21 a vítr k tomu dnes povane jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za vteřinu.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pořádky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Sport. No a dnešním sportovním příspěvkem tedy k sousedům do Pardubic zamíříme. Basketbalisté Pardubic mají za sebou nejlepší sezónu v samostatné lize. V poháru skončili druzí a stejné to bylo i ve finále proti Nymburku, ve kterém brali stříbrné medaile a donutili soupeře hrát až poslední možný, to znamená sedmý zápas. To se v české lize nestalo více než dvě desítky let. A víc už nám řekne reportér Otagu Twirt.
2: Nymburk je dlouhodobě jasným lídrem nejvyšší soutěže mužů. Na svém kontě má 21 titulů, ten poslední přidal při své derniéře v soutěži. Od příštího ročníku se totiž spojuje s pražskou Slaví a hrát bude v Praze. Pardubičtí zvládli sezónu velmi dobře. Před playoff byli druzí a chtěli se probít až do boje o titul. Pokračuje předseda představenstva a většinový majitel klubu Pavel Stara.
3: Je potřeba říci, že my jsme s nimi letos hráli 12krát, když se to nasčítá, a všechny ty zápasy víceméně končily do 2-3 bodů, šli do koncovky, takže před tím finále my jsme si řekli a věřili jsme tomu, a myslím si, že to i vycítili fanoušci v celé republice basketbalové, že ty Pardubice nejenom, že o tom můžou mluvit, že chtějí titul, ale věděli, že ty zápasy byly tak vyrovnaný, že tohle to směle můžeme říkat. Takže bylo to uvěřitelné, že jsme si mohli říct, jdeme si až pro ten titul.
2: Cesta k němu ale nebyla úplně jednoduchá. Série s Pískem ve čtvrtfinále sice 4-0, ale zápasy vyrovnané. Pak semifinále s Brnem, ve kterém Bexa otáčela nepříznivý stav 0-2 na zápasy a ve třetím duelu minus 18 bodů.
3: Celý playoff bylo složitý a málem jsme i s Brnem vypadli, tam jsme nebyli úplně v dobré situaci, takže jasně teďka si můžeme říct, sedmý zápas po 23 letech, tak bylo něco, co, když to řeknu, vzbudilo respekt v celé České republice, propíchli jsme takovou tu basketbalovou bublinu a stalo se takovou tou společenskou událostí, kdy chtěli vidět příběh toho menšího, který může porazit toho velkýho, který má 20 titulů.
2: Teď je o Pardubicích, aby pokračovali v nastaveném trendu a nepolevili. Nejdůležitější věc mají splněnou. Kádr pro příští sezónu, který ukázal svou sílu, zůstává i pro další ročník.
3: Máme dvě stříbra, máme pohromadě tým, který bude pokračovat i dál, je na co navazovat a to je asi to největší zjištění.
2: Říká většinový majitel pardubického basketbalového klubu Pavel Stara. Z Pardubic, Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Pavel se dnes vyjádří ke složení delegace na summit NATO. Vláda s jeho účastí nepočítá. Radnice v Hradci Králové plánuje další prodej dvou historických domů v centru města. V Týništi nad Orlicí vznikne pumptracková dráha. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Hrad dnes zveřejní prezidentovo vyjádření ke složení delegace na summit NATO. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel v červenci do Ankary nepoletí. Pavel už dříve oznámil, že pokud kabinet jeho účast na summitu odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Zastupování země navenek je podle něj jeho ústavní pravomoc. Prezident s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. Poslanci by se dnes měli vrátit k debatě o přísnějších trestech za neplacení výživného. Lidem, kteří nejméně třetinu roku alimenty neposílají, by podle koaliční novely znovu hrozilo vězení. S úpravou nesouhlasí opozice. Podle Evy Dekroa z ODS návrh poškodí hlavně vyživované děti.
4: Ne všichni vězni pracují. Pokud pracují, tak jejich příjmy jsou omezeny nařízením vlády a rozhodně nejsou vysoké. A i kdybychom přijali, že někteří z nich pracují, za ty nízké částky, tak zase prosím nezapomeňme, jaké náklady následně vězení musí ještě hradit právě třeba vězeňské službě. Co tam zůstává na to výživné?
2: Vládní poslanci ale argumentují tím, že strach z trestu přinutí lidi alimenty platit. Hradec Králové chce prodat další historické budovy v centru města. Po nedávno schváleném záměru prodeje renesančního Cejpova paláce teď radnice připravuje také prodej dvou památkově chráněných sousedních domů mezi Velkým náměstím a Klicperovým divadlem. Za oba objekty bude požadovat nejméně 48 milionů korun. Město pro objekty dlouhodobě nemá využití, říká pirátský náměstek primátorky Pavel Vrbický.
5: Rada navrhuje zastupitelstvu, aby schválilo záměr prodat dvě budovy, Červený dům v Tomkově ulici a v Dlouhé okresní knihovnu. V ideálním případě bychom chtěli, aby zájemce koupil obě dvě ty budovy.
2: Pokud záměr prodeje domů dnes schválí zastupitelé, mohlo by město výběrové řízení na jejich prodej vypsat na podzim. Město Týniště nad Orlicí získalo stavební povolení na výstavbu pumptrackové dráhy v areálu kempu Písák. Vedení města chce výběrové řízení na dodavatele vypsat letos na podzim, aby se dráha mohla otevřít před příští letní sezónou.
6: Sport.
2: Liberečtí fotbalisté se už naplno chystají na nový ligový ročník. Po odvolání Radoslava Kováče tým vede 45-letý slovenský trenér Branislav Fodrek. Říká, jaká očekávání od nového angažmá má.
7: Chceme byť úspešný, je to profesionálny futbal o výsledkoch, ale samozrejme je dôležitá pre mňa aj cesta. Určite som vyznávač toho aktívneho futbalu, taký, ktorý aj hráčov baví, aj ľudí. Chceme vyhrať každý zápas, ale musí to mať samozrejme balans a na tom budeme robiť, či obidvoch fáz riči, defenzíva, ofenzíva, ale samozrejme každý chce strieľať góly a byť úspešný, takže nie som výnimka, ale vždycky sa snažím pozerať sa na to mužstvo a vyťahnuť z toho mužstva maximum a to je ten hlavný cieľ.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, aby ohlásí dvojku. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Zdržení očekávejte v Hradci Králové na Kočárově třídě, kde v ranní špičce houstne provoz. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A
0: po zprávách 7 s Karolínou Davidovou, posloucháte dál. Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 23. června, zdraví vás Jakub Schmidt. Zdeňkám přejeme všechno nejlepší, mají dnes totiž svátek. No a za chviličku už se zaměříme na dálniční známky a řekneme, na co si dát při jejich nákupu pozor. Tak si poslechněte tuhle reportáž a v Bleskovce si pak můžete s námi zahrát o další knížku z nakladatelství Kazda. Dneska se ta knížka jmenuje Máš nárok na život, žij, jako by ti zbýval jen rok. Je to bestseller, který změnil život statisícům čtenářů. Doufám, že i vás potěší výhra tedy v dnešní ranní soutěži, jak jsme zvyklí. Otázku soutěžní položíme chviličku před 7:30. Jakub Schmidt vás od mikrofonu pěkně zdraví, dobré ráno a ještě jednou hezké úterý.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za 3 minuty už bude čtvrt na 8, no a my se teď v těch příštích minutách konkrétně zaměříme na dálniční známky, jak jsem slíbil. Pokud se chystáte letos na dovolenou k moři autem, tak je určitě dobré vědět, kde koupit dálniční známku, aby nebyla předražená, a určitě se taky vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné. Poslechněte si reportáž.
2: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká František Jemelka z Ministerstva dopravy.
3: Pokud nemám možnost koupit si dálniční známku online, mohu využít pobočky České pošty nebo síť čerpacích stanic Eurooil a Robin Oil na území České republiky.
2: V Česku stojí jednodenní elektronická dálniční známka 230 korun, desetidenní 300, měsíční 480 a roční 2570 korun. Pro ekologická auta jsou ceny nižší. Ministerstvo dopravy zároveň varuje, že se objevují podvodné SMS, které se vydávají za výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se počítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
4: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
2: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
5: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
2: Každých 100 metrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: počasí.
1: Tak dnes nás čeká opět slunečný den, bude jasno až polojasno, teploty ale o malinko nižší, takže bychom si měli od těch tropických hodnot alespoň na chviličku odpočinout. Dnes tedy teploty 25 až 28 stupňů Celsia maximálně, na horách 18 až 21 a vítr slabý proměnlivý do 15 km v hodině. Noc bude převážně jasná a bude chladnější, teploty hlavně v údolích můžou klidně klesnout až na 10 stupňů Celsia, jinak většinou v noci ty teploty 13 až 16 stupňů, no a zítra ale bude slunečno a už zase v nížinách tropické teploty, zítra tedy jasno až polojasno a teploty by mohly překročit těch tropických 30 stupňů. Meteorologové je odhadují na 28 až 31 stupňů Celsia.
0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: to tak, je tady naše dnešní ranní soutěž. V ní hrajeme o knížku z nakladatelství Kazda Máš nárok na život, tak se jmenuje Žij, jako by ti zbýval jen rok. Bestseller, který změnil život 100 000 čtenářů a může být váš, pokud poznáte tuto dámu. Já myslím, že to dnes nebude těžké, takže se do soutěže může zapojit opravdu kdokoliv. Pojďme na to, pojďme si poslechnout její hlas.
1: Hlavně mám radost, že na mě ty lidi myslí a že prostě mě mají rádi, no. A já je mám ráda taky.
0: Tak a teď už můžete volat.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak koho pak máme na telefonu jako prvního? Zeptáme se. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo.
3: Dobrý den, u telefonu Jana z východních Čech.
0: Dobrý den, paní Jano. Tak povídejte, koho jste poznala.
3: No, je to paní Uršula Kulková.
0: Aby ne, je to tak. Já jsem říkal, že to dneska bude jednodušší. Je to Uršulka Kulková, která nás čeká dnes v Humoriádě po 16. hodině, takže zábava určitě nebude chybět. Mám ji rád vždycky, když tam je, protože ten její pověstný humor, elán a smích, samozřejmě to se nedá ničím nahradit. Jinak, jak asi víte, tak Uršula měla teď v těch posledních letech takový problém. Ona si zlomila nohu v krčku, když jí v Broumově vlastně napadli psi, nebo respektive její štěňátko, dva velcí psi, tak upadla a prostě takhle to dopadlo, ale už se z toho dostala, už je zase prostě plná optimismu, životního elánu, takže vám ho bude taky posílat skrz rozhlasové vlny dneska odpoledne po 16. hodině. Tak si, Jano, taky poslechněte, jinak jak se máte, povězte při úterku.
3: No, tak v těch vedrech a zvláštní je, že já v těch vedrech jsem kasi nastydla, mám rýmu a kašel.
0: Aha. No tak se brzo uzdravte samozřejmě. Dneska ta vedra malinko poleví, takže dneska si odpočineme, jak už jsme říkali před chvíličkou v předpovědi počasí. Zítra to zase udeří, musíme počítat s tím, že i zbytek týdne, jak budou určitě o tom mluvit meteorologové kolem 4-9, bude opravdu horký a tropický a že ty teploty hlavně v závěru týdne polezou až někam možná k 38 stupňům Celsia. Nedá se nic dělat, prostě tak to je. Tak se uzdravte a držte se a poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové. Uršula Kulková vám určitě pomůže dneska.
3: Já to poslouchám potom až v noci opakování.
0: No, až ráno, no tak klidně ráno můžete zase s námi vstávat. Těším se na to. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, děkuju, nashledanou.
0: Tak za 4 minuty už bude 7:30, čekají nás právě.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Hořicích na Jičínsku vznikne Centrum integrovaného záchranného systému. Návrh na uzavření dohody Královéhradeckého kraje s hasiči o spolupráci na projektu schválili krajští zastupitelé. Kraj už zakoupil pozemek vhodný pro výstavbu a do roku 2030 by na něm centrum mělo stát. Ministerstvo dopravy doporučuje zákazníkům nakupovat elektronické dálniční známky u oficiálních prodejců. Ušetří tak za provizi, kterou si za zprostředkování účtují neoficiální prodejci. Královéhradecký kraj vyčlení na druhou etapu oprav Ústavu sociálních služeb barevné domky Hajnice na Trutnovsku 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují administrativní a správní budovu. Její součástí bude nově vybavený gastroprovoz a prádelna. Kampus Univerzity Karlovy v sousedství fakultní nemocnice v Hradci Králové získal kolaudační rozhodnutí. Projekt Mefaret 2 za zhruba 7 miliard korun tak po více než dvou letech výstavby vstoupil do poslední fáze před otevřením. Stěhování všech výzkumných, výukových a administrativních provozů plánuje škola na léto. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Biohlásí dvojku střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde v ranní špičce housne provoz. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Ještě jednou se tady dnes ráno pojďte podívat spolu s námi, co píšou v novinách. Klášter v Bromově si obstará vlastní prohlídky, s agenturou se rozchází, letité spojenectví se bohužel drolí. Benediktini z Broumova už pořádají vlastní prohlídky kláštera, důvodem je podle nich finanční spor s dosavadním provozovatelem. Barokní komplex Národní kulturní památku si ročně prohlédne kolem 60 tisíc turistů. Průvodcovské prohlídky nově převzala tedy benediktinská hospodářská správa Břevnov. Dosud je přitom provozovala společnost Klášter Broumov servisní, ta patří agentuře pro rozvoj Broumovská, založené podnikatelem a filantropem Janem Školníkem. Drolí se tak letité spojenectví, agentura, která prohlídky zajišťovala 13 let, se vzdát nechce. Prohlídky však dočasně přerušila, nejenom v klášteře, ale i v dřevěném hřbitovním kostelíku svaté Panny Marie. S ukončením prohlídek nesouhlasíme, myslíme, že naše smlouva je dál platná, doufám v dohodu, uvedl k tomu ředitel agentury Ondřej Kopecký. Podle něj je záležitost v rukou právních zástupců.

psů. No a píše o tom Mladá fronta Dnes v příloze Kraj Hradecký, je k tomu velký článek, tak si podrobnosti už můžete dočíst sami. Levitovo centrum v Hořicích se má výrazně rozšířit, to už píše Hradecký deník. Dostupnost následné zdravotní a sociální péče v Hořicích by se v budoucnu mohla výrazně zlepšit. Levitovo centrum následné péče připravuje totiž rozsáhlou přístavbu, díky které by vzniklo dalších 44 lůžek. O možnostech podpory projektu teď jednají představitelé města Hořice, Královéhradeckého kraje i samotného centra. Připravovaný projekt počítá s výstavbou nové třípodlažní budovy, která bude propojena se stávajícími objekty. Součástí přípravy a přístavby má být i vznik 44 nových lůžek následné péče, ale také nových ambulancí a společných prostor určených pacientům. Přináší podrobnosti dnešní Hradecký deník, tak si můžete v článku ještě dočíst zbytek. No a já se podívám na stránky dnešního Práva, tady představují aplikaci, která pomůže včas odhalit demenci. Odhalit Alzheimerovu chorobu v raných fázích onemocnění není vůbec snadné. Mnohé příznaky lze považovat za běžné projevy stárnutí nebo únavy a přetížení. Nově by s jejich identifikací mohla pomoci aplikace DigiDiadem. Ten, kdo si jejím prostřednictví udělá test, se dozví především to, jak je na tom s pamětí a řečí. Uvedl při jejím představení jeden z jejich tvůrců, neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Aplikace DigiDiadem pomocí umělé inteligence pomáhá identifikovat příznaky demence, roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. A podrobnosti v článku, který najdete na straně číslo 5 v dnešním Právu, taky ještě pokračuje a je tady toho mnohem víc k tomu. Tak se podívejte, přečtěte si, dobré ráno vám přejeme.

0: Dnes nás čeká radioporadna s expertním rádcem, tedy s expertním, se zahradním expertem a zahradním rádcem, tak jsem to chtěl říct, ano, Františkem Hlubockým. Slimáci, hraboši a jiná havěť na našich zahradách, to je naše dnešní téma v radioporadně. Pavla Kindernajová se bude ptát i za vás. No a za vás se bude ptát v tom případě, že třeba napíšete svůj dotaz Františkovi Hlubockému na náš e-mail studio.hradec@rozhlas.cz a nebo samozřejmě bude ta možnost také dnes po 11. hodině do radioporadny zavolat.
1: Počasí.
0: Úterý bude slunečné, jasné až polojasné, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, to znamená, dnes to nebudou tak vysoké teploty naštěstí, takže si malinko oddechneme na horách 18 až 21 a vítr slabý, proměnlivý do 15 km v hodině. Noc bude jasná, v údolí chladnější, tam může teplota klesnout až na 10 stupňů Celsia, jinak většinou 13 až 16 stupňů v noci. No a zítřek už bude slunečný a v nížinách zase tropické teploty, zítra bude jasno až polojasno a teploty zítra i přes 30, 28 až 31 stupňů Celsia. Zítra očekáváme.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina nedaleko obce Domoušice v okrese Louny se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Zastupitelé Hradce Králové mají na svém programu svého pravidelného jednání zhruba 80 bodů. Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Fotbalisté Mladé Boleslavy otevřou zápasovou prověrku v Benátkách nad Jizerou. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Hradci Králové se dnes ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich posledního zasedání před letními prázdninami můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: Zastupitelé města mají před sebou poslední zasedání před letními prázdninami, na kterém budou projednávat okolo 80 bodů. Čeká je například téma založení nového bytového družstva v rámci projektu Nové Kukleny, zakázka na novou mateřskou školu Podzámčí 2 nebo závěrečné ohlédnutí za loňskými oslavami a 80. výročím.
2: Sportovní hala Pulická v Dobrušce na Rychnovsku bude mít novou klimatizaci. Město za její instalaci zaplatí přibližně 1 milion a 800 tisíc korun. Hotová má být ještě do konce června. Nové zařízení pomůže podle radnice lépe regulovat teplotu i vlhkost vzduchu a zlepší podmínky pro provoz haly i ochranu sportovní palubovky. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Ozbrojený muž je podle policie ve špatném psychickém stavu a pohybuje se v modré Škodě Fabia. Na místě je několik hlídek a zásahová jednotka. Lidé by se měli těmto místům vyhnout a dbát pokynů policistů. Maďarský premiér Péter Maďar chce odvolat prezidenta země Tamáše Šujoka. Argumentuje navrácením prestiže prezidentskému úřadu. Nově zvolený premiér k tomu hodlá změnit ústavu. Příprava na změny zákona by podle Maďara měla začít v srpnu. Maďarský prezident, kterého do funkce prosadila bývalá vláda Viktora Orbána, odmítl výzvy nově zvolené vlády a nechce odstoupit dobrovolně. Premiéra obvinil ze zneužívání moci.
1: Sport.
2: Přípravným pátečním duelem proti pražské Dukle vstoupí fotbalisté Mladé Boleslavy v Benátkách nad Jizerou do přípravy na novou ligovou sezónu. Zatím trénují v domácích podmínkách. Obránce Ondřej Karafiát říká, jak je těžké se vypořádat s nepříjemným vedrem provázejícím poslední dny.
4: Je to takhle vždycky, no. Vždycky, když začínáme, tak přijdou ty největší vedra, je to každý rok, ale musíme se s tím vypořádat. Je dobrý, když jsme na hřišti a nejsme na atletický dráze, tam na tom hřišti přece jenom je to snášitelnější a to hřiště je pokropený a je to příjemnější než na tom ovále, takže já doufám, že kecky necháme stranou a samozřejmě je to nepříjemný, ale už jsme se s tím asi nějak naučili žít s tímhle počasím.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku, střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. V Trutnově očekávejte zdržení v ulici Polská, kde v ranní špičce houstne provoz. Přejeme klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A dobré ráno vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Hradci Králové přeje dál Jakub Schmidt. 8 hodin 4 minuty. Za chviličku budeme mluvit s naším reportérem Davidem Macháčkem o tom, že řidiči v Královéhradeckém kraji musí v létě počítat až se 4 desítkami oprav na hlavních silnicích. Některé omezí provoz částečně, jiné uzavřou silnice úplně. My pro vás máme připravené ty nejdůležitější, nejaktuálnější informace, takže to bude už za chvilku. No a hostem po 8:30 pak bude kapitán Michal Hinek, elitní kriminalista a vyšetřovatel z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který patří u nás mezi nejzkušenější vyšetřovatele násilné trestné činnosti a byl za to teď i odměněn titulem policista roku 2025. Připomenu, že v prvních 3 měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned 4 vraždy, včetně ubodání 2 prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve 16-letý chlapec, a před lety také vedl výslechy heparinového vraha Petra Zelenky. Tak i na to se ho určitě po 8:30 zeptáme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jakub Schmidt přeje dobrý den a hezké úterý 23. června.

0: Příjemné úterní ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a už jenom 3 dny zbývají do začátku prázdnin. V pátek odpoledne bude po rozdání školních vysvědčení na silnicích po celém Česku jeden z nejsilnějších provozů za celý rok a my pro vás proto máme připravený přehled míst na silnicích našeho, tedy Královéhradeckého kraje, kde je potřeba se mít kvůli letním opravám a omezením na pozoru. Sestavil ho reportér David Macháček, tak ho teď zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, já začnu těmi nejdůležitějšími silnicemi, tedy první třídy. O ty se stará ředitelství silnic a dálnic a to upozorňuje řidiče na 2 důležité opravy. V Černožicích tam se na silnici 1/33 opravuje most a opěrné zdi. Jsou to poměrně rozsáhlé opravy, ty potrvají nejenom v létě nebo přes léto, ale až do poloviny prosince. Jsou to práce za 50 milionů korun a řidiči mají být připraveni na to, že se to tam objíždí po úseku dálnice D11. A druhá velká oprava, ta je u Mladých Buků v Hertvíkovicích, kde je silnice už v havarijním stavu. Ty práce budou stát 12 milionů korun, takže docela velká oprava. Ale mohly by být hotové brzy. Zatím ředitelství silnic a dálnic plánuje, že by to mohlo být hotovo ve 2. polovině července.
0: Tak to byly silnice, o které se stará tedy ředitelství silnic a dálnic. Teď mě zajímá, jaké opravy se chystají na silnicích ve správě Královéhradeckého kraje.
1: Tak tady toho je víc, protože těch úseků silnic 2. třídy máme hodně. A když jsem to sečetl, tak to jsou bezmála 40 míst na území celého regionu, kde se něco bude opravovat a nějak omezovat doprava. Nejpozornější by měli být řidiči na Trutnovsku v Podkrkonoší. Tam je nahlášeno celkem 12 oprav. Nejklidněji bude na Náchodsku, snad tedy. Tam jsou nahlášené 4 opravy a všechny jsou jen takového rozsahu, že vyžadují pouze částečné omezení provozu. V turisticky exponovaném Adržbachu, tam se opravuje most, takže to je to jedno místo, na které upozorním. A potom se opravuje už delší dobu opěrná zeď na silnici, která vede takovým tím romantickým údolím Metuje z Nového Města do Pekla, takže tam je taky zúžený provoz a oprava ještě nějakou dobu potrvá. O víkendu jsem si sám, byť jako cyklista, ověřil další uzavírku na Rychnovsku. Ta je absolutní, protože je uzavřený most přes Tichou Orlici v Číčové. A tam je v provozu jenom provizorní lávka pro pěší. Potvrzuji. Ale připomínám všem, těch míst dohromady jsou v regionu 40, tak pozor na ně.
0: A je některé místo speciální, na které bychom měli upozornit především tedy turisty, kteří přijedou do Královéhradeckého kraje na dovolenou nebo na prázdniny?
1: Je to příjezd do Krkonoš, protože to přijíždí nejvíc, řeknu, cizinců, a tím myslím nejenom ze zahraničí, ale i z jiných regionů, tak aby nebyli zaskočeni. Ta hlavní silnice z Horního Maršova, po které se jede dál do Krkonoš, buď do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy, tak tam za Horním Maršovem se opravuje opěrná zeď mezi silnicí a řekou Úpou a po celé léto tam bude v tom zúženém prostoru provoz řízený kivadlově, a to buď semafory nebo pracovníky stavby, takže pozor, kdyby se to tam na chviličku vždycky ucpalo, je to způsobené tady tou důležitou opravou.
0: Tak děkujeme za tyhle důležité zprávy a informace z našeho kraje. Měl je pro nás náš reportér David Macháček. Děkuju, nashledanou.
1: Všem šťastnou cestu a naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jak bude, nám dnes řekne Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Pěkné ráno.
1: No a povězte, jaký bude den. Prý si malinko odpočineme od těch tropických teplot dnes.
2: Dneska je jediný takový den, měl nějakých 25 až 28 stupňů. Zasahuje k nám oblast vysokého tlaku vzduchu, ta nám bude přinášet i malou oblačnost, takže nějaký jasno až polojasno. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky se během dne budou lepšit na dobré a biostupně číslo 2 střední zátěž. Hmm.
1: Jaká bude noc? Ta bude taky příjemnější.
2: Vlastně nějaký už 16-13, no a zejména ještě v údolích tam může být až někde kolem těch 10, opět slabý promilý vítr a spíše jasno. A zítra přes den už jasno a polojasno, ale už bychom se mohli opět dostávat na těch tropických 30 stupňů, zatím to vypadá na 28 až 31, i na horách budete po 22 až 25 a vítr slabý promilivý nebo severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: No kdyby v noci bylo těch 10, tak je to příjemné, to by se krásně spalo. No, a pak teda dál do konce týdne budou ty tropické teploty převažovat během těch dní. Už se nedostaneme na těch 28 jako dnes třeba.
2: Nedostaneme, budeme příště přitápět. Takže se můžeme dočkat potom prostředku týdny určitě i nějaké tropické noci, protože teploty měly být i v noci na 20 stupňů a postupně ty teploty budou stoupat. Ve čtvrtek bychom se mohli dostávat už na nějakých 33 stupňů, pátek už možná na nějakých i 34 a zatím to vypadá víkend, že bychom atakovali 630 a neděle možná bychom se dostávali i nad 630, hrozí tam i nějakých 38 stupňů, tak uvidíme.
1: To pořád platí těch 38 na neděli,
2: Zatím to vypadá za neděle, pondělí, že tam by se potřeba pro měly být vysoké. Dobře. Pak nějaké srážky asi v příští týden, zatím to vypadá v úterý, že by se už nějaké mohly první objevit a pak je tam, no, nechci říkat ochlazení, ale mohly by ty klepoty kreslení kam ke 30 stupňů, zatím takový náznak, no.
1: Tak děkuju, Imrich Drapák pro nás měl předpověď dnes. Naschledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas s Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích. Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky Triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Upozornila na to policie na síti X s tím, že podezřelý směřuje do místního učiliště poblíž průmyslového areálu. Na místě je několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Prezident Pavel nebude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodla o tom vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministr zahraničí z motoristů Petr Macinka a ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Hradec Králové v létě opraví střechu takzvané malé hokejové haly vedle zimního stadionu. Rada města rozhodla, že práce za více než 5 milionů korun bez DPH provede náchodská firma Fast Střechy. Informaci potvrdil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek z TOP 09. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Trenér Filip Jícha skončil po 7 letech na lavičce házenkářů Kýlu. Po neúspěšné sezóně byl odvolaný, když měl smlouvu do roku 2028. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vyohlásí dvojku střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 80. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, 8 hodin 37 minut. No a v dobrém ránu, jak jsem slíbil vám, teď představíme kapitána Michala Hinka z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který jako elitní vyšetřovatel vyslýchal desítky vrahů. V prvních třech měsících loňského roku se svým týmem objasnil hned 4 vraždy, včetně ubodání 2 prodavaček, které v Hradci Králové zabil teprve 16-letý chlapec. No a nedávno získali i ocenění policista roku 2025, ke kterému samozřejmě v první řadě hned blahopřejeme. Kapitán Michal Hinek je naším dnešním ranním hostem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak blahopřeju ještě jednou, pane kapitáne.
1: Děkuji moc.
0: Co se vám honilo hlavou, když jste si na Pražském hradě to ocenění přebíral? A byly tam třeba ty myšlenky na ty případy, které jste během profese vyřešil?
1: Tak tam v tu chvíli se mi promítali samozřejmě asi spíš celá ta kariéra, těch necelých 27 let u policie, to, co všecko mám za sebou. A tak samozřejmě jsem byl šťastný za to ocenění, ale bral jsem, nebo beru to s pokorou, protože já jsem jenom jako taková viditelná součást toho týmu. Na tom vyšetřování té trestné činnosti vždycky pracuje celý tým lidí, takže dalo by se říct, že to ocenění si zasloužili celý tým lidí, což jsou desítky lidí, kteří stojí za mnou ještě taky.
0: My se k té týmovosti ještě možná dostaneme v našem rozhovoru, ale já bych chtěl hned na úvod tedy ještě jednou zopakovat a zdůraznit, že jako hlavní vyšetřovatel jste uzavřel desítky případů vražd, podílel jste se na objasnění mnoha dalších mimořádně závažných trestných činů. V minulém roce, jak už jsem říkal, to byla třeba vražda cizinky tady v Hradci Králové, taky případ zmíněné brutální dvojnásobné vraždy prodavaček a bylo to i vyšetřování smrti ženy nalezené v garáži ve Vrchlabí. V minulosti se vám pak podařilo přimět k výpovědi i heparinového vraha Petra Zelenku, což už je 20 let, jak jsme si teď zaspomínali. Co vás vůbec přivedlo k policii? Chtěl jste být vždycky policistou, vyšetřovatelem?
1: No, já jsem chtěl k policii tak nějak, určitě jsem se rozhodl už někdy v průběhu studia na gymnáziu, kdy prostě mě se ta profese ohromně líbila, ohromně mě to zajímalo, mě zasáhli v tu dobu.

0: seriály, jako bylo Dobrodružství kriminalistiky. A prostě mě to zajímalo, fascinovalo mě ten svět.
1: Co jste musel udělat pro to, abyste se dostal, kam jste se dostal? Takže...
0: Tak nejdřív jsem dostudoval gymnázium, odmaturoval jsem a pak jsem samozřejmě, nebo v průběhu studia jsem přemýšlel, jak dál. Nakonec jsem, jedna z možností bylo zkusit studovat právnickou fakultu, na kterou jsem se tehdy v tom roce 93 dostal a vlastně v těch 90. letech jsem vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
1: A pak se řekl policii asi ne rovnou na vraždy, nebo jo?
0: Ne, já jsem pak ještě v tu dobu musel absolvovat povinnou vojenskou službu, takže jsem ještě strávil rok na vojně a po vojně jsem pak nastoupil k policii 1. září 1999, ale vzhledem k tomu vzdělání vysokoškolskému právnického směru se mě podařilo v podstatě hned dostat jako mezi vyšetřovatele, ale začínal jsem tady tehdy na okresním ředitelství v Hradci Králové.
1: Když se zeptám na tu dvojnásobnou vraždu prodavaček, které loni v Hradci Králové ubodal teprve 16-letý kluk, k jakým vyšetřováním to pro vás patřilo? K jak náročným?
0: Tak co se týče kriminalistiky, tak já říkám, že to vlastně náročné nebylo, protože pachatele se nám nebo kolegům ze zásahové jednotky podařilo díky dobrý práci a díky skvělému svědectví jedné z prodavaček zadržet vlastně během 10 minut poblíž toho obchodního centra. Navíc ten čin byl zdokumentován pomocí kamerových záznamů. Na tom případu spíš bylo nejsložitější to, pro mě vnitřně, že přede mnou sedí 16-letý chlapec, který takhle drsně zprovodil ze světa dvě ženy a vlastně nelitoval ani ty poškozené, nelitoval ani pozůstalé, byl na tu trestnou činnost hrdý. To je takový prostě novodobý fenomén.
1: Takže to je na tom to nejtěžší, nebo bylo na tom to nejtěžší pro vás?
0: Zpracovat tohle, že takový lidi chodí mezi náma. Já to samozřejmě vím za tu letitou praxi, ale přece jenom 16-letý kluk byl dost mladý na to a právě ta hrdost na to, co spáchal a to, jak bez problému o tom mluvil, to bylo asi nejtěžší to zpracovat.
1: Jak to bylo tenkrát s tím heparinovým vrahem Petrem Zelenkou, který vraždil co by zdravotník v Havličkobrodské nemocnici, to tenkrát bylo před těmi 20 lety?
0: To bylo na ARO Havličkobrodské nemocnice a vlastně ty případy byly v průběhu roku 2006, za které odsouzen, tak vlastně ta trestná činnost začala v květnu 2006 a my jsme tehdy Petra Zelenku zadržovali 1. prosince 2006, takže budeme slavit 20-leté výročí.
1: A vzpomínáte taky na ten výslech, jakým způsobem to probíhalo, jestli to zase patřilo k těm těžším, nebo naopak to šlo snadno?
0: Petr Zelenka v tu dobu byl velmi překvapený našema informacema, které máme. On si myslím, že to v tu dobu nečekal. On si myslel, že pravděpodobně nemocnice žádný oznámení podávat nebude, nebo že z toho nic nebude, že ta jeho trestná činnost je neprokazatelná. On po tom zadržení byl velmi překvapen. Nebyl to nějak bojovný člověk, on to byl spíš, když to řeknu, takový srab. On tu trestnou činnost páchal na osobách v bezvědomí, takže on v tu dobu, v době té realizace naší té kauzy byl, dá se říct, kajícný, snažil se spolupracovat, popisoval to a věděl prostě, že nějakým způsobem i to, co ho čeká, takže v době té realizace se s ním pracovalo dobře.
1: A které ty případy z toho vašeho pohledu kriminalistického, vyšetřovatelského patří mezi ty nejtěžší, ty výslechy teda konkrétně?
0: No nejhůř se pracuje vždycky s osobama, s psychopatama. Těch je prostě pár procent populace jsou prostě psychopati, ty kriminální psychopati, a to jsou lidi, kterým ať tím předkládáte cokoliv, jakýkoliv důkaz i velké síly, genetiku a podobně, tak oni dokáží vymýšlet neskutečné kombinace, někdy samozřejmě až úsměvné. A s těma se pracuje těžko, protože s těma se prakticky nedá domluvit na ničem.
1: Naším hostem je dnes v Dobrém ránu kapitán Michal Hynek, elitní kriminalista a vyšetřovatel z Hradce Králové, také policista roku 2025. Budeme si povídat i za chviličku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes kapitán Michal Hinek, elitní kriminalista a vyšetřovatel z odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který patří u nás mezi nejzkušenější vyšetřovatele násilné trestné činnosti a byl za to teď odměněn titulem policista roku 2025. Už jsme k tomu blahopřáli. Jaký vůbec jste při výslechu? Jakým způsobem se chováte k těm pachatelům? Protože jde taky asi především o to, abyste v nich vzbudil důvěru, ne?
1: O to jde především. Z mého pohledu je hrozně důležité se umět vcítit do toho člověka, to, co cítí, nějakým způsobem se naladit na jednu vlnu. Ono to samozřejmě bývá složitější, protože v té důkazní fázi toho řízení už pak většinou ty obvinění mají obhájce, takže ten může nějakou snahu o kooperaci někdy blokovat. No ale snaha je prostě s tím člověkem navázat kontakt a vlastně spolupracovat ke zdárnému řešení toho případu.
0: Jo. Já jsem slyšel, to je ta Markovičova metoda pověstná.
1: Tak a říká se to, samozřejmě já se s panem Markovičem jako s legendou české kriminalistiky nechci nějak srovnávat, spíš jde o to, že se všichni snažíme vzájemně od sebe učit, takže já samozřejmě nejenom od něj, ale i od ostatních kolegů, s kterými jsem měl možnost se potkat a nejenom v rámci Hradce Králové, ale i třeba od pražských kolegů dalších, tak se snažím vždycky nasávat informace, učit se od nich. A samozřejmě tahle ta vstřícnost a ta snaha vcítit se do té mysli toho pachatele je jedna z metod, jak ho přimět k tomu, aby mluvil, aby vlastně objasnil všechno a aby sám nám pomohl s tím svým usvědčením.
0: Mm-hmm. Markovičova metoda podle tedy Jiřího Markoviče, který byl tedy legendárním kriminalistou, on usvědčil třeba spartakiádního vraha Jiřího Straku a další samozřejmě. Mm-hmm. Co třeba jste Markovičovi metody vy konkrétně teda používáte v té vstřícnosti? Jak navázat vlastně ten vztah s tím obviděným, když z něj potřebujete dostat ty informace?
1: Tak snažím se k němu prostě chovat přátelsky, lidsky. Snažím se, aby vnímal, že se snažím pochopit ty jeho důvody, proč to spáchal. Ono je to samozřejmě těžký. Jo? To se člověk musí to částečně v něm být, částečně se to musí naučit tou praxí. Já vždycky vzpomínám na to, že jsem v minulosti, je to asi 10 nebo 15 let, zpracovával případ, kdy otec usmrtil svoje dvouměsíční holčičku, protože prostě ho rušila při sledování televize. My jsme pak spolu prováděli rekonstrukci a ten obviněný se mi při ní rozsypal, začal brečet, že prostě není schopen pokračovat.

0: rekonstrukce existuje videozáznam, kde je vidět, že prostě vedle něj stojí nějakým způsobem, ho uklidňuju, hladím ho někde, dá se říct, až po zádech a křestním jménem mu říkám, že prostě to zkusíme, že budeme pokračovat pomalinku. A když tuhle rekonstrukci jsem někde prezentoval na nějakých školeních mladším kolegům, kolikrát i uniformovaným, tak mě prostě řekli, že tohle absolutně nechápou, jak můžu se takhle k tomu člověku chovat, že oni by postupovali daleko tvrději vůči němu, a já jim vždycky vysvětluju, že právě, že to není účelem, že není účelem na někoho někde křičet a zaseknout ho, ale účelem je to, aby spolupracoval a pomohl k tomu usvědčení, protože co víc může být, než provedená rekonstrukce, při které on sám na kameru zdokumentuje to, co udělal.
1: Nikdy jste neměl chuť si to s takovým člověkem jako vyřídit osobně třeba?
0: To ne vyloženě, ale myslím, že jsem někde v nějakém rozhovoru mluvil o tom, že jsem zažil samozřejmě případy, vyšetřoval jsem mravnostní trestnou činnost, kdy prostě otec, který dlouhodobě znásilňoval svoji nezletilou dceru, tak prostě se obhajoval tím, že ta poškozená to po něm chtěla, že vlastně to vyžadovala, že vlastně si tím, jako když chtěla jít ven mezi kamarádky, takže vlastně tímhle způsobem to dělala, aby mohla jít mezi kamarádky. No a prostě tehdy se ještě psalo na elektrických psacích strojích. Já si pamatuju, jak jsem naproti němu seděl a že jsem opravdu měl z toho chuť vzít ten psací stroj a hodit ho po něm. No ale člověk se musí ovládnout a zdokumentovat to, zapsat i ty největší bizarnosti, a vedlo to k jeho odsouzení nakonec.
1: Jak u vás funguje ta psychohygiena, která je taky asi v té vaší profesi obzvlášť důležitá, abyste mohli žít jako normální člověk potom?
0: Je velmi důležitá, no. Tak já nejsem umělecky zaměřený, nespívám, nehraju na nic, takže u mě to je docela jednosměrně zaměřené. Já se tu hlavu čistím hlavně sportem, to znamená běh, kolo, posilování a podobně. Prostě vybít se někde v rámci sportovních aktivit.
1: Ano, Ironman se blíží, to vám jenom naznačuju, protože vím, že jste se loni zúčastnil taky tady v Hradci.
0: Ano, tak tady v Hradci Králové jsem se zúčastnil, já teda té kratší olympijské distance, a blíží se, takže se snažím připravovat. No. Snažím se, abych měl lepší pocity než loni na trati, kdy ty pocity byly dost strašný v závěru.
1: Říká Michal Hynek, elitní kriminalista, vyšetřovatel z Hradce Králové a policista roku 2025, kterému moc děkuju za dnešní setkání, za rozhovor a samozřejmě k tomu ocenění. Pane Hynku, ještě jednou moc blahopřeju.
0: Já moc děkuju.
1: Naschledanou. Tak a to je všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové se pro dnešek loučí i Jakub Šmit. Přeju vám krásný den a za chviličku už Pavla Kindernajová v dnešním Habaději. Zítra se těším na slyšenou. Hezké úterý.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanovstatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policie varuje před mužem se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy. Domov u Byřičky v Hradci Králové čeká modernizace. Nová autobusová linka propojí v létě Západní Krkonoše a Jizerské hory. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Čelákovicích u Prahy se pohybuje muž se střelnou zbraní. Informovala o tom policie na síti X. Policie v souvislosti s tím hledá 55-letého Petra Šimona. Jeho fotografie je na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Muž se pohybuje v modré Škodě Fabia. Původně směřoval k místnímu učilišti poblíž průmyslového areálu. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Ozbrojený muž, který má být ve špatném psychickém stavu, se má pohybovat v modré Škodě Fabii. Pokud jste vozidlo viděli, neprodleně prosím kontaktujte linku 158 a sami rozhodně nijak nezasahujte.
1: Učiliště, kam muž původně směřoval, je prázdné a žáci v něm nejsou. Policie na místo vyslala několik hlídek i zásahovou jednotku. Starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS řekl, že svolal krizový štáb. Zastupitelé Královéhradeckého kraje odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jedná se o největší domov pro seniory v kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy připravují také. Před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít sebou do autobusu.
4: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
1: Přesně před 10 lety se Britové rozhodli, že odejdou z Evropské unie. Pro odchod bylo 52% Britů, pro setrvání 48%. Dnes by pro Brexit hlasovali jen 3 z 10 Britů. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury YouGov. Podle analýzy, kterou si vypracovala anglická národní banka, vedl Brexit k 6% snížení ekonomického výkonu země. Britské HDP je tak až o necelých 60 miliard korun týdně nižší. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodlo o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí dvojku. Střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dejte pozor na nehodu v Hradci Králové na příjezdu do Březhradu, kde se srazila dvě auta. Místo je s opatrností průjezdné. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čas po 9. hodině už bude patřit opět habaději, který se vás v horkých letních dnech pokusí osvěžit u vody, ale taky na zahradě. K vodě se za chvíli vydáme za vodáky, kteří mají i velké plány na letní prázdniny, kdy se chystají na řeku, která ještě nečelí velkému turistickému náporu. No a zahradničit budeme po 11. hodině s Františkem Hlubockým, se kterým se budete moci samozřejmě poradit i vy ohledně škůdců například. A k tomu si dáme i soutěž nebo sladké miletínské modlitbičky. Od každého trochu, ať je koktejl zajímavostí pestrý, a i 23. červnový den se vám Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchá.
2: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Zas mi říkal,

Ano, jdeme dál v Českém rozhlase Hradec Králové, i když mám pocit, že v těchto dnech už se všechno kolem nás tak trošku příjemně zpomaluje. Venku vládne horké letní počasí, děti ve školách už vlastně balí kufry. Učit se nikomu nechce a lavice střídají školní výlety. Za 3 dny je tu vysvědčení, dospělí už v duchu možná odpočítávají také dny do vytoužené dovolené. A možná je to dobře, že občas zpomalíme, protože člověk potřebuje čas na to, aby se i rozhlédl kolem sebe. Dnes v noci nás navíc čeká noc plná kouzel, svatojánská noc. Čas, kdy podle pověstí ožívají tajemné síly a země otvírá své poklady. Takže možná nemusíme zrovna v krkonožských nebo orlických lesích hledat nějaký bájný zlatý květ kapradí, protože tím největším pokladem je často právě ten klid, který si v dnešní uspěchané době dokážeme dopřát.

0: Letní prázdniny nám klepou na dveře, spousta dětí, mladých lidí přemýšlí, jak strávit volné dny. Skvělou partu, dobrodružství a hlavně pohyb přitom nabízí například i vodácký klub dětí a mládeže v Hradci Králové. Že jde o sport i na Hradecku oblíbený, se ukázalo třeba na rybníku Byřička, kde si lidé pod hlavičkou klubu mohli vyzkoušet jízdu na lodi nebo na kajaku. Jak vlastně takový klub funguje, kolik má členů a jaké plány mají mladí vojáci, vodáci na letošní léto, tak o tom všem jsem si povídala s vedoucím klubu Jiřím Roušavým.
1: Já jsem úplně překvapen, co lidí má zájem o to se svíst tady na rybníce. Vždycky jsem si říkal, že ta naše skupinka je taková specializovaná, že každý se bojí, že se utopí a že se převrátí, bude mokrej.
0: Na rybníku se možná méně bojí.
1: No, je to možné, ale přece jako člověci se bojíme, ale všichni účastníci, hlavně ty děcka, mají vesty, takže by se náhodou převrátit, tak nehrozí, že by se něco mělo přihodit, něco velkého. Maximálně bude trochu zima, ale to v tom dnešním počasí, který se fakt dneska povedlo, je to super. Jako.
2: Dávej prostě pozor, jo?
0: Ale nikdo se netopí a ne, mám pocit, že všichni to, si to užívají.
3: Ano, je to voda, je to hlavně o té zábavě. No, my jsme kroužek, který nejezdíme závodně, máme to čistě jenom pro tu zábavu.
0: Ondřej Kalous, ano. Vedoucí klubu?
3: V podstatě a já mám na starosti děti a hudbu a zábavu.
4: Je to lepší, než ve středu sedět na kraji?
0: Kolik máte dětí v kroužku?
1: Máme i v kroužku asi 15 dětí a k tomu mám asi ještě 12 dospěláků, kteří mi pomáhají a dneska jsou tady taky, aby jsme to všechno zvládli, aby to bylo, jak má všechno vypadat.
0: Přes léto pojedete někam na vodu?
1: Pojedeme na vodu. My jezdíme už z posledních 10 let jezdíme do Polska na vodu, na putovní tábory, kde si žijeme řeku třeba v délce 150 km. A to ještě taková ta klasika, kde to není na rozdíl od těch českých našich řek, které jsou hezké, ale bohužel těch vodáků tam je strašně moc díky těm cestovkám a tak dále. A my radši do přírody, kde jsme sami, kde si můžeme zastavit na louce, postavit stán, rozdělat oheň a být v klidu sám v přírodě.
0: A v Polsku to je, tak to?
1: Tam to ještě jde.
0: A kdy pojedete?
1: Přelom července, srpna.
0: Pojedete úplně všichni, děti, malí, velcí.
1: 20 lidí nás pojede v kombinaci a pojedeme řeku Vislu, to asi vypadá. Matku řek polskou.
0: Jak dlouho vy už takto jste u vodáku?
1: 55 let.
0: A co vám to přidáší?
1: Že jsem furt mladý. Prostě je ta příroda. My dneska jsme hrozně od ty přírody odtažený. Každý kouká do mobilu, každý radši je v pohodlí, v teplý sprše, v kempu, kde je tisíce lidí a je spokojený.
0: Ale přibývají děti do kroužku?
1: Není to úplně o tom, že by se děti hrnuli. Ten zájem není tak velký, jako třeba do hokeje, do fotbalu, do tenisu, ale my jsme se za to rádi. Že když tam přijdou děti, které o tom mají zájem, tak je to lepší, než aby ten dochodil z donucení.
0: Vy jste možná limitovaný i tím počasím, protože v zimě jsou lodě asi zamknuté. Loděnici.
1: Ty jsou zamknutý, ale vodák se postará, voda mu nevadí v jakémkoliv stavu. V zimě jezdíme na běžkách, na sjezdovkách, děláme pěší pochody na podzim, na jaře, že ještě není tolik vody v řece, takže my máme celoroční činnost, máme, nabízíme dětem.
0: A děti od kolika let přijímáte?
1: Děti přijímáme od 7 let do 12 roku, bereme to průběžně celý rok.
0: A kdo by ještě chtěl s vámi vyrazit na tu Vislu, tak je šance?
1: No, to tak úplně ne, protože zase musíme se trochu poznat nějaký víkendový akci, že nechceme brát úplně někoho, který na ty vodě neseděl, aby pak nebyl překvapen, že tam nemá teplou sprchu každý večer doma. A i od těch rodičů, že to nechceme, nám tam děti odkládat do těch táborů. Jako my chceme, aby to někdo to dítě se na to těšilo a chtělo tam jet. Těšíme se moc na to. Je to řeka široká až kilometr, je tam spoustu písčitých ostrovů, a takže bude romantika spát uprostřed ostrova, uprostřed řeky, nádhera.
0: Je ještě něco, co by vás překvapilo na řece, nebo si myslíte, že už po těch 55 letech vás už nepřekvapí nic?
1: To nemůžu rozhodně říct, že každá doba něco přináší. Co dneska lidi na té vodě dokážou, že třeba přivážou si děti k lodi, aby jim neuplavali, to je hrozný. Jako.
0: Tak co popřát do vodácké sezóny a do léta 2026?
1: No tak já to zobecním, abych se přidal k zahrádkářům, zemědělcům, aby nám hodně pršelo, že když prší, tak
0: je voda
1: nejenom na polích, ale i v řece, takže bychom rádi, aby jsme mohli tak nějakou řeku na víkend českou sjet, ale potřebujeme vodu v řece, takže ať zaprší.
0: Říká Jiří Roušavý z vodáckého kroužku klubu dětí a mládeže Hradec Králové. Tak hodně štěstí a jak vodáci se zdraví. Ahoj!
1: Ahoj! Ahoj!
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnešní den v kalendáři připomíná, že lidská odvaha a vytrvalost neznají hranic. Přesně před 40 lety, 23. června, totiž vůbec poprvé stanuly ženy na vrcholu obávané a divoké 8000 K2. Bez kyslíkových přístrojů v extrémním mrazu a s obrovským rizikem zvládly něco, co se do té doby zdálo nemožné. My v Královéhradeckém kraji sice takto obrovské hory nemáme, ale každý z nás si říkám v životě určitě plní nějaké ty své malé osobní 8000. A v těchto horkých letních dnech je pro mnohé z nás takovým malým hrdinským výkonem už jen zvládnout náročný pracovní den třeba ve vyhřáté kanceláři. V takových chvílích si možná mnozí řekneme, že nějaký ten hormon chladu by se nám teď v červnu docela hodil. Naše tělo je ale naštěstí neuvěřitelně dokonalý systém a své vlastní chlazení má. Proto se v horku potíme. Jenomže abychom tyto extrémy zvládali, musíme to své tělo i poslouchat, protože v organismu koluje kolem stovky různých hormonů, které v zákulisí řídí téměř všechno. Jak o tom včera mluvila inženýrka Hana Střítecká?
1: Tak hormony řídí celé to tělo. Řídí ho vlastně od toho, jestli porosteme, neporosteme, jestli přesně budeme míhlat, nebudeme míhlat, jestli se nám bude dobře spát, jestli nám bude dobře fungovat štítná žláza, jestli budeme mít vlastně správně funkční pohlavní hormony, to znamená, jestli se třeba do budoucna můžeme mít děti, nebo potom, když budeme starší, tak jak rychle se nám třeba budou odbourávat kosti. Všechno tohle to řídí hormony. Takže nedá se říct, že je to jako jednoduchá funkce, a když to řekneme velmi zjednodušeně, tak za vším hledej hormon.
0: No ne, nad hormon, když jsme byli malí, možná jste to také zažila, že rodiče volali sklidní hormony.
1: Ano, když ty hormony jsou moc bouřlivé, tak to není v pořádku, a na druhou stranu, ale když se je utlumíme, tak to taky nebude fungovat.
0: No je to zajímavý obrat, já jsem právě si na to vzpomněla, že ono se to jednoduše řekne, ale pak ta praxe je daleko, daleko složitější.
1: No a hlavně jsme tady zase u toho, že všechno souvisí se vším. To znamená, nejde o to se bavit jenom, že když budu ať už jíst nebo používat nějaký suplement, nějaký doplněk stravy, takže ty hormony se srovnají, zrovna tak se to nesrovná jenom tím, že budu spát a vykašlu se na to jídlo. Prostě jsou to věci, které do sebe skutečně zapadají a mají nějakou logiku až na ty buněčné úrovni. A pokud některý z těch systémů prostě cíleně vynecháme nebo cíleně potlačujeme, tak to prostě nebude fungovat ani nikde jinde.

překládal, ublíží, když na mě oči nuděl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudson spíší ty najmou.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept roku 2022. Šlo o miletínské modlitbičky, perničky s mandlemi, ořechy a ostružinovou marmeládou, původně od Lenky Hagerové z Klecan. Naučíme se je i teď dělat šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale právě porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus. První změnu, kterou udělal, když nemohl najít kartové vykrajovátko, tak zvolil železniční vagónek.
1: A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
2: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
2: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů

0: medu, jedno vejce, 50 gramů másla, a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perníčky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si zdovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
1: Pochoutkový rok.
2: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě.
0: A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama. Těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
2: Scházíme se po 24 hodinách.
0: Těsto je vyspinkané do růžova a vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
2: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
0: Jo, tak.
2: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
0: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle.
2: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
0: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
2: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
2: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký. Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
2: Setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
2: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
0: Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé, samozřejmě. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční.
3: Tyto sladké perníkové sendviče, tedy miletínské modlitbičky, si můžete upéct kdykoliv jako dobrou svačinu. Vylepšený recept podle Romana Pauluse přitom najdete na www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Lenky Hagerové z Klecan. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o likérové řezy s krémem a šlehačkou, které po svém upeče cukrář Josef Maršálek.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovenska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Kde kdo říká?

0: Nezaměnitelný hlas, nevíky jak vám, ale mě tyhle kytarové tóny okamžitě evokují i léto, pohodu u vody, vůni táboráku. Věra Martinová je právem označována za první dámu české country hudby a právě tento žánr k českému létu určitě neodmyslitelně patří už desítky let. Takže takový možná soundtrack k našim výletům a letním setkáváním, která mají v sobě vždycky zvláštní kouzlo, že jsme k sobě tak nějak blíž. No snad je vám i v naší společnosti příjemně, ať už zrovna odpočíváte nebo pracujete. U těch příjemných setkání zůstaneme určitě i odpoledne. Po 13. hodině nabídneme opět pořad Alex a host. A koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Léto je tu a s ním i slunné dny a čas dovolených. Co dělat, aby vaše kůže přečkala nápor slunečních paprsků bez úhony? Poradí dermatovenerologka profesorka Monika Arenbergerová. Ptát se jí budu i na její plány na léto, i zda kovářova kobyla náhodou nechodí bosa. Tak si nás nalaďte, Alex a host začíná po 13. hodině.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic také v Novém Bydžově na Královéhradecku. Ústavní soud má kompetenční žalobu od prezidenta Pavla kvůli summitu v Ankaře. V Hořicích vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Policisté pátrají po ozbrojeném muži v modré fábii, kromě Čelákovic také v Novém Bydžově na Královéhradecku a v Praze. Policisté mají hlídky preventivně i u ministerstva vnitra a školství. Fotografie ozbrojeného Petra Šimona je na serveru i rozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Proti muži by ale lidé neměli zasahovat. Muž měl podle policie mířit na učiliště v Čelákovicích, ve kterém teď žádní žáci nejsou. Ústavní soud dostal prezidentovu kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Informoval o tom na webových stránkách. Soud si je vědom naléhavosti. O přednostním projednání rozhodne plénum. Vláda včera rozhodla, že Petr Pavel na summit nepojede. Už dříve prezident avizoval, že v takovém případě zváží kompetenční žalobu. Summit v Ankaře bude za 2 týdny. Odboráři médií veřejné služby se sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími členy vlády. Řekli jim, že návrhy na změny financování médií považují za nepřijatelné. Kabinet plánuje převést Český rozhlas a Českou televizi pod státní rozpočet. Pracovníci médií to kritizují s tím, že by instituce mohly být závislé na politické moci. Zástupci vládní koalice to rozporují. Do obsahu zasahovat nechtějí, média podle nich ale musí šetřit. Politici jsou zároveň ochotní s odboráři dál jednat, říká předseda SPD Tomio Okamura.
2: Ta debata bude trvat měsíce, protože první čtení, druhé čtení, třetí čtení bude v podstatě celý půl rok až do konce roku. My jsme té debatě maximálně otevření, protože se jedná o veřejnoprávní média. Určitě jsme se shodli na tom, že odboráři České televize i Českého rozhlasu mají kdykoliv dveře otevřené.
0: V Hořicích na Jičínsku vznikne centrum integrovaného záchranného systému. Návrh na uzavření dohody Královéhradeckého kraje s hasiči o spolupráci na projektu schválili krajští zastupitelé. Kraj už zakoupil pozemek vhodný pro výstavbu a do roku 2030 by na něm centrum mělo stát. Nová základna by měla vzniknout v blízkosti budovaných úseků dálnice D35 a měla by pomoci zlepšit dostupnost zásahů hasičů i záchranářů. Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na mistrovství světa nad Irákem 3-0 a zajistili si postup do play-off. Do vyřazovací fáze prošli i Norové, kteří porazili Senegal 3-2. Argentina díky 2 gólům Lionela Messiho přehrála Rakousko 2-0. Hvězdný útočník se stal nejlepším střelcem historie šampionátů. Alžírsko pak zvítězilo nad Jordánskem 2-1. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí 2. Střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 150. kilometru dálnice D35 ve směru na Hradec Králové máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto místě uberte plyn a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré úterní dopoledne pokračuje i s Českým rozhlasem Hradec Králové. Naši reportéři jsou v terénu Královéhradeckého kraje a natáčejí pro vás aktuality, včetně zajímavostí. Jednu z nich nám už za chvíli představí i Zuzka Boučková. Pak s námi budou i děti, a to nejen v anketě, ale i v dopolední soutěži, kdy se zaměříme na večerníčky. Na jeden konkrétní, ale to nebudu už z detaily prozrazovat. Vy ale samozřejmě můžete už teď přemýšlet o těch vašich oblíbených pohádkách. Letní čas je k té pohodě a pohádkám určitě nakloněný.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 12 minut po 10. hodině ve vysílání už vítáme létající redaktorku stopařku Zuzanu Boučkovou. Krásné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Tak nám řekni, Zuzko, dneska kam tě tvoje reportérské boty zavedou?
2: Dnes se chystám na Hradecký festival Regiony, ale pozor, ne na divadlo. Odpoledne totiž zamířím do klubu Casa Pessoa, který najdete naproti Adalbertinu. Společnost Tifloservis tam otevírá temnou kavárnu. Člověk se v ní ocitne v absolutní 100% tmě, bez možnosti jakékoliv zrakové kontroly. Chci tedy zjistit, jaké to je vnímat svět a hlavně obyčejný šálek kávy jen hmatem a sluchem.
1: Co takový zážitek vlastně znamená pro běžné lidi, kteří tam přijdou, a proč to Tifloservis vůbec organizuje?
2: Pro lidi je to prý obrovský obrat rolí. V běžném životě pomáháme nevidomým my, ale tam ve tmě jsou oni našimi bezpečnými průvodci a obsluhou. Tifloservis akci pořádá také proto, aby nám, vidícím, zážitkovou formou přiblížil svět lidí se zrakovým handicapem. Chce tak prostě přirozeně bourat předsudky a bariéry, protože u stolu ve tmě z nás ten ostych rychle opadne.
1: No, určitě se těšíme na ty tvé dojmy, ale říkám si, posíláš většinou fotografie, videa, ale v úplně tmě toho asi moc nenatočíš, nebo jak to budeš dělat?
2: Máš pravdu, černou tmu opravdu nevyfotím, ale neboj, zdokumentuji vše kolem, od hmatových nápojových lístků přes nasazování klapek na oči před vstupem až po doprovodný hudební či jiný zvukový program. No a z té samotné tmy také přinesu, samozřejmě díky technologiím, pokud se to povede, nějaký autentický záznam.
1: Tak jsme zvědaví určitě na výsledek, těšíme se a uvidíme, pokud něco uvidíme na těch našich sociálních sítích.
2: Budu se snažit.
1: Děkujeme na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: To byla naše stopařka Zuzana Boučková.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dnes jeden veřejných služeb vědí děti, kdo veřejné služby vykonává a mají ve svém okolí někoho, kdo pracuje třeba jako hasič, policista nebo zdravotník, tak to už zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, kdo pracuje ve veřejných službách?
2: Doktor, hasiči a policajti, záchranky, policajti, kdo něco udělal, hasiči a sanitka.
1: A jak nám pomáhají?
3: Že nás zachraňujou nebo chytají zloději, nebo když někde hoří, tak to hasej.
2: Doktoři tak nám zachraňují život, když se nám něco stane. A policajti, když někdo někomu ukrane, tak zavoláš. A hasiči, kdyby něco hořelo.
4: Když se někdo třeba zlomí kotník, jako Joza tady si zlomila kotník, tak museli je to do nemocnice. Joza si to zlomila na trampolíně, že jo?
1: A bolelo tě to?
5: Bolelo hrozně moc.
1: A byli na tebe doktoři hodní?
5: Byli.
1: Dostala jsi nějaký dárek?
5: Ne, ale mamka s Rozou mě pomalovala to zádru.
3: Jakože když seba někdo uvízne na stromě, tak hasiči ho sundají ze zebříku.
1: A jak ho sundají?
3: No, že tam dají zebřík, chytnou ho a odnesou ho dolů.
2: Oni mají hasiči takový žebřík, kdyby někde hořelo hodně nahoře, tak by to zahasilo. Vylezli na žebřík a vzali tu hadici a zastříkali by to. A policajti chytají nějaký zloděj, když ti něco ukradnou. A hasiči pomáhají, když je někde oheň.
4: A takhle to vidíme my.

0: Já bych prodal koženou bundu.
1: Já bych chtěl koupit starý motocykl.
2: No, prodej nový velký mobilní grill.
1: Dvoje kamna, jsou sice starší, zachovalá.
3: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15:35. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: počasí.
1: Ano, jdeme se podívat na rtuť teploměru společně s meteorologem Imrichem Drapákem. Krásné dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: Tak dneska zima, ne?
2: No, můžeme říct, porovnání, že dneska nejchladnější den.
1: Právě. V porovnání s ostatními dny, tak si to musíme nastavit, že dneska velmi příjemně. Pojďte na detaily.
2: 25 až 28 dneska. Na obloze pojasno až oblačno, postupně potom ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Vítr slabý, přechodně místy mírný, severní až severovýchodní, 3 až 7 metrů za sekundu. Prosté podmínky ale budou dobré a biostupně číslo 2 střední zátěž. A v noci potom jasno, 16 až 13 minimální teploty, někde v údolích může být až 10. A zítra přes den už půjdeme na těch tropických 30. 28 až 31 a jasno až polojasno a vítr slabý, promínlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: No, jak už jsme si předehřáli, především v Polabí, ty byty a domy, tak ono už to moc vyvětrat nejde, že nám je možná teplo, i když dnes to bude stoupat jen v uvozovkách k těm 28 stupňům. Ale říkala jsem si, že náš region je tak nádherný a pestrý, že stále jsou ty lokality, kam je možné utéct, že?
2: Doufejme.
1: No, vyšší polohy a Broumovsko, vy jste zmiňoval 10 stupňů Celsia, no to je pomalu na bundičku v noci.
2: To jo, v těch údolích určitě, no.
1: To je to Broumovsko asi, že? Tam bude
2: ano,
1: to nejchladněji.
2: No,
1: budeme to muset zvládnout, nedá se nic dělat, stále
2: bude
1: platí,
2: hůř, ale,
1: bude hůř 37, 38, stále to platí na tu neděli.
2: Tak to vypadá opravdu o víkendu, že přes těch 36 půjdeme, no.
1: Budeme to dál sledovat. Pane Drapáku, děkujeme za předpověď, krásný den.
2: Tak je hezký den, naslyšenou.

0: A jdeme si hrát v Českém rozhlase Hradec Králové. Někdo z vás získá v naší dopolední soutěži Věřte, nevěřte knihu z nakladatelství Kazda, rychlého zahradního rádce s kalendářem prací. Takže pokud zahradničíte, mohla by se kniha hodit.
1: Věřte, nevěřte.
0: A dnes, jak už jsem na úvod předeslala, se soutěžním tvrzením vydáme do světa pohádek, večerníčku a trochu i televizních překvapení. K otázce mě inspirovala pozvánka na přednášku Čarovný svět pohádek, fantazie a kouzel Jaroslava City. Připomíná z té výročí narození náchodského grafika, malíře, filmaře, ilustrátora a autora večerníčku o Maťovi a Klinčekovi. Rovnou se přiznávám, že jsem si pohádku na první dobu nevybavila, jako třeba Krkonošské pohádky nebo Rákosníčky, ale vy na to možná budete lépe, protože slavné není jen to, co si všichni pamatujeme. Večerníček o Maťovi a Klinčekovi měl velký

0: rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tady věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, Pavlo. Paní Lída.
1: Ano.
2: A já bych tomu věřila.
1: Věříte, věříte. A vybaví se vám tento večerníček a tato pohádka?
2: Ano, ano. Ano, vybaví.
1: Ano, Šnek a Skřítek. No, patří k vašim oblíbeným, nebo máte nějaký ještě raději a oblíbený pohádkový?
2: Hodně, tohle bylo fajn. Děti na to koukali, že jo,
1: No, každý možná známe nějakou pohádku, kterou milujeme a ostatní říkají, tu vůbec ne. Znám, tak teď možná někoho i inspirujeme. Každopádně píšu si, že věříte tvrzení a mějte se krásně, paní Lído, nashledanou.
2: Díky moc, nashledanou.
1: Nashledanou. Další z vás tady v dopolední soutěži jste to vy, koho zdravíme,
3: ano,
1: dobrý den.
3: Ano, krásné dopoledne, tady Eliška.
1: Ano, Eliško, paní Eliško, tak co vy?
3: A já vám věřím.
1: Taky věříte.
3: No. A můj nejoblíbenější večerník byl Maková panenka.
1: A motýl Emanuel. A ještě jsou příležitosti podívat se sama nebo s dětmi na nějakou pohádku?
3: No, koukáme s vnoučátkama. Určitě teďka u nás byl vnouček 4 lety, tak jsme koupili na Káťu a Škubánka, jak se narodil Škubánek vajíčka, si myslí Káťa, protože koupila vajíčko v cukrárně, dala ho do kočáku, on se rozpustilo, rozteklo na sluníčku a pejsek ho snědl a vedlo si tam místo vajíčka.
1: No, jak vás tak poslouchám, tak mám pocit, nebo jsem přesvědčena, že večerníček pro vás stále je tím symbolem dětství a patří k tomu vyrůstání neodmyslitelně. Dobře, paní Eliško, píšu si, že také věříte. Mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Hezký
1: den i vám. A do třetice, kdo je s námi, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jarka z Trutnova.
1: My vás zdravíme.
4: Já nevěřím.
1: Nevěříte. A já teďka jsem přeslechla křestní jméno, abych si poznamenala. Věrka. Tak píšu si, tři ženy tady máme. Co vy a večerníčky, paní Věrko?
4: Já si myslím, že kdyby ten večerníček měl tolik dílů, že bychom ho zachytili.
1: Tak je to ten u vás také, že si na první dobrou nevybavíte?
4: Ne, vůbec
1: jde.
4: Ne.
1: A znáte nějakou pohádku, kterou milujete a ostatní říkají, že ji neznají?
4: Tohle vím, protože krmské pohádky zná každý.
1: To je pravda. Káťa
4: Škubánka zná každý, už tady byl jmenovaný Včelný medvíd, který jsme měli rádi. Proč mám tři holky, tak jsem koukali snoučaty.
1: Chápu.
4: Je prostě klasika.
1: Večerníček, klasika. Už ne Maťovi Skřítku, Klinčekovi, možná to někteří, kteří jsou s námi, si vybaví, že možná to znají. Večerníček, který mnoho lidí ale nezná, 100 dílů, 23 zemí, zdá se to neuvěřitelné. K tomu připojím i to, že vznikal až poté, co ho Praha odmítla. Taková specialita, že ten večerníček tady vlastně ani nevznikal. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí, samozřejmě dvě písničky a pak to rozuzlení. Mějte se moc hezky. Paní Věrko, nashledanou.
4: Naslyšenou.
1: Další z vás ještě můžete zavolat, případně napsat, jestli tvrzení věříte. studio.hradec@rozhlas.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Tak jak jste tipovali v dnešní dopolední soutěži, věřte, nevěřte, kdy jsem tvrdila, že večerníček o šneku Maťovi a skřítku Klinčekovi, za kterým stál náchodský výtvarník Jaroslav Cita, se uváděl ve 23 zemích a měl rovných 100 dílů, takže se jednalo o nejdelší československý večerníčkový seriál. No mnohým z vás se to nezdálo. Pan Radek ještě telefonoval, říkal, že počet dílů je příliš, že to asi nebude pravdivé. Paní Jiřině se to také nepozdávalo a připomínala Křemílka a Vochomůrku, které má prý dodnes nejraději. Paní Iveta píše, nevěřím, nikdy jsem o tomto večerníčku neslyšela, krásný den všem. Pan Stanislav také nevěří, číslo 100 mu přijde příliš vysoké. Pan Michal, dnes budu věřit a doufat, že vše, co bylo řečeno, je pravda. A například ještě reakce od pana Martina, který zprávě také nevěří, s tím, že večerníček neznám. No a vidíte to, měli jste věřit, protože všechny údaje byly pravdivé. Večerníček o šneku Maťovi a skřítku Klinčekovi je spojený s náchodským výtvarníkem, filmařem a ilustrátorem Jaroslavem Citou a podle dostupných informací měl opravdu 100 dílů. Uváděl se ve 23 zemích a bývá označovaný za nejdelší československý večerníčkový seriál. Ta krásná zvláštnost, už jsem zmiňovala, že v Praze ho televize původně odmítla, ale nakonec vznikl v Československé televizi v Bratislavě. Jaroslav Cita byl mimochodem mimořádně všestranný člověk, východoček, podtrhneme, nakreslil přes 11 000 vtipů, tvořil animované filmy, ilustroval, psal dětské knihy a namaloval přes 4 000 krajin, takže možná právě proto ten jeho svět pohádek, pokud dohledáte, ty obrázky jsou nádherné, tak ten jeho svět pohádek a fantazie nepůsobil jako něco vymyšleného od stolu. Tak výherkyni, výherce vybereme dnes z těch mailových pozdravů. Například to bude paní Markéta, která věřila, dodává, sice tento seriál nepamatuji, ale musel být super. Paní Markéto, gratulujeme k výhře. A doplním ještě jednu zajímavost. Příběhy Maťa a Klinčeka se objevily i jako komiks ve Čtyřlístku. Kdo neznáte večerníček, tak ten Čtyřlístek byste možná mohli. Hrdinové se tam přitom nejmenovali, tak jak ve večerníčku, ale byl to skřítek Ďupka a Helmíšť Klouzek. Takže kdyby vám Maťo a Klinček nic neříkali, možná jste se s nimi potkali pod jinými jmény. A pokud vás tento trochu zapomenutý, ale překvapivě úspěšný pohádkový svět zaujal, můžete se o Jaroslavu Cita to dozvědět ještě víc na přednášce Čarovný svět pohádek, fantazie a kouzel Jaroslava City. Přednášet bude Alena Křivská, kterou s Jaroslavem Citou pojilo téměř čtvrt století trvající přátelství. Přednáška bude zdarma, bude to už zítra od 17 hodin ve Staré radnici v Náchodě.

Zastupitelé Hradce Králové dnes mají na programu svého pravidelného jednání zhruba 80 bodů. Budeme o tom mluvit s detaily v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dopoledne připravuje Karolína Davidová. No a po zprávách zahradnická radioporadna s Františkem Hlubockým. Dobré dopoledne.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na summitu NATO obrátil na ústavní soud. Zastupitelé Hradce Králové dnes mají na programu svého pravidelného jednání zhruba 80 bodů. Po dvou kolech je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu k ústavnímu soudu. Žádá ho, aby rozhodl, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu NATO. Reprezentovat Česko je podle něj popis jeho práce. Řekl to ve videu na sociálních sítích.
4: Rozhodnutí vyloučit prezidenta republiky z delegace považuji za bezprecedentní a mimořádně nešťastný krok. Zastupování státu navenek je pravomocí prezidenta podle článku 63 Ústavy České republiky.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prezidentovo rozhodnutí respektuje. Podle něj ale není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. Pavel s vládou vede spor o složení delegace několik měsíců. Dosud se zúčastnil všech aliančních summitů od svého nástupu do funkce. V Hradci Králové se dnes ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich posledního zasedání před letními prázdninami můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Projednávané body popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Zastupitelé města mají před sebou poslední zasedání před letními prázdninami, na kterém budou projednávat okolo 80 bodů. Čeká je například téma založení nového bytového družstva v rámci projektu Nové Kukleny, zakázka na novou mateřskou školu Podzámčí 2 nebo závěrečné ohlédnutí za loňskými oslavami a 80. výročím.
2: Uchazeči, kteří se hlásili do druhého kola přijímaček, už znají výsledky. Do 4letých a kratších oborů v něm uspělo 82% žáků. Ministerstvo školství to uvádí na svém webu. Do druhého kola se celkem přihlásilo více než 13 000 uchazečů, o zhruba 700 méně než loni. Po dvou kolech je tak na střední školu přijatých zhruba 98% deváťáků. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejnili je ale i školy.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Národnímu týmu zajistí postup do play-off nejspíš už jen výhra. Na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
7: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme moc co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
2: Utkání Mexiko-Česko začne na Azteckém stadionu ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
3: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách kolem 20 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí 2. Střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 84. kilometru dálnice D11 směrem na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
2: Konec června je na zahradě krásný, ale také pořádně bojový. Salát přes noc okousaný od slimáků, jahody navrtané, mladé sazenice mizí, v trávníku se objevují chodbičky a záhony vypadají, jako by si na nich někdo pochutnal dřív než my. Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové proto bude oblíbený zahradník František Hlubocký a podíváme se podrobněji na ty nezvané návštěvníky našich zahrad. Vy se samozřejmě budete mít možnost také zapojit.
3: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radio poradna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová a v radioporadně dnes máme téma, které zná skoro každý, kdo má zahrádku, záhon, skleník, truhlík nebo alespoň pár jahod u plotu. Člověk zasadí, zalije, pohnojí, těší se na úrodu a pak přijde ráno a zjistí, že si někdo tu večeři dal dřív než on. Slimáci oholí salát, mšice obsypou růže, hraboši podkopou záhon, housenky se pustí do listů, molice vyletí ze skleníku jako bílý obláček a my stojíme s rukama v boku a říkáme si, tak co s tím? No naštěstí je tady muž, který umí o zahradě mluvit prakticky, srozumitelně a bez zbytečné paniky. Naším hostem je dnes zahradník František Hlubocký. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne všem.
1: A nepřišel jste s prázdnou, přišel jste z levandulí, takže nám to zavonilo ve studiu. Jestli se nepletu, ale tak to je taky odpuzovač něčeho.
2: Levandule je úžasná. V podstatě já neznám, že by na levanduli, já ji mám dost rostlin, dost keřů, já ji miluju, že bych na ní našel škůdce, když je v nějakém místě, a ta moje je v takovém místě, jak doporučuji každému, u podezdívky plotu mezi dlažbou chodníku, podezdívky plotu je asi 5 cm mezera, jak to dlaždiči, tak tam je krásná 10-metrová řada levandulí, ta teď kvete. Zálivka se koná, až když třeba 3 neděle nespadne kapka, vydrží. Tak se trocha vody dá. Ta levandule je úžasná.
1: Vydrží všechno.
2: Takže má tam slunce, má tam sucho, to, co chce, nemá choroby, nemá škůdce, ale milují včely. Tyhle pár levandulí, co jsem si chtěl ustřihnout, tak jsem musel říct, včeličky, prosím vás, nepodívejte mě, já to budu mít jako dárek.
1: Bylo jich tam, no děkujeme za ten krásný dárek, takže ani slimáci tam nalezou ten plot.
2: Nic.
1: No tak to je možná nic. Ideální ochrana,
2: no,
1: taková přírodní.
2: Je taková prostě škůdců mšice, že? Tak škůdců je mnoho, myslím, že se o nich zmíníme. Tak zatím jsem na nich nenašel, a to už je tam nevím, 10-15 nebo let, a nenašel jsem tam nic, co by se chtělo se mnou o moji levanduli dělit.
1: Zase ale nechceme mít zahradu plnou té levandule, tak si budeme muset poradit. No začněme těmi slimáky,
2: ano. Protože
1: s těmi často prohráváme ten boj. Tak Františku, proč s tou postrachem pro ty zahrádkáře, co s nimi?
2: Tam to velice moc záleží na tom, jestli my jim dovolíme, aby se u nás takhle nějak moc roztahovali. Protože já se často setkávám, mám to levokousa, já říkám, to máte od slimáku, teď já je tam nemám. Ale máte, paní, jen si běžte podívat o půlnoci, zní moje odpověď, protože ti slimáci, anebo je spousta takových těch, já nevím, plzáci a všechno, jak se to jmenuje, takové, takový malinkatí hlemíšci v zahrádkách, kružáci, nebo jak se to jmenuje, no to je pěkný postrach. A to je všechno na noc zalezlý někde. Oni se dokáží pod kámen a já nevím, pod listy, že, když je hustá, schovat, tam jsou a počkají, až zaprší třeba, tak to už pak může třeba v 6 hodin odpoledne se jít někdo podívat, když je po dešti, tak už se stěhují ven, manželka moje to dělá a zase jsem 4 nebo 5 jich zapíchla.
1: Stále platí, že zapíchává.
2: No jistě, že, ale ne, já takhle nemáme jich mnoho, opravdu to chce pečlivě. Jsou v prodeji přípravky, takové ty modré granulky, nebudu schválně jmenovat, jsou jich 2 typy. Jeden typ je tedy, který je jako jedovatý i pro teplokrevné živočichy, nedoporučí, je pouze o pár korun levnější. A pak jsou další, které jsou nejedovaté. V podstatě tam je složkou, účinnou složkou v těch modrých granulkách železitá sůl, která pro ně je jedovatá, ale jinak pro teplokrevné živočichy, když by se náhodou holuby toho nebo slepice nebo někdo nazobal, tak se nic nestane. A naopak, já se směju, ty nám ještě hnojí zahrádku, protože slimák, nebo tohle ten nějaký, co to seže, tak on má v tu chvíli pocit, že je sytý, tudíž už nekouše náš salát, zaléze si někde zase do toho svého ukrytu a tam chcípne, že to řeknu takhle otevřeně.
1: Rozloží se, takže
2: a rozloží se a tak. A jeho tělo je tvořeno s bílkovinami, když se rozloží, tak to jsou dusíkaté látky, to je jako kdybychom pohnojili třeba zředěným slepičákem. A ta železitá sůl, která v něm je zrovna tak, ta rostliny železo potřebují třeba, aby chlorofil a tak dále, aby mohly fungovat, takže mrtvý slimák hnojí.
1: To zní velmi pozitivně. No, teď jistě, si právě říkám, že když je napichujeme nebo solíme a pak vyhazujeme, jestli děláme správně, jestli to nemáme dát tak zpátky do zahrady.
2: Ty napíchnuté snad do kompostu, no tak, ale jo, ale to solení v žádném případě nedoporučuju. Tak jednak je to napichování rychlá smrt a to mě nějak zvlášť se nepříčí, ale to solení je hodně blbá smrt, to bych nechtěl, to je jedna věc. A druhá věc je, hlavně to je chlorid sodný, sůl, že jo, chemicky. A tu, když budeme mít v půdě, tak speciálně třeba okurkám ten chlor vadí. Jo, tak si zasolíme půdu, jak se říká, a pak bude pro naše rostliny zase půda jedovatá, protože opravdu ten chlorisodný není nic dobrého, když se nám do země dostane.
1: Doplnil František Hlubocký, budeme v povídání určitě pokračovat i s těmi mšicemi a dalšími škůdci, ale nabízíme i telefonní kontakt, pokud byste se chtěli zeptat 726 a 3x46, případně dotazy směřujte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes za Hradnickou s Františkem Hlubockým a už tady máme dotaz po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, Jaromír z Poříčí. Já nemám ani tak dotaz jako dobrou radu.
0: Povídejte.
1: Žádný granulky, ještě utrácet ze granulky. Výborný nástrahy jsou zbytky okurek, tykonce nebo i slupky. To se dá mezi rostliny, které jako chcem ochránit a spolehlivě půjdou na ty okůrky a tam těch rostlin si ani nevšimnou. A jinak vyzbírávám ráno a večer, když je vlhko a je to úplně nejlepší
0: a
1: varianta.
0: A úroda je celá vaše. A okůrky, myslíte ty malinké okůrky nebo velké saláto?
1: Ne, normální, koupíte si okůrku nebo máte svoje okůrky, že ho odříznete třeba...
0: Hadovky, třeba hadovku, no, tak myslíte, velkou okůrku.
1: Hadovky prostě a ty zbytky dáte mezi takhle ty rostliny. Absolutně perfektní.
0: Dáme jim najíst.
2: Ale musíte mít na to čas. Znám jednoho pána, který
0: Děkujeme, pane Jaromíre.
2: A chodí sbírat a ten se mě chodí chlubit. Už mám 3000 slimáků třeba, jo. Ale takhle, je tihle víc věcí, tak třeba ona kávová sedlina, loger. Ono my je s tím moc nezahubíme, ale také, když je někde nastlaná, tak on potom nechce. My je aspoň naštvem, i když prý ten kofein, ty zbytky kofeinu jim škodí taky, tak to je odpuzovadlo, já to myslím, tak raději je tam ani nemít.
0: Nemít, ale to mně se to líbilo, jsem to nikdy neslyšela, že bych dala najíst slimákům okurek, že nám nepůjdou.
2: Stačí zalít na mokrý záhon a jít se podívat, když zapadá sluníčko.
0: Zajímavá myšlenka. No pojďme se přesunout pod zem taky, protože tam se dějí také věci, které často vidíme, že ve chvíli, kdy uvadne stromek, zmizí kořeny nebo se záhon propadne a ne vždycky víme, kdo je tím pachatelem. Takže když se na zahradě objeví nějaké ty chodbičky, tak asi bychom měli zbystřit.
2: No, je to trochu, pak je to opravdu docela dost velký problém. Tak třeba krtci, navíc jsou ještě chránění, oni de facto jsou pro nás velice užiteční, protože se živí právě larvami a všech těch chroustů a toho, co je pod zemí. No, ale oni ve svých cestách za potravou nám zase dělají nepořádek, tak tam se doporučuje vypuzovat, protože ani jed se žádný nemůže dávat do země, nedával bych ho z důvodu, protože bych si ho dal do své země. A tam je jako cokoliv, co, ať jsou to ostříhané vlasy lidské, ale i různá, jak bych to řekl, lejina od pejsku, různé druhy těchto všech živočišných nebo šelmovských původců.
0: Se toho bojí zkrátka.
2: Oni to je odpuzuje, ale zvykají si. Ale stačí, i naftalin dávají, i karbid do země, ale funguje to chvilku, chce to neustále měnit, to je jedna věc. Takže třeba se nám povede, že se krtek vystěhuje. No, pak jsou hryzci. Hryzec vodní, to je docela problém, protože ti jsou dost takový agresivní, ty se ženou za potravou a hlavně překusují kořeny.
0: Zelenina, takže, ovocné stromy, cibuloviny.
2: Ano, záleží, kdo kde jaký pozemek má, tak jsou určité rostliny, které jim nevoní, ale není to také stoprocentní, no tak spíš si musí člověk trochu vyhlídat, když má ten pozemek, co na tom pozemku, čeho oni si nevšimají, co pěstovat, ale jinak na ně platí tyhle ty odpuzovače taky částečně. No a hraboši, to je nejlepší mít kočky.
0: Máte doma kočičky?
2: Nemám, my nemáme hrabuše, ale my máme naštěstí doma pejsky a k nám se nic nestěhuje, protože jak běhají pejsci po zahradě, ale oni jenom třeba chodí po části, tak tam nic není. Ale nejdou k nám ani kočky. Jak si někdo stěžuje, že mu cizí kočky hrabou v zahrádce, tak ani kočky cizí k nám.
0: Vám si nedovolí. No takhle, kdybychom na to šli touto logikou, tak na slimáky zabírají zase ty kačeny, ty rychlí,
2: no,
0: ty běžci.
2: Indičtí běžci, to má kamarádka. má menší zahrádku, tak jo. No, já sám si to nedokážu dost dobře představit při zase...
0: Já jsem to viděla v praxi u švagrové, ona je má taky, ona říkala, no ale kdyby žrali jenom ty slimáky, oni pak žerou úplně všechno.
2: No, já právě, jak mám na zahrádce takovou sbírku, ať je to salát, ať je, no prostě těhle různých druhů zelenin a je to dost nahuštěný, tak ty kachny si mezi tím neumím představit.
0: Příroda je nádherná, ale nevyspytatelná, no tak trošičku si ale s tím pokusíme poradit.
2: Ale jo, určitě zase někdo, kdo toho má míň, tak z těch, ty kachničky, jako má právě kamarádka, ty může mít.
0: Doporučuje František Hlubocký.
3: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si společně tentokrát připravíme rychlou pizzu s vynikajícím domácím sugem. A já doufám, že tentokrát potěšíme hlavně děti, protože ty mají pizzu rády. A co vám ještě nabídneme? První díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou a taky se dozvíte, kdy jsme mohli poprvé ochutnat obložené chlebíčky.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: S Františkem Hlubockým, zahradním rádcem, si dnes v radioporadně povídáme o škůdcích a už tady máme i mailový dotaz, kdy píše pan Martin: poraďte prosím, jak na krtonožku, pokud možno bez chemie, respektive postřiku. Děkuji.
1: Krtonožka je obdobný případ krtka, který třeba já ho nemám, máme na zahradě písčitou zem, ale tam, kde je těžší, vlhčí zem, třeba v Bohdanči nebo tak, tak s krtonožkama mají trápení, ta si zrovna tak vyhrabává chodbičky, ale i třeba pod trávníkem. No ona, co jí je v cestě, ona překousne. Tudíž
0: takže
1: třeba
0: kořeny
1: třeba překousne salátu, ale živí se přitom larvama, ponravama všech škůdců, co máme v zemi. Ona je pro nás teoreticky užitečná, ale když jí v cestě je kořeno salátu, no tak co překáží.
0: Tak to zničí.
1: Ale takže na ně, teda, když je nejedovatá a prý to funguje tam docela dobře, má svoje takové ty cesty, kudy chodí, kterou oni přeruší, že tam do země se dá kelímek, může v něm být i trošičku piva, ale právě, jak říkal pán, tady ty okurky, takhle nakrájený kousky stopek od salátu okurek, a ona jak jde, ona jde za tou vůní a ona do toho spadne. No a pak je chytá ta vodní střeba do lesa.
0: Mm-hmm, takže přírodní varianta.
1: Přírodní varianta,
0: ideální.
1: Jako asi bych nedoporučoval někde vyklopit a zašlápnout, nevím, to by se mi nechtělo. Radši bych šel opravdu do toho nějakého vzdáleného místa, do lesa nebo na paseku, kde si bude žít ten svůj život a nebude ničemu vadit.
0: Ono se to prostředí určitě také mění s dobou. Samozřejmě lidé chtějí, mnozí chtějí upravené trávníky a podobně. A my jsme si tady v průběhu písničky povídali. Krásně jste to řekl, jak jste to říkal, s těmi slepicemi.
1: Ano, to je, protože můj děda nebo prostě jedni prarodiče byli na vsi zemědělci původem a tak, takže zahrada, to všechno bylo jejich. A prostě sklidila se zelinářská zahrádka, protože byla zahrada rozdělená, samozřejmě oplocená, a v klidu se tam pustily slepice, protože byly slepice, občas nějaká ta kachna ještě na, jak bych to řekl, na dokrmení, a tahle drůbež se tam všechna pustila. A děda vždycky říkal, slepice, to je doktor zahrady. Takže celé léto zase měly slepice volný přístup do ovocné zahrady, kde byla teda tráva, sekala se, ta byla pro králíky a tak dále, a slepice si tam klidně pod těmi stromy šeli, jak bydleli, a i kolikrát kuřata tam vychovali.
0: Všichni byli spokojeni,
1: ale třeba nebyl problém s červivostí lískových oříšků, nebyl problém s červivostí třešní, protože ty slepice všechny larvy, protože většiny hmyzu pro nás škodlivého, způsobující různé červivosti, to počáteční stádium, ta larvička je v zemi. A slepičky si tam se s tím naživili, pak děda věděl, i které vajíčko, která slepice snesla, protože to nebyl žádný čistý druh, to byly takové ty jedna červená, jedna strakatá, tak jo. Ale bylo to takové krásné, idylické, ale tam se ta chemie de facto vůbec nemusela používat.
0: Ale mnozí se chtějí k tomu vrátit, říkám si, možná to ale bylo také tím, že ty pozemky byly daleko větší, ta stavení, tak to bylo možné. Teď, když ten pozemeček je malý.
1: A všechno načinčané taky okolo sebe. No.
0: To není
1: třeba, jako by jsme to neměli, ale zase ještě jiní chovali kruty a neměli problém s mandelinkama. Ty říkali, to, že zase larva mandelinky bramborový zase zimuje, přežívá v zemi. A na tu plochu oni pouštěli kruty a ty je vylikvidovali.
0: No, když nemáme tuto hlavně, musíme si poradit v dnešní době trošičku jinak. Pojďme i na ty molice, svilušky, a toto trápí mnoho lidí teďka, ať už má nějaký pozemek nebo má balkónové rostliny, tak tam se to usadí a zbavit se toho je mnohdy velmi obtížné.
1: Já bych jenom řekl k tomu, doporučuji každému zhruba jednou týdně, nebo i třeba častěji, to je jedno, když má někdo balkon, může každý den prohlížet rostliny, speciálně mladé vrcholové listy a ruby listů. A tam se tahle ta žoužel všechna stahuje. Hlavně tam najdeme svilušky a mšice. Mšici každý zná, v podstatě to jsou ti zelení broučci, kterých tam bývá, nebo jsou i různé barvy vidět, ale svilušky tam jsou zrovna tak. A to už je o něco horší, ale pozná se zase vylez na dno, protože ten list na líci je takový už matně zelený. Někdy jsou tam vidět i takové droboulinké tečky třeba na okurkovém listu, který je svěže zelený, jako v očpendlíku, kdyby se tam jenom malé dňubky. A ze spoda, když se podíváme lupou, uvidíme takové jako hodně malinkaté pavoučky. Takže to jsou svilušky. Molice nemusím popisovat. Ťuknete a frr,
0: říkala,
1: ano, otevřete dveře u skleníka, oni vás povalej, jak by, jak letějí. Takže tihleti, ty žijí všichni nějak na těch listech. Je spousta v současné době přípravků k mání proti ním i eko, takže doporučuju každému tenhle ten nemocný list uštípnout, dát do sáčku igelitového a jít ukázat odborníkovi.
0: A on poradí, Františku, vemte si sluchátka, ano. Máme tady dotaz po telefonu, můžete se ptát, ale vypněte rádio. Děkuji, jste v radioporadně. Haló, slyšíme se. Dobrý den.
2: Pánová, dobrý den. Prosím vás pěkně, já mám takovejhle problém na pana Hlubockýho. Mám nádherný kopretiny, celý záhon. Říkala jsem si, musím si udělat radost, dát dovářit doma.
0: To je správně, ano.
2: Prostě na kopretiny. A oni mají úplně vykousaný ten žlutý střed. Tak jsem nad nima se rozbrečela, protože jsou opravdu přenádherný.
0: A teď co s tím?
2: Co to je a jaká pomoc? Děkuji moc.
1: Většinou tohle způsobují přelétaví broučci, blízkáčci, jo, takový malý různí černí broučci, které teda tam většinou v noci zaletí a hodují. Třeba na lilích je, že jo, chřestovníček, jo, jsou to většinou brouci, kteří tam chodí hodovat.
0: A ty se tam dostali už po tom utržení, nebo si je tam asi paní posluchačka přinesla ze zahrady?
1: No, oni zaletí na zahradě. Na zahradě, že jo, prostě jak ta kopretina je, tak prostě tam zaletí, no a tam pak, ale bohužel to nejde jinak.
0: První pomoc neexistuje v tomto případě?
1: No, jedině postřik, no, teďka už kvetou. No.
0: Už kvetou.
1: Chce to se vším začít opravdu včas, jakmile, zase to, co říkám, prohlížet velice často a při prvních příznacích se dá většinou zasáhnout. Teďka už se stalo.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý 23. června. Posloucháte zahradnickou radioporadnu s Františkem Hlubockým a máme tady další reakci po telefonu. Můžete se ptát, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Prosím vás, já mám Diefenbachik v bytě a ta mě už podepírala strop. Tak jsem ji v polovině přeříz, dal jsem ji do vody, koupil jsem nějaký přípravek do ty vody a zatím to schne spíš, opadávají listy. Co s tím?
2: Záleží. Takhle, když chcete množit, nemůžete si uříznout půlmetrovej kus té diefenbachie, ta se to nestihne, používá se, dejme tomu, 15-20 cm maximálně ten vrchol, z kterého naopak ještě spodní listy odstraníte, že ho a necháte jen tak ty 2-3 nahoře a ty kolikrát zakoření diefenbachie teď, když je teplo, i jenom v čisté vodě. Tam si nejsem jistý, třeba správně naředit, jestli ten stimulátor, jak ona na to reaguje, někdy stačí čistá voda, ale pamatujte, 15-20 cm je až
0: aby
2: moc.
0: Měla sílu,
2: aby měla sílu.
0: Tak držíme palce, ať to dopadne. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: No a teď, protože jsme v tom závěrečném vstupu, Františku, tak je teď ještě příležitost na nějaké to setí na zahrádce?
2: No samozřejmě, práce nikdy nekončí, až lehtí práce. Takže máme sklizené třeba saláty a budeme sklízet brambory. V klidu můžeme naset ještě mrkvičku nebo cokoliv takhle, třeba i jiné zeleniny, ale pozor na to, když to chci sklízet na podzim, nenechat se odnést nebo unést nás pozdní. Pozdní cokoliv je označeno, se seje v březnu a sklízí se třeba v říjnu, v listopadu. Když to teď, když se chcem ještě něčeho dočkat, tak raná mrkev, takové ty rané zeleniny, ale řepa, hrášky, keřičkové fazole ještě jdou v klidu naset a doporučuju řekvičky, ale až tak od druhé půlky srpna podzimní řekvičky
0: jsou
2: lepší.
0: To jsou ty úplně nejlepší, ideálně, aby taky ty hlodavci měli co
2: no jíst. No jistě, že a slimáci taky, když...
0: Františku, vemte si ještě sluchátka, máme tady další dotaz po telefonu. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Můžete se ptát, jste v radioporadně. Neslyšíme vás, nevím, jestli máte signál, nebo jestli nemáte hlasitý odposlech na telefonu, to bychom vás neslyšeli, zkuste jinak.
3: Tak to zkusím ještě jednou.
0: Ano.
3: Teď je to lepší.
0: Ano, už vás slyšíme, povídejte.
3: Děkuju. Mám hrušku, která roky nerodí. Já vám zjena brax, stříkám proti rysli, ale pak se ty hrušky srkávají. A nevím, co tím postříkat, takže vlastně hrušku, jestli se tam vydrží jedna, tak to je zázrak. Co s tím?
0: Hrušeň, pochopil jsem správně.
2: Ono, proti ty rzivosti, aby to mělo význam stříkat, musíte z jara hnedka. A to značí, jakmile vyraší, jsou tam poupátka a mladé lístky, když tak jako vylézají, tak v tu chvíli je první postřik proti rzi a pak nechá se rozkvést a jakmile opadají květní plátky a pak ještě zhruba asi v týdenním nebo desetidenním intervalu dvakrát. A pak už veškeré postříky proti rzi jsou neúčinné, bezpředmětné.
0: Takže teď je pozdě. Teď je pozdě,
2: to už se nedá nic
0: se
2: dělat.
0: S tím smířit. Další dotaz po telefonu, je to na vás. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Anna. Prosím vás, já mám popínavé růže a já jsem je vždycky po odkvětu odstříhala a oni květli znovu. Jenom,

0: teďka mě zdravotní stav nedovolí, abych chodila na šipky. A tak jsem si říkala, že bych to nestříhala, ale jestli ty šipky se kde popínaly v růži, mají taky vitamíny, a jestli se jestli to dá používat do čaje.
1: Takhle určitě se používat dají. Nevím, jestli přesně budou mít tu vitaminovou hodnotu, jako většinou ty plané rostliny jsou, jako bych řekl, vitaminově hodnotnější, ale šípky všech růží lze použít, dokonce jsou i zahradní růže, dužnatoplodá se říká, vyšlechtěné na to, aby ta slupka byla, nebo ta, ten obal byl takový dužnatější a mohla se z toho dělat zavařenina
2: růže
1: třeba.
2: Růže se jí, ano.
1: Růže celá
2: se.
1: Je jedlá, tedy, ano. Mohou se jíst plátky, okvětní a ty šípky.
2: Tak poslední dotaz, který dostane šanci v dnešní radioporadně, je to na vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, já se omlouvám. Já jsem mluvil o těch hruších, ale mě nešlo o rest, ale mě šlo o to, že ty hrušky, když spal, tak se začnou strkávat a vlastně pak plody nejsou k jídlu, žádný se udělá.
2: Že se zcvrkne a že není k jídlu.
1: Jako už na hrušce, ano. Jo, pořád.
3: Ano.
1: Hele, to bych chtělo tam ukázat vašemu ovocnáři, ta hrušeň podle mě nebude mít v pořádku kořeny, ale tohle já takhle nepoznám.
2: Na dálku se
1: protože nedá. To vypadá jako, že z nějakého důvodu se nedokáže sama sebe vyživit, ale na to, ať se podívá v místě nějaký ovocnář.
2: No je to ošemetné celé, tak
1: ne, to se nedá takhle jednoduše
2: nedá. Chápu,
1: říct.
2: Chápu. Tak jedna letní rada, Františku, na závěr. Je to komplikované, ale rada proti zahradě. Dní havěti. S něčím se musíme zkrátka asi smířit.
1: No jistě, že tady začátek našeho úspěchu v té ochraně a v pěstování je neustále prohlížet a vždy zasáhnout, když je začátek. To je takové nejúčinnější. A někdy takové ty už, jak bych řekl, umírající rostliny nemá cenu na té zahradě snažit se udržovat, lépe vyhodit do kompostu, protože to je zdroj dalších chorob. Jako také, když jdeme provádět postříky nebo nějaké to ošetření, napřed odstranit všechny ty nemocné části, ty usychající listy. Žádný přípravek není kouzelný tak, aby žlutý list zazelenal. Takže raději tyhle ty nemocné listy odstranit a zdravé postříkat jako prevenci.
2: Doplnil zahradní rádce František Hlubocký. Děkujeme za všechny rady a budeme se těšit zase někdy příště tady u nás ve studiu. Hezké léto.
1: Moc se budu těšit a všem zahrádkářům velkou úrodu.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: se nám poledne, za 8 minut bude 12 hodin. Zítra se v radioporadně zaměříme na batikování, což je technika, kterou mnozí určitě pamatujete. Z mládí, ze školních dílen, táborů nebo domácího tvoření. Dnes se k ní zase mladší generace vracejí, nejen kvůli módě, ale také protože umožňuje proměnit obyčejné nebo starší textílie v originální kousky. Ve studiu proto přivítáme paní magistru Zuzanu Weber-Sikovou, královéhradeckou výtvarnici, dlouholetou pedagožku gymnázia Boženy Němcové a také držitelku ocenění Hradecké poklady za rok 2025. Věříme, že třeba někoho z vás povídání inspiruje k tomu letnímu tvoření. Ale to zítra, teď už se nám blíží to poledne, takže nabídneme babskou radu, která bude zaměřena na typické obtíže, se kterými můžou pomoci bylinky.
1: Babské rady.
2: Bylinky provázejí ženy po mnoho generací. Mezi nejznámější patří kontryhel obecný, který bývá označován za ženskou bylinu. Tradičně se používá ve formě čaje a bývá součástí mnoha bylinkových směsí. Další oblíbenou bylinkou je maliník. Jeho listy se využívají k přípravě čajů a jsou známé právě především mezi ženami. Oblíbený je také měsíček lékařský, který se používá nejen v čajích, ale také v mastích a koupelích. Řebříček obecný je další tradiční bylinkou, která se objevuje v lidovém léčitelství. Kromě čajů bývá využíván do koupelí. Levandule potom pomáhá navodit pocit uvolnění a příjemné relaxace, což my ženy často potřebujeme. Zapomenout nemůžeme na jetel luční červený, který je jednou z nejsilnějších bylin plnou fitoestrogenů, což jsou přírodní látky, které připomínají ženské pohlavní hormony estrogeny. Pomáhá při návale horka a nevolnosti, což patří k častým projevům menopauzy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Státní úřady varují před nákupem dálničních známek u neoficiálních prodejců. Nová autobusová linka v létě propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Na festival do Karlových Varů přijede herec Dustin Hoffman a dnes bude maximálně 28 stupňů. Dobré poledne, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Úřady doporučují kupovat dálniční známky na stránkách oficiálních prodejců. Těmi jsou weby www.edálnice.cz nebo taky edálnice.gov.cz, které spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury. Dálniční známky nabízí taky překupníci, kteří si účtují přirážku za zprostředkování, říká František Kotrba z České obchodní inspekce.
3: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
2: Dálniční známku je možné koupit taky na pobočkách České pošty nebo v sítích čerpacích stanic Eurooil nebo Robin Oil na území Česka. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy přepravují také, před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít sebou do autobusu.
4: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
2: Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové zbývají 3 dny. Svá představení doteď uvedla většina z víc než 400 českých i zahraničních souborů a umělců. Klicperovo divadlo, které 31. ročník festivalu spolu organizuje, věnuje dnešní den svým vlastním divadelním produkcím, říká jeho dramaturgyně Adéla Vondráková.
5: Vybrali jsme z toho našeho letošního dramaturgického plánu 3 inscenace. Začínáme Siránem, hrajeme také kabaret Königrec a poslední večerní představení z našeho repertoáru je Portrét dámy, který u nás režírovala Daniela Špinar.
2: Na Karlovarský festival přijede Dustin Hoffman. Oscarový herec uvede na 60. ročníku přehlídky snímek Absolvent. Do Karlových Varů dorazí také herečka Juliette Binochová, která si zahrála například ve filmu Anglický pacient nebo snímku Čokoláda. Ocenění od pořadatelů dostane také Jeffrey Wright, kterého si diváci můžou pamatovat třeba jako agenta CIA z Bondovek nebo ze seriálu Westworld. Festival začne 3. července. Sport. Fotbalisty Hradce Králové posílil obránce Tomáš Wiesner. 28letý pravý bek zamířil do 4. týmu uplynulé prvoligové sezóny po angažmá v americkém Houstonu a v novém působišti podepsal víceletou smlouvu. Počasí. Dnešek je nejchladnějším dnem týdne. Je polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr fouká slabý, přechodně místy severní až severovýchodní a biozátěž je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích až do září počítejte s kompletní uzavírkou Nerudovy ulice. Důvodem je její rekonstrukce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 12. hodině nastává čas pro polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás všechny, kteří se spolu s námi budete chtít nadechnout a potěšit ostatní, protože těch hudebních pozdravů může zaznít nespočet. Některé už přicházejí do naší mailové schránky, tak se do toho za chviličku pustíme, i když po písničce samozřejmě dostane šanci i Petr Jungmann, který připomene výročí pro dnešní den. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 23. června. Svátek má Zdeňka a Zdenka. Všechno nejlepší vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Základní kámen Domu umělců v Praze Rudolfina byl položen před 150 lety v roce 1876. Slavnostně otevřeno bylo po 8,5 letech prací. Pohádka, která stojí na začátku rozhlasových nedělních příběhů, byla odvysílána před 80 lety v roce 1946 a jmenuje se Modré pírko. Podle textu Joži Toucové-Mettlerové ji upravila Marie Rousková a nastudoval ji legendární režisér, pedagog a zakladatel rozhlasového dětského souboru Miloslav Disman.
2: Karel Poborský jde sám! Krásně to zkusili!
1: Karel Poborský rozhodl svým geniálním dloubákem čtvrtfinále proti Portugalsku na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii před 30 lety v roce 1996. Naše fotbalisty pak čekala v semifinále Francie. Tu vyřadili na penalty. Ve finále prohráli až prodloužení s Němci. Jak dopadnou naši na aktuální mistrovství světa? To rozhodne další zápas Mexikem pozítří. Občané Velké Británie před 10 lety v referendu rozhodli, že už nechtějí dále setrvat v Evropské unii. Brexit byl tehdy jedním z nejčastěji používaných slov. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová má dnes 75. Výlety. 65 slaví vedoucí programu Libereckého rozhlasu. Průvodce víkendových výletů na všech regionálních stanicích Pavel Kudrna.
3: A navíc jsou tu pro vás další rozhlasové výlety, které vás provedou po zajímavých místech naší země.
1: Tak všechno nejlepší, vám všem pěkný den.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení paní Věra, kterou vítám v písničkách. Pokud možno dobré odpoledne, paní Věro.
2: Děkuju vám, jste moc hodná. Já bych vás poprosila, kdybyste mohli zahrát mý sestře, jmenovala se Zdena, dneska jsme se s ní rozloučili a milovala hudbu a tak proto tak napadlo, že bych zavolala, že bych vás poprosila, jestli byste ji zahráli.
1: My jsme se domlouvali, že to bude písnička pro vás, jako vzpomínka ano. pro všechny pozůstalé.
2: Ano.
1: Vždycky tady zůstávají ty záležitosti, mně se líbí, že vlastně pamatujete na to pěkné, milovala hudbu sestra, tak věříme, že vás všechny trošičku povzbudí, když samozřejmě bude to chtít určitě čas. Paní Věro, pokud možno klidné dny, naschledanou.
2: Jste moc hodný, já vám moc krát děkuju. Naschledanou.

0: Na nemyslíte, zesiluje naše emoce, těžší hladí, dokáže rozplakat a rozesmát. Myslím, že je dobře, že ji máme a že si můžeme vybírat, co si jejím prostřednictvím necháme zesílit. My si samozřejmě v Českém rozhlase Hradec Králové přejeme, aby vám bylo co nejlépe v rámci možností, pochopitelně. Teď už pan Zdeněk, který k nám volá z Karlových Varů, zdravíme vás.
1: Pane
0: Zdeňku, dobrý den, dobrý den. Chystáte se na filmový festival, my jsme o něm mluvili ve zprávách.
1: Že tam nepůjdete,
0: Dustin Hoffman tam bude, tak jenom prostřednictvím možná zpravodajství budete sledovat, veďte.
1: No, možná se půjdou kouknout do města a tak.
0: Dobře, dobře. Tak písnička pro filmové fandy a pro všechny, kteří nás poslouchají, nebo máte někoho konkrétního?
1: Mám od Kapátu skupinu.
0: Od Kabátu zahrajeme písničku. Ať vám příjemný den, pane Zdeňku. Mějte se krásně, zdravíme do Karlových Varů. Naschledanou.

Do studia Českého rozhlasu Hradec Králové v této hodině můžete také napsat, buď využijte mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Na webu máme písničkový formulář, nebo máte šanci poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, udělat jednu mezeru a za to bez háčku čárek připojit to, co chcete, aby zaznělo. Já se právě mezi ty písemné pozdravy dívám a máme tady od paní Renči, která píše: milý rozhlásku, zahraj prosím nějakou pěknou písničku Matyášovi Mrkvičkovi z Hradce Králové, který slaví krásné 20. narozeniny. Milý Maty, když jsem tě viděla poprvé, byl jsi takový trochu oplácaný 9letý kluk. Teď je z tebe štíhlý, vysoký a pohledný mladý muž, který po prázdninách zamíří na vysokou školu. Mám z tebe velkou radost a přeji ti i do další 20 mnoho studijních a osobních úspěchů. Renča.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

A jdeme opět gratulovat. Nahlížím mezi další písemné pozdravy a píše se v dalším mailu. Chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji maminku Zdeňku Sýkorovou z Úpice, která tento den slaví krásné 84. narozeniny. Milá Zdeničko, přejeme ti k tvým krásným narozeninám hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Tvůj manžel Karel, dcery Dana a Zdena s manželi, vnoučata Adélka, Zdenička, Honzík s partnery a pravnučky Zuzanka a Anička.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, jsme rádi, že jste i v úterý 23. června s námi. Ta další písnička bude pro oslavence. Pozdravíme také paní Teresku Dobře z Hradu, která dává vědět, že je s námi. Také Ondřej zdraví všechny posluchače. K svátku budeme hrát pro babičku Zdeničku do Dolní Brané. Zdraví vás Marcela Forbelsky. Marcela Forbelskyho, takže Marcel Forbelsky přeje všechno nejlepší. A ještě tady máme všeobecné přání pro všechny Zdeničky. Písničku posílá Pavel.

0: Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď další pozdrav od paní Aleny, která už telefonuje k nám do písniček. Vítejte, paní Aleno, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám. Chtěla bych zahrát, abyste si zahráli písničku, kterou máte nejradši, protože jste fantastické rádio. A kdyby zrušili příplatky, ty příspěvky, tak na vaše rádio přispěju částkou každý měsíc. Prostě, protože si to zasloužíte.
0: To je milé poslouchat. Tak moc děkujeme za pozdrav a ať se dál hezky poslouchá určitě. Písnička hlavně
1: ano,
0: pro vás.
1: Děkuji.
0: Děkujeme za přízeň.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.

0: Ano, prázdniny jsou na dosah, léto na nás také v té plné síle útočí, i když dnes s chladnějšími teplotami, s nadsázkou řečeno jen do 28 stupňů Celsia. Paní Jana už je s námi, zvládáte to, paní Jano, ty horké letní dny.
1: Dobré odpoledne. Zvládáme všechno, je to úplně šílený to vedro.
0: Máte větráky tam na půl? Jste schovaní, máte tam stromy nějaké, nebo jak to řešíte?
1: No, tady jsou, ale spíš na balkoně, že máme terasu, tak teda.
0: Tak držíme palce určitě, nějaké to osvěžení pošleme i z našeho vysílání. Konkrétně chcete někoho pozdravit tam u vás?
1: Tak já bych tento chtěla pozdravit tady paní Zeňskou Ohdovou, která má dneska svátek.
0: Ano.
1: A přeju všechno nejlepší a hodně zdraví. A potom naše Maruška, moje nesprana, Teřinka, má dneska narozeně týdny, taky přeju všechno nejlepší, hodně zdraví.
0: My se připojujeme a vybrali jsme Děkuji. Dalibora Jandu, tak ať písnička potěší. Krásné dny.
1: Děkujeme moc.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

V Broumově je dnes také velký oslavenec a vy nám o něm dáváte vědět. Ten oslavec se jmenuje Josef Fischer. No a právě dnes, 23. června, pan Josef Fischer z Broumova slaví krásné 95. narozeniny. V pozdravu se píše: milý tatínku, srdečně blahopřejeme k tvým dnešním narozeninám a do dalších let ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Máme tě moc rádi a těšíme se na další společné prožité chvíle. Jen vše nejlepší přejí děti s rodinami a svému dědečkovi a pradědečkovi posílají velkou pusu také vnoučata a pravnoučata.

0: 3:45, paní Jessica taky s námi. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, přeju všem dneska letní počasí, dobrou náladu. A tuhle písničku bych chtěla poslat zaprvé k jmeninám svý tetě Zdeně Birkový do Dyně pod Krkonoší a potom ještě oběma Zdenkám Kroutilovým do Trutnova Poříčí a užijte si ten svátek a hlavně toho zdravíčka co nejvíc. To ostatní už nějak někde seženem.
0: No to dojde, všechno říkáte to moc hezky. Tak písnička je připravená, ať příjemný den i vám. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A připojíme ještě pozdrav pro jednu Zdeničku na dnešní oslavu svátku. Zahrajte, prosím, paní Zdeně Lukešové z Hradce Králové se vzkazem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě. To vše přeje a objímá Slávek.

Paní Ivana Kmínková právě dnes slaví také krásné narozeniny. Paní Ivano, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost přejí přátelé. A pozdrav tady máme ještě SMS-kový, který dorazil, prosíme písničku pro paní doktorku Ludmilu Jánskou z Náchoda. Přejeme krásné léto a za vše děkují pacienti a taky jedna Hanča.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30, ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti, nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Ano, nezapomeňte hlasovat, gala večer už je také, dá se říct, na spadnutí. Ono se to zdá, že je to ještě několik měsíců, ale ono to rychle uteče. Další pozdravy přišly. Paní Silvie zdraví všechny posluchače. Máme tady prosbu, abychom zahráli k dnešnímu svátku také paní Zdeně Jancové, a svátek má i Zdena Koňárková. Všem krásné jmeniny.

0: Je tady závěr písniček od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Eva ještě se dovolala, má něco na srdci a říkala, je to důležité, aby to zaznělo předpolednem nebo předpolednem před 13. hodinou. Tak paní Evo, je to na vás. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já to musím říct hodně krásné. Mám tady měsíc kamaráda z Kolumbie, Freddyho, a chtěla bych mu nechat zahrát. Ochutnává naše meníčko, jak meníčko jídlo, tak ochutnává naši kulturu a myslím, že se mu všechno moc líbí.
0: Tak to jsme rádi. Říkala jste, musí to být ale anglická písnička, aby rozuměl.
1: A tady, jestli ho pozdravíte anglicky, tak to bude fajn.
0: Hello, nebo good afternoon bych mohla říct, dobré odpoledne, jestli bude rozumět, jak se jmenuje kamarád z Kolumbie.
2: Good afternoon, my name is Freddy.
0: Good afternoon. Nice to meet you. Tak děkujeme za přízeň, paní Evo, i za ten poslech a písničku rádi posíláme tam k vám. Naschledanou.
1: Děkujeme.
0: Naschledanou. No a je to Pet Shop Boys, bude zpívat, bude to veselá melodie pro vás všechny, protože z písniček je to pro dnešek vše. Ty další zase zítra. Po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si bude povídat s profesorkou Monikou Arenbergerovou. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech.

0: Udělejte si výlet a navštivte s námi nejvýše položenou obec v Krkonoších. Už tuto sobotu od 10 hodin se na vás těšíme v Malé Úpě u kostela svatého Petra a Pavla, kde proběhne tradiční maloúpský jarmark. Těšit se můžete na krkonošské speciality, řemeslné dílny, dřevařské soutěže a ukázku dravců. K poslechu zahraje trutnovská kapela Patrola. Maloúpský jarmark. Už tuto sobotu od 10 hodin u kostela svatého Petra a Pavla v Malé Úpě. Na tuto akci vás zve Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie dál pátrá po ozbrojeném muži z Čelákovic. Zastupitelé Hradce Králové odpoledne projednají zhruba 80 bodů. Večer budeme znát držitele zlatého kejky a dnes bude maximálně 28 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Hledaný ozbrojený 55-letý Petr Šimon nemá oficiálně registrovanou žádnou střelnou zbraň. Českému rozhlasu to řekla policie. Po muži začaly hlídky pátrat po 7 hodině ráno, kdy směřoval k učilišti v Čelákovicích. Tam v minulosti působil jako učitel. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: 55-letý muž je držitelem zbrojního oprávnění, nicméně v současné době on sebe nemá registrovanou žádnou zbraň.
2: Muž byl naposledy viděný ráno v Brandýse nad Labem. Měl na sobě červenou kšiltovku, světlou bundu, tmavé kalhoty a v ruce zavazadlo. Podle policie je ve špatném psychickém stavu. Jezdí v modrém voze Škoda Fabia, půjčil si ale taky vínový Renault Megane. Kvůli situaci jedná v Čelákovicích i krizový štáb. Policie po muži pátrá i na Královéhradecku. Nový Bydžov kvůli tomu preventivně uzavřel veřejné budovy. Radnice školám doporučila ukončení výuky. Podle policie ale panika není na místě. V Hradci Králové se ve 3 hodiny odpoledne sejdou zastupitelé města. Přímý přenos z jejich posledního zasedání před letními prázdninami můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. Pokračuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
5: Zastupitelé města mají před sebou poslední zasedání před letními prázdninami, na kterém budou projednávat okolo 80 bodů. Čeká je například téma založení nového bytového družstva v rámci projektu Nové kukleny, zakázka na novou mateřskou školu pod Zámčí 2 nebo závěrečné ohlednutí za loňskými oslavami a 80. výročím.
2: Obec Zdobnice v Orlických horách pokračuje v opravách kostela Krista Dobrého pastýře. Letos restaurátoři dávají do pořádku strop hlavní lodi, kde opraví povrchy a zachovají původní malby. Osmá etapa rekonstrukce vyjde na necelé 2 miliony korun. 700 tisíc poskytne Ministerstvo kultury. Obec kostel opravuje od roku 2017.
6: Za posledních 9 let se v kostele Krista Dobrého pastýře podařilo opravit například odvodnění budovy, venkovní omítky, střechu věže nebo osadit věž novými hodinami. V dalších etapách čekají kostel opravy okena vitráží, následovat má obnova hlavního oltáře a také varhan. Obec zároveň připravuje rekonstrukci bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého. Po dokončení všech prací chce Zdobnice kostel znovu vysvětit a využívat ho nejen pro bohoslužby, ale také pro koncerty a další kulturní setkání. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Sport.
2: V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. 9 z nich působí v NHL, včetně osminásobného vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu. Jediným zástupcem tuzemské extraligy je reprezentační kapitán Roman Červenka z mistrovských Pardubic.
3: Počasí.
2: Dnes je polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 19 až 22. Vítr slabý, přechodně místy severní až severovýchodní a biozátěž je na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce Gočárovy třídy a Břetislavovy ulice. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta a chodce. Na místě jsou záchranáři. Jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna
7: Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
9: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená to pozitivní na slunci, a nebo riziko kůže, co převažuje? Mm-hmm. Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitaminu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu. Ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znamenka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti, je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně, já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat, řekla jste to správně, přes poledne nechodit na sluníčku zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny, dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci, a v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici. Pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějak nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak, a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já Často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se, kovářová kobyla chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy, třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog, a byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají, a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují, a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy, a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce, a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku, a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem, a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Mm-hmm. Kdy se dívky začnou opalovat? 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost díku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomiem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom, a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba 6 dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80% až 90%. Takže už jsem si myslím velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi, ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresivní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresivní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit.
1: Dolní končetinou,
0: kroužte. Jen to říkáte. Ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká. Nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+ by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu, ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli, a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jak

0: odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás
1: to jste mě potěšila.
0: Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě, já bych říkala, že ta skincare, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá,

0: bývá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skincare by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je masná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
1: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
0: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
1: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
0: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličeji, který vzniká z toho, že překombinuje ta různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přijdete si jednu molekulu, pak tam můžete navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
1: Takže vy jste se doslova obětovala, proto abyste mohla dobře poradit.
0: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
1: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky, to je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dala zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika, různé takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenol, pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mást, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mást, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ona je to takové leptadlo, které si i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu, jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme. Tady.
1: Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Prezident podává kompetenční žalobu kvůli své neúčasti na summitu NATO, známé vesnici roku Královéhradeckého kraje. Argentinec Messi je nejlepším střelcem historie fotbalového mistrovství světa a zítra teploty znovu přesáhnou 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Opoziční politici chápou postoj prezidenta Petra Pavla ve sporu s vládou ohledně složení delegace na summitu NATO v Turecku. Prezident dnes oznámil, že podal kompetenční žalobu poté, co vláda rozhodla, že nebude zastupovat Česko na aliančním jednání. Podle opozice kabinet postupuje nesmyslně. Předseda lidovců Jan Grolík řekl, že kompetenční žaloba je chyba vlády.
4: Pan premiér to sám na to upozornil, že tento summit NATO bude důležitý pro Českou republiku a nebude pro Českou republiku vůbec jednoduchý. A já si myslím, že právě v takovéto situaci bychom tam měli mít reprezentaci na nejvyšší úrovni a měli bychom využít kompetenci a kontakty prezidenta republiky, které na půdě NATO má.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není dobře, když na sebe ústavní činitelé podávají žaloby. I proto se prý neobrátil na soud, když prezident odmítl jmenovat Filipa Turka za motoristy ministrem. Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji je obec Studnice na Náchodsku. Porota ocenila zejména její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do života obce. Letos se do krajského kola 30. ročníku soutěže přihlásilo rekordních 21 obcí. Vítězná obec získá 1,25 milionu od Ministerstva pro místní rozvoj a dalších 500 tisíc korun od Královéhradeckého kraje. Stavbaři obnovují hřiště pro děti ve Smetanových sadech v Hořicích. Prostor je přístupný pouze z části. Hotovo má být za 2 týdny.
5: Staré prvky vystřídají nové, ty však nezmizí úplně. Město je přesune do prostoru pod hasičárnou, kde díky tomu vznikne hřiště s větším počtem prolézaček, skluzavek a dalších prvků. Nové hřiště je dalším krokem v postupném zvelebování veřejných prostor v Hořicích a rozšiřování nabídky míst určených pro rodiny s dětmi. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Kárný soud Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Bylo to kvůli jejímu rozhovoru o bitcoinové kauze. Dnešní rozhodnutí kárného soudu je pravomocné. Věc vrátil Dragounovi k dalšímu řízení. Má zvážit, jestli Lastovecká skutečně porušila své povinnosti. Na začátku června Lastovecká na funkci státní zástupkyně po 25 letech rezignovala. Důvodem podle ní byla ztráta důvěry ve vedení státního zastupitelství. Rozhodla se tak několik měsíců potom, co jí vedení odvolalo z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze kvůli údajné podjatosti.
2: Sport.
3: Fotbalista Lionel Messi zařídil na mistrovství světa vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Dal oba góly obhájců titulu a s 18 brankami se osamostatnil v čele historické tabulky kanonýrů světových šampionátů.
6: Jsem šťastný, opravdu hodně šťastný, ale hlavně za vítězství a jistotu postupu. Nebylo to jednoduché. Jsme rádi, že máme 6 bodů a před sebou klidnější týden. Jak už jsem řekl mockrát, fotbal si užívám, na hřišti mě to baví a celkově mám radost.
3: Za Messiho se v historické tabulce posunul Francouz Mbappé, který 2 góly pomohl k výhře nad Irákem 3-0. Norsko porazilo Senegal 3-2 a Alžírsko-Jordánsko 2-1.
2: Počasí.
3: Noc bude většinou jasná, teploty klesnou ke 13, na horách k 11 a hlavně v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách bude maximálně 25 a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Rychnově nad Kněžnou buďte opatrní na silnici 318 v ulici Nové domy. U kostela Nejsvětější Trojice máme hlášenou nehodu osobního auta a koloběžky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je 23. června, my pro vás rádi otevíráme dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vám také přeje dobré odpoledne a příjemný poslech našeho vysílání. Reportéři jsou v terénu. V Hradci Králové pokračuje pátým dnem Mezinárodní divadelní festival Regiony. Z celkové nabídky více než 400 činoherních novocirkusových, loutkových nebo koncertních představení vám naše reportérka představí typy pro zbytek dnešního dne. Bude to stát za to, poslechněte si. Pozveme i na další z Králové hradeckých ležerních večerů s hostem dobrého odpoledne. Slyšeli jste někdy o kounovských kamenných řadách? Historickou záhadu poodhalíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo a tu nabídneme po 14. hodině a 35. minutě. Hudba už je také připravená, pestrý hudební koktejl, ať už Olga Lounová, Katapult, Dani Landa, Bony a Mlenka Filipová, Michal Tuční nebo Pavel Bobek. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi v úterý odpoledne 23. června. Zdeňkám zde nám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Vám všem krásný den a hezké chvíle s námi.
2: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Český rozhlas Hradec Králové s vámi v úterý odpoledne. Karel Sladký přeje hezký den. Chtěli byste být účastníky živé nahrávky Českého rozhlasu Hradec Králové? Že to zní lákavě? Tu možnost budete mít už dnes od 17 hodin v Muzeu východních Čech tady v Hradci Králové. Můžete být při další nahrávce pořadu Na cestách. V kavárně muzea bude hostem zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák, a že Pavel velmi poutavě vypráví. Přesvědčit se můžete dnes, pokud přijdete do kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové v 17 hodin. Bude tam tým našich redaktorů, budou tam i mistři zvuku, budeme nahrávat. Český rozhlas Hradec Králové dnes natáčí od 17 hodin v Královéhradeckém muzeu východních Čech. Další z pořadů Na cestách s hostem, zpravodajem Českého rozhlasu Pavlem Novákem. Srdečně zveme, přijďte v 17 hodin do Muzea východních Čech tady v Hradci Králové a prožijte příjemný podvečer ve společnosti Českého rozhlasu. Do Hradce Králové míří mnozí na festival Regiony. Čím žije, jaký bude program po zbytek dnešního dne, i to se za pár minut z našeho vysílání dozvíte. Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemné odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, jsme s vámi rádi a sledujeme také dění v Hradci Králové, protože tady to žije divadlem dokonce na mezinárodní úrovni.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
0: Do konce Mezinárodního divadelního festivalu Regiony tady v Hradci Králové zbývají poslední tři dny. Návštěvníci tak už viděli většinu z víc než 400 představení českých i zahraničních umělců. Program jednotlivých festivalových dnů vám každý den a ve stejném čase podrobněji představujeme ve festivalových minutách. No a ty i také dnes připravila reportérka Adéla Kavříková, kterou zdravím někam do centra dění. A Adéle, přeji dobré odpoledne, hezký den.
2: Dobré odpoledne i ode mě. Tentokrát z Jižních teras, což je jedno ze 30 míst v historickém centru Hradce Králové, kde můžou lidé jednotlivé produkce divadelního festivalu Regiony sledovat. Kromě hledišť kamenných divadel se publikum schází i v ulicích města, v parcích nebo na náměstích a v nabídce nejsou zdaleka jen představení profesionálních divadelních souborů. Velkou část programu tvoří právě nezávislá anebo amatérská scéna. A i proto jsou tady se mnou a teď v altánu na Jižních terasách studentky Hradeckého biskupského gymnázia Emma Machková a Natálie Kubů, autorky, řekla bych, docela netradičního představení s názvem Identita. Emo, Natálie, dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Některá představení umělci v programu Regionu opakují i několikrát, ale to vaše lidé uvidí jen jednou, a to dnes od 7 hodin večer. Tak ho pojďme těm, kteří třeba teprve zvažují, kam se vydat, přiblížit.
3: Tak všichni, co přijdou, se budou moci rozhodnout, jestli budou účastník a nebo pouze divák. Účastníci si potom budou moci zkusit práci pod maskou, vlastně pod identitou někoho jiného. Budou vytvářet své vlastní malé představení, své vlastní malé inscenace a taky se budou moci seznámit s někým novým.
2: Mě samotnou zaujal ten název, který jste zvolili, Identita. Jak se do té samotné inscenace promítá, Natálie?
4: No tak my jsme chtěli, aby to slovo, ten název té inscenace vyjadřoval nějaký jako část té inscenace a vlastně ta identita je to, že ten člověk tam, když přijde, tak tam pracuje se svojí identitou, takže tam nám předá nějaké informace o sobě a pak s tím bude pracovat dál, ale neznamená to, že tam bude sám, bude samozřejmě vést dialog, což mi připomíná, že letošní téma divadelního festivalu je dialog a vlastně to naše představení je s tím úzce spojeno. A taky jsme tam chtěli propašovat nějakou slovní hříčku a to se úplně přímo nabízelo, identita, psáno s tvrdým i. Jakože ty.
2: Vy jste obě studentky třetího ročníku na gymnáziu, na biskupském gymnáziu. Můžete říct, jak vlastně začala vaše spolupráce? Máte už s divadlem nějakou zkušenost z minulosti?
3: Tak naše spolupráce vlastně začala minulý rok tady na divadelňáku, kdy jsme se společně vydali na koncert Pasti a tam jsme zjistili, že si máme hodně co říct a že máme taky společně blízko k umění. A potom, když jsem dělala svoji vernisáž, tak tam Natálka přednášela svůj autorský text a tam vlastně začala naše spolupráce.
4: No, to je pravda, já moc děkuji Emče za tady tu příležitost a takhle to vlastně celý vzniklo. Jinak já zkušenost s divadlem mám, ráda sleduji divadlo, od letošního školního roku jsem začala chodit i tady do Zušky, do jesliček, takže k divadlu mám velmi blízko.
2: Emma Machková, Natálie Kubů, autorky, ale vlastně, jak jsme i zjistili, účinkující v představení Identita, které, a zopakujme to, začne dnes v 7 hodin večer přímo tady v altánu na Jižních terasách. Já děkuji, že jste přišli, holky, do festivalových minut.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme a těšíme se večer.
2: No a pro ty, kteří se na festival teprve chystají, na závěr už tradičně doplním, že těch programových bodů je dnes napříč festivalovým programem přes 50. Klicprvo divadlo, které 31. ročník Regionu spoluorganizuje, věnuje dnešní den svým vlastním divadelním produkcím. Jejichž premiéry lidé viděli v uplynulé sezóně. Dvě už jsou za námi, to je Cyrano a kabaret Königgrätz, ale volná místa stále ještě zbývají na třetí večerní inscenaci Portrét dámy režisérky Daniely Špinar. No a z open air programu můžeme zmínit třeba takzvaný storytelling, vyprávění příběhů, které bude dnes na programu ještě dvakrát, poprvé od 5 hodin a znovu ještě od 7 v Šapito v Žižkových sadech. No a nechybí ani hudební program, na letní scéně vystoupí od 9:30 večer kapela Mastix, složená z herců a přátel Klicperova divadla.
0: Adéla Kavříková, Český rozhlas Hradec Králové a Mezinárodní divadelní festival Regiony. Děkujeme za rozhovor se studentkami Královéhradeckého biskupského gymnázia a také za pozvání na dnešní odpoledne večer. Adélo, příjemný zbytek dne.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Za chvíli už Marie Bařinová pozveme na další z ležérních večerů v Hradci Králové v centru. To bude tip. Počkejte si na to.

0: Marie Bařinová je hostem Českého rozhlasu Hradec Králové a hraje v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Dobré odpoledne, Marie.
1: Dobré odpoledne.
0: Na co tam hrajete?
1: Na violu tam hraji.
0: A stejně tak i v Leggiero kvartet?
1: Tam hraju na housle, já jsem takový obojživelník.
0: Proto tady máte dneska dva nástroje.
1: Přesně tak.
0: Ty jsme nechali v klidu, chceme pozvat na další z ležérních večerů. Takže ten název odvozen od názvu vašeho kvartetu.
1: Ano. Přesně tak, vystihuje to, jaký jsme, že tu klasickou hudbu pojímáme trošku volněji, lehčeji.
0: A tak v čem se ta ležernost projevuje?
1: Myslím, že nejsme takový upjatí, strnulí, přenášíme hodně na posluchače emoce, rádi se smějeme se jak spolu, tak na pódiu, tak při koncertech.
0: A to je dobře, protože mnozí, když se řekne vážná hudba nebo klasická hudba, se i třeba leknou, nebo řeknou, že tak to není pro mě, že jo?
1: Právě, to se snažíme tento mýtus zbourat a rádi bychom i dalšími koncerty ho bourali.
0: A daří se to?
1: Daří. Já myslím, že ohlasy publika většinou bývají, že daří.
0: Dnes je 23. června, my chceme pozvat na další z ležérních večerů. 24. června, takže už zítra.
1: Přesně tak.
0: Kde? Co?
1: V sále Církve bratrské na náměstí v Hradci Králové.
0: Tak to je přímo v centru, v Kopečku.
1: Ano.
0: Takže se mohou zúčastnit i ti, kteří budou na festivalu Regiony.
1: Přesně tak, ideální.
0: Vstup je volný, kdokoliv tam může přijít. Mimochodem, ty prostory, nechci vám do toho moc vstupovat, si hezky povídáme spolu.
1: Skvělý.
0: Ty prostory jsou bývalým nahrávacím studiem Československého a Českého rozhlasu Hradec Králové, takže předpokládám, že ta akustika je tam bezvadná.
1: Akustika je skvělá a budeme tam právě hrát hudbu Antonína Dvořáka, kdy právě i tuto hudbu jsme v tomto prostoru nahráli na naše první CDčko.
0: Dřív studio Jednota Českého rozhlasu a Československého rozhlasu Hradec Králové, dnes sál Církve bratrské. A co budete hrát?
1: Budeme hrát, je to večer věnovaný Antonínu Dvořákovi, takže jako hlavní pecka večera zazní jeho nejslavnější americký kvartet. Dále pro milovníky zpěvů budeme hrát pár z Cypříší, což je pro soprán a smyčcové kvarteto, krásná úprava. A potom také zahrajeme dva valčíky, velmi taky krásné, posluchačsky přívětivé.
0: A budou tam i biblické písně, cikánské
1: melodie.
0: Ano,
1: to je všechno právě v těch Cypříších.
0: V tom jednom hudebním balíčku.
1: Ano, v tom hudebním balíčku.
0: A vy jste člověk na svém místě i tady dnes, protože vy budete mít průvodní slovo.
1: Přesně tak.
0: O čem budete mluvit? Co budete
1: budu mluvit o životě Dvořáka, o tom, o zákulisí těchto skladeb, kde žil, co prožíval, jak se to zrcadlí v té hudbě, tak to všechno se posluchači dozví.
0: Pro koho bude ten koncert zítra v sálu Církve bratrské od 19 hodin v Kopečku určen?
1: Pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že to vzniká ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, tak bychom tam rádi měli i mladší publikum, ale na chuť si tomu přijdou i posluchači staršího věku. Je to opravdu věkově neomezené.
0: A tím, že je ta atmosféra taková neformální, tak určitě bourá právě mnohou představu nebo ty mantinely, že?
1: Přesně tak, to je naším cílem. I právě po koncertě bychom rádi, nebo budeme posluchače zvát na malé připravené občerstvení, kde si s nimi rádi chceme ještě popovídat, dělit si názory na koncert nebo dovysvětlit některé věci.
0: Leggiero kvartet, to jsou mladí profesionální hudebníci. Z Hradce Králové převážně?
1: My jsme přímo z Hradce Králové. My spolu hrajeme už 10 let právě v tomto složení, v tom Leggiero kvartetu a momentálně studujeme na Akademii muzických umění spolu právě smyčcové kvartety pod vedením Jiřího Panochy, skvělého kvartetního hráče.
0: Jaká bývají ta setkání s umělci po koncertu?
1: Krásná.
0: U skleničky?
1: Je to vždycky u skleničky, je to dlouho do noci, někdy se i zpívá. Je to moc krásná záležitost, která už se moc často nevidí v jiných oblastech nebo v jiných profesích.
0: Zní to moc hezky. Ležérní večer zítra, takové neformální setkání. Vstup je volný, kdokoliv může přijít v sálu Církve bratrské v Kopečku od 19 hodin v centru Hradce Králové. Jak byste se dostala do toho symfonického orchestru Českého rozhlasu?
1: Přes konkurs.
0: Ano.
1: No.
0: Jste nejlepší.
1: No, jsem báječná. No,
0: v čem?
1: No, člověk přijde a zahraje na violu a kolegové posoudí, jestli teda to je hodné na to, aby tam člověk mohl působit. Tak takhle se tam dostane.
0: Tak třeba někdy budeme zvát i na nějaký koncert symfonický Českého rozhlasu.
1: Ano.
0: Ano, ale teď zveme tady na zítřek Leggiero kvartet, to se bude dobře pamatovat jako ležérní, Leggiero v Kopečku, sál Církve bratrské tady v Hradci Králové od 19 hodin. Vstup je volný, přijďte, nebude chybět neformální atmosféra, určitě se zasmějete a s Marií Bařinovou dobře pobavíte, jako já dnes.
1: Já doufám, moc všechny zvu a budu se moc na všechny těšit. Děkuji.
0: Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky, co vám daří, naslyšenou.

0: právě kounovské kamenné řady už jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Poslechněte si zajímavosti k tomu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří šestitunový gibon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Co si budeme povídat, ne každý má šanci zažít africká zvířata ve volné přírodě, ale neznamená to, že je neuvidí na vlastní oči zblízka za soumraku v Královéhradeckém kraji. Vysvětlím samozřejmě, Safari Park ve dvoře Králové nad Labem totiž teď takovou možnost nabízí. Je to každé pondělí, ve středu a v pátek a také v sobotu. Od 26. června do konce letních prázdnin pak budou safari busy jezdit denně. Můžete objevovat kouzlo afrického soumraku, zažít atmosféru podvečerní jízdy mezi velkými stády zvířat, pozorovat zebry, žirafy, antilopy v září zapadajícího slunce. Nádhera. Připravte se na jízdu, jakou jinde v Evropě nezažijete, ale ve dvoře Králové nad Labem ano. Návštěvníkům slibuje 50-minutovou jízdu safari busem v blízkosti výběhu se zvířaty, která se aktivují v podvečer a večer. Mezi snad nejoblíbenější patří zebry, antilopy a žirafy. Tak si nenechte ujít Safari Park ve dvoře Králové nad Labem. Právě z afrického soumraku objevovat jeho kouzlo můžete od 26. června do konce letních prázdnin, kdy budou safari busy jezdit dokonce denně. Něco o lásce teď nabízí Pavel Dobeš.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

policie už zadržela ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrala. Říkali jsme vám i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Detaily k tomu nabídneme ve zprávách v 15 hodin. Také uslyšíte o novém poslanci Jiřím Kotlíkovi a o českých fotbalistech, kteří odletí k čemu? Tak to ve zprávách v 15 hodin. Hezké odpoledne přejeme a jsme rádi, že jste s námi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo získá prestižní cenu? Libor Bouček uvádí přímý přenos 58. ročníku slavnostního gala večera Zlatá hokejka 2026. ČT2. Ze smrti a krve se zrodí legenda, která svede boj o duši Anglie. Příběh slavného zbojníka ožívá v premiérovém seriálu Robin Hood. A ČT Art. Dvě poslední osudové ženy proslulého malíře. Premiéra dokumentárního cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.

0: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Policie zadržela ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrala. Nový poslanec Jiří Kotlík složil slib. Čeští fotbalisté odletí k poslednímu zápasu ve skupině světového šampionátu do Mexika. A zítra teploty znovu přesáhnou 30 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Policisté v pražských Strašnicích zadrželi ozbrojeného muže, po kterém od rána pátrali. Informovali o tom na síti X. 55-letý muž podle policie odjel ráno ozbrojený k učilišti v Čelákovicích u Prahy, kde měl podle policie vazby. Po muži od rána pátrali desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Hlídky měla taky preventivně před ministerstvem školství i vnitra. Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně končí. Pracovníci se teď začnou stěhovat z provizorních prostor přes ulici. Knihovna proto bude až do září uzavřená. V provozu zůstane jen detašované pracoviště na Novém Městě.
1: Knihovna vyzývá čtenáře, aby jí se stěhováním pomohli. Ne přímo, ale tím, že si půjčí víc knih před prázdninami. Dobu pro vypůjčení prodlouží přes celé léto. Tím mohou zaměstnancům usnadnit práci, protože knižní fond má 100 000 svazků a další jsou v archívech. Zrekonstruovaný interiér, který je bez bariér, má nové hygienické zázemí, interiéry a kulturní sál, uvítá první návštěvníky začátkem září. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Sněmovna je znovu kompletní. V úvodu dnešního jednání složil slib poslanec Jiří Kotlík z ANO. Jihlavský radní ve sněmovně nahradí svého spolustraníka Josefa Kota. Ten se totiž minulý týden stal členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu a mandát mu tak zanikl. Jde o sedmou změnu v tomto volebním období. Z původně zvolených poslanců se mandátů vzdali třeba Richard Brabec z ANO nebo Markéta Šichtařová z klubu SPD. Sport. Čeští fotbalisté dnes odletí do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra. O na šampionátu zatím 100% Mexičanech mluví reprezentační záložník Vladimír Darida.
2: Působí hodně v pohodě, hrajou uvolněně a uvidíme, jaká bude sestava. Čteme něco, že by se možná mohla prostřídat, ale věřím, že i kdyby ty změny nastaly, takže budou pořád hrát hodně podobně. Je to takový herní mužstvo, který dokáže dobře kombinovat. Máme moc co hrát a musíme udělat všechno pro to, abychom ten zápas zvládli, získali 3 body a postupili ze skupiny, což je náš cíl.
0: Utkání Mexiko-Česko začne na Aztéckém stadionu pro víc než 80 000 fanoušků ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. Počasí. Noc bude většinou jasná, teploty klesnou ke 13, na horách k 11 a hlavně v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách bude maximálně 25 a biozátěž na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Hradci Králové máme hlášenou nehodu se zraněním na křižovatce ulic Koutníkova a za Škodovkou u koupelen Ptáček. A opatrní buďte i na křižovatce Kladské a Vážní, kde došlo k nehodě s únikem kapalin.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: června 23. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Prastaré obyčeje letního slunovratu a svátek Jana Křtitele si připomeneme rozhlasovým výletem do Vrchlabí v této hodině našeho vysílání. Svatojanská noc nás totiž čeká právě dnes. Poslechněte si, s čím je spojena. Ve Vrchlabí jsme čerpali inspiraci. Dustin Hoffman, Juliette Binoche, to jsou jenom některá jména filmových hvězd, které letos přijedou na Karlovarský festival. Které filmy osobně herci uvedou, dozvíte se před 15:30 a zjistíme také, kde je náš rozhlasový stopař. Radiobazar ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nebude chybět, otevřeme ho ve druhé polovině této hodiny. Tak se také těšte na prostor pro vás a vaše inzeráty. Z hudby Činasky, Věra Špinarová, Elton John, Radim Flender nebo Roberta Fleck. Český rozhlas Hradec Králové 23. června v 15 hodin 4,5 minuty. Přejeme dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové nenabízí jen divadlo. Přímo v centru města v klubu Café Pelso a se v těchto minutách otevírají dveře něčeho, kde neuvidíte vůbec nic. Doslova. Tyflo Servis tam pořádá tradiční temnou kavárnu. Na místě je naše reportérka stopař Zuzana Boučková. Zuzano, dobré odpoledne do tmy.
2: Hezké odpoledne z centra Hradce Králové. Zdravím vás v tuto chvíli z třídy Československé armády a stojím naproti Adalbertinu. Tady zvenčí by člověk vůbec nepoznal, že se v klubu Casa Pessoa děje něco neobvyklého. Sluníčko svítí, lidé spěchají domů nebo na festivalová představení, ale stačí vzít za kliku klubu a ocitnete se v úplně jiném světě.
1: Tak teď si venku, ale ty už si stihla nahlédnout dovnitř. Jak to tady v té kavárně, respektive v tom klubu Café, vypadá?
2: Stihla a slovo nahlédnout je v tomto případě docela vtipné, protože uvnitř v kavárně je prostě absolutní nekompromisní tma. Žádné šero, žádné nouzové blikačky. Pořadatelé z Tiflo Servisu prostor dokonale zatemnili. Dnes ve 14 hodin dovnitř vešla první skupinka odvážlivců. Strávila jsem s nimi posledních pár minut před vstupem a musím říct, že to očekávání z něčeho nového by se v té předsínce dalo krájet. Lidé si odkládali telefony, hodinky, prostě všechno, co svítí.
1: To je zajímavý sociální experiment. Jak to uvnitř vlastně v praxi je? Člověk tápe ve tmě, hledá židli?
2: Naštěstí ne, to by asi nedopadlo dobře ani s kávou, ani s interiérem kavárny. Hlavní vtip je v tom, že se zde role obracejí. V běžném světě pomáháme nevidomým my. Tady jsou oni našimi průvodci. Celou kavárnou vás vede a následně obsluhuje nevidomý nebo slabozraký personál. Pro ně je tma přirozeným prostředím, takže vás bezpečně usadí ke stolu, pomůžou vám zorientovat se a abychom si vůbec dokázali vybrat, na co máme chuť, jsou tu k dispozici speciální hmatové a vonavé jídelní lístky. Věřte mi, že i obyčejné napití se z hrnečku je najednou zážitek, u kterého se vám tak trochu zrychlí tep.
1: To věřím. Zuzko, co lidé, se kterými jsi mluvila před vstupem, proč do toho jdou? Je to pro ně spíš adrenalin nebo zvědavost?
2: Je to spíš tak půl na půl. Jedna paní mi říkala, že chce prostě jen zažít to, o čem se mluví, ale pán vedle ní mi prozradil, že má slabozrakého strýce a chce si aspoň na hodinu vyzkoušet, jaké to je vnímat svět jen sluchem, hmatem a čichem. Skvělé navíc je, že organizátoři sem na každý den pozvali jednoho významného hosta se zrakovým postižením, který s lidmi uvnitř otevřeně hovoří. Osobně jsem tu dnes potkala paralympijskou medailistku v biatlonu Simonu Bubeníčkovou. A navíc je zde skvělá příležitost s těmi lidmi na baru normálně popovídat o tom, jak zvládají běžný den. Ta tma totiž rychle odbourává ostych.
1: Připomeň našim posluchačům, dokdy mají šanci temnou kavárnu v Hradci Králové navštívit a jestli se tam vůbec ještě dostanou bez rezervace.
2: Příležitost je i bez rezervace ještě dnes až do 20. hodiny a také zítra od 14 do 20 hodin, přičemž vstupy jsou každou celou hodinu a kapacita je omezená na maximálně 20 lidí na skupinu, takže zítra bych to bez rezervace úplně neriskovala.
1: Přímo v centru Hradce Králové v klubu Café Pessoa. Předpokládám, že jsi také něco natočila, jak to vypadá?
2: Ano, snažila jsem se natáčet, i když teď to zní podivně, když mluvíme o tom, že všechno se tam dělá poslechu a já natáčela a fotila, ale myslím si, že se speciální technikou se mi tak trochu něco povedlo a že se opravdu naši posluchači mohou za chvilku jít podívat na Facebook, Instagram a nebo i na náš web.
1: Hradec.rozhlas.cz, připomenu naši internetovou stránku. Reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková, která se nám přihlásila z centra Hradce, kde v klubu Café Pessoa můžete také zažít ty chvíle, které zažívají ti, kteří nevidí, vyzkoušet si temnou kavárnu. Tiflo Servis tam připravil toto setkání. Zuzko, děkujeme za informace a hezký zbytek dne.
2: Přeji hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Bez posetmění zažijeme nejkratší noc v roce. Po staletí je s ní spojený také křesťanský svátek svatého Jana Křtitele a lidové zvyky pálení ohňů. V Krkonošském muzeu ve Vrchlabí oslavili slunovrat se všemi lidovými zvyky už v sobotu večer. My vám teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové nabízíme reportáž, kterou natočila Eliška Pilařová a která vám může nabídnout inspiraci právě pro tu dnešní pravou kouzelnou noc, která je před námi.
1: Oheň se rozhořívá, ten svatojánský měl vždycky spálit zlo a všechny nemoci. Budete přes něj skákat, Jano?
2: Uvidíme, kdo se bere odvahu, třeba si i skočí.
1: Historička umění Jana Antošová a muzejní pedagog Anička Rybišerová budou slát i tu tradiční svatojánskou postýlku z devatera kvítí. Kvítí je devatero?
2: I víc než devatero, je tradiční, které se mělo předvečer svátku svatého Jana Křtitele trhat.
1: Trhala i vedoucí krkonošských muzeí Blanka Zázvorková. Vidím chlapici, kapradí, žebříček, kopretiny, jetel, tomuhle se říkalo u nás knedlík, chrastavec, lípový květ, mateřidouška,
2: kontryhel, přeslička, třezalka.
1: Byly na svatého Jana. Ano, ta rozkvétá právě teď v tyhle ty svátky.
2: Dupletní, jahodník, šalvěj, meduňka máta, černý bez, řepík, šípková růže, jitrocel a libeček neboli vopich.
3: Je to devatero bylinek, který se do té postýlky stlaly, dávalo se to pod trnož, pod stůl, na to taková plachetka bílá a na to svatý obrázek Jánečka. A děti čekali, jestli ten Jáneček se tam vyspinká a ráno tam měli něco sladkého na zub.
1: Ostatně v posteli kvítí. Věneček z devatera se prý má dávat pod polštář, aby se splnili sny svatojánské noci, nebo ho pustit po vodě. No, já se možná vydám pro to zlaté kapradí.
3: Ano, zlaté kapradí otvíralo poklady.
1: To už jdeme do těch čarodějnických praktik. Všechny souvisí s letním slunovratem. 21. červen, dva dny na to svatojánská noc.
2: Ano, je to důležité období a z těch starých keltských tradic ty svatojánské současné tradice vychází.
1: A všechny recepty naštěstí jsme dali. Dodám jen, že svatojánská noc začne dnes přesně v 21.14, kdy zapadne slunce. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Hradec Králové vás tento týden v sobotu vezme na mezinárodní krajkářské slavnosti. Krajka Vláčková, ale taky Nitěná nebo Pásková mají ve Vamberku téměř 400letou tradici. Přijedou i krajkářky ze Slovinska a bude se nejen paličkovat. Taky vám představíme výstavu Letní Vánoce. To všechno v sobotním přímém přenosu z Vamberka mezi 14. a 15. hodinou. Jana Kudivejsová se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: málo kterému herci se podaří vstoupit do Hollywoodu takovým způsobem, že si hned první výraznou filmovou rolí řekne Oscar. Americký herec Dustin Hoffman to dokázal už v roce 1967 jako nejistý mladík ve filmu Absolvent. Vzpomínáte? A právě tento už klasický snímek uvede osobně hollywoodská hvězda na Karlovarském festivalu. Hello darkness, my
1: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Adolescent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. A právě díky tomu se Adolescent stal generační výpovědí i jedním z klíčových filmů nastupující nové vlny americké kinematografie. Look, Mrs. Robinson, I drove you home. I was glad to do it, but I have some things on my mind. Can you understand that? Oscarovém dramatu Půlnoční kovboj z roku 1969 pak herec stvárnil drobného podvodníčka z New Yorku. Před kamerou si nečekaně také zaimprovizoval, když do herce na přechodu málem narazil taxikář. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man, kde stvárnil autistického bratra s mimořádnými matematickými schopnostmi.
2: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. Krištof Mucha, výkonný ředitel, řekl, že si pamatuje, že první zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v době, kdy nastupoval na festival, což bylo na konci 90. let minulého století. Tudíž to jen dokládá, že Dustin Hoffman patří k našim a patřil dlouhá léta k našim vysněným hostům.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Společně se svým týmem přivítají na červeném koberci v Karlových Varech také herečku Juliette Binochovou. Pamatovat si ji můžete třeba z romantického dramatu Anglický pacient. V něm stvárnila ošetřovatelku Hanu, která se na konci druhé světové války stará o těžce zraněného britského pilota. A právě za tento výkon získala Oscara pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Na 60. ročník Karlovarského festivalu přijede i americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách a zahrál si i v oceňovaném sci-fi seriálu Westworld. Už po třetí přijede na mezinárodní filmový festival také uznávaný americký herec Harvey Keitel. Stejně jako v loni uvidí diváci v Karlových Varech Stellana Skarsgårda. Tentokrát ale jenom na plátně. Pro festival totiž natočil novou černobílou znělku, která bude mít premiéru na slavnostním zahájení 60. ročníku 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: je 726 46 46 46.
1: Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno. Vítejte, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman. Já bych měl poptávku gramofonové desky, CDčka, popřípadně videokazety, a kdyby někdo měl vyklízel knihovnu, potřeboval se zbavit starších knížek, tak může volat na telefonní číslo 37 00 78 04.
1: Tak ať se ženete do sbírky, mějte se hezky, pane Romane, pěkný den. Pan Roman schání CDčka, gramofonové desky, knihy, starší knihy, tady videokazety. 37 00 78 04 je jeho telefonní číslo. Pokud máte doma třeba někde na půdě, tak mu nabídněte. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
3: Dobrý den. Já vám nabízím šicí stroj. Jedno jehloli s klikatým střehem, vhodný pro kompikci.
1: Mm-hmm. A pokud by někdo měl zájem, kde ho máte, ten šicí stroj, a kam má volat?
3: Já vám dám číslo 606 549 514.
1: 606 549 514. Děkujeme za nabídku šicího stroje. Hezký den. Naschledanou, ať se někdo ozve. Nám se také ozýváte do Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Je u vás posluchačů velmi oblíbený. Zdravíme vás, dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych prodal míchačku na beton domácí výroby s nerzovým bubnem. A motor má převodovku. Dále bych prodal spoustu většiny náhradních dílů na Avi, nový.
1: Mm-hmm.
4: Je to nový Bžo. 752-755-932.
1: Míchačka je za 1000 korun. Děkujeme také, tak snad se někomu bude hodit. Míchačka, nové náhradní díly na Avi, nabízí pán na čísle 602-755-932. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás otevřeno, nemůžete inzerovat. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den, já bych prodala Babetu 210. V dobrém stavu, vše je funkční, cena by byla 13 500 na čísle telefonu 776 109 273, je to náchod a dohoda by byla možná.
1: Dohoda možná, děkuji. Tak ať se dohodnete, mějte se hezky v náchodě, děkuji, pěkný den. Své. Babeta 210, k mání v náchodě, 776 109 273, telefonní číslo posluchačky, slyšeli jste, dohoda by byla možná, tak to zkuste, hodně štěstí. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já nabízím ještě jednou dýně, cukety, okurky, minisprint i hadovky, papriky, rajčata různé druhy, jak balkonové, tak skleníkové, a je to na číslo 739-441-202 a jsou to velichovky u Jaroměře.
1: My vás tam zdravíme, přejeme hezký den, naslyšenou.
6: Naschledanou, a jsou to ceny minimální. Už do prodej.
1: Dobře, dobře. Tak ať se někdo ozve, mějte se hezky ve Velichovkách. Pěkný den, naslyšenou. 739-441-202 do prodej. Slyšeli jste, jaká zelenina v nabídce také. Tak se pánovi ozvěte, pokud máte zájem. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: No dobrý den. Já poptávám. Koupím traktorový vlek 3,5 tunu bez STZ. A dále koupím konskou obracečku, plně funkční. Nabídky na telefonní číslo 606 124 405. Děkuji, naschle.
1: Tak ať se ženete, naschledanou, ať se někdo ozve a nabídne 606 124 405 telefonní číslo posluchače. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. V případě štěstí budete v Radiobazaru jako vy. Dobrý den, dobré odpoledne. Český rozhlas, dobrý den, když si zeslabíte rádio, lépe nás uslyšíte, hezký
8: ano,
1: den.
8: Ano, hledám ženu přiměřeného věku. Já 73, 185 cm výška, nekuřák, všeobecný zájem, humor, tolerance. Na telefonní číslo 774 134 170.

0: 92.
1: Ještě odkud by ta žena měla být region?
0: Východní Čechy, východní já si zajedu kamkoliv.
1: Zajedete si za ní kamkoliv, dobře, tak jo, ať nějakou přesně takovou seženete, držíme pěstě, mějte se hezky, dobře, hezký den, naslyšenou.
0: Děkuju vám.
1: Dámy přiměřeného věku, kolem té 73, volejte 774 134 172, telefonní číslo sympatického sedmdesátníka, který rád nějakou dámu v tomto věku také pozná. Český rozhlas Hradec Králové má pro vás dál otevřeno. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v našem vysílání.
2: Dobrý den, já bych prodala dětskou kuchyňku z umělých hmoty, potom asi tunu bavlny, která se dá použít na pucvol, a pak bych měla klec na ptáka, je větší, tak na korelu. Mm-hmm. A je to Rychnovsko. A telefonní číslo 605 920 883 a moc děkuju, nasledanou.
1: Děkujeme za ty zajímavé nabídky, za bavlnu, také za klec na většího ptáka, byla tam i dětská také kuchyňka. 605 928 83, telefonní číslo posluchačky, která to všechno v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízala. A to je vše pro dnešek, ale zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě radiobazar opět rádi otevřeme a budete mít možnost inzerovat. Pokud vám nějaký inzerát utekl, nestačili jste si poznamenat třeba telefonní číslo, můžete si zpětně přehrát nejen dnešní radiobazar.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Z naší další hudební nabídky úterního odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové Jan Nedvěd, anebo také Pokáče si ještě dáme. Jsme rádi, že jste s námi. Příjemný den, hezké odpoledne.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Hradec Králové k našemu dalšímu programu. Ze zákulisí šarmantní osobnosti 2012 budeme vybírat po 18. hodině. Vybíráme z archivu, nabídneme právě pohled do zákulisí vyhlášení této oblíbené celostátní ankety za rok 2012. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nebude chybět dnes mezi 17. a 18. hodinou den v kraji. Po zprávách po 16. ovšem už humoriáda. Hostem bude dnes Jiří Ptáčník. Budete s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Tak se s Jiřím Ptáčníkem dobře bavte. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hledaného Petra Šimona se policistům podařilo zadržet v pražských Strašnicích. Hudební festival Smetanova Litomyšl dá dnes večer šanci studentům zpěvu v opeře Hubička. Tenistka Linda Nosková v Bad Homburgu vypadla hned v prvním kole a teploty v noci klesnou k 10 stupňům. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Policie zadržela hledaného Petra Šimona kolem 2. hodiny odpoledne v Praze Strašnicích. Ráno byl v Čelákovicích u školy se zbraní, celý den ho hledalo 60 policejních hlídek i vrtulník. Podle policie byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Informaci o zadržení 55-letého muže českému rozhlasu potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajzová.
3: Krátce před 14. hodinou se pražským hlídkám podařilo zadržet toho muže v pražských Strašnicích. V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
1: Sněmovna dnes bude moct jednat až do noci. Na návrh hnutí ANO to prosadila vládní koalice kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Ta už avizovala, že chce jednání blokovat, hlavně kvůli tomu, aby zabránila změně financování veřejnoprávních médií, kterou vláda chystá. Poslanci dnes mají jednat i o zpřísnění trestů za neplacení výživného nebo o změně pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních podniků. Město Týniště nad Orlicí získalo stavební povolení na výstavbu pumptrackové dráhy v areálu kempu Písák. Na ploše zhruba 1000 m² má vzniknout asfaltový okruh s terénními vlnami a zatáčkami určený pro cyklisty, koloběžkáře i další jezdce. Vedení města chce výběrové řízení na dodavatele vypsat letos na podzim, aby se dráha mohla otevřít před příští letní sezónou. Na festivalu Smetanova Litomyšl dnes večer dostanou příležitost mladé operní talenty. V rámci projektu Operní líheň uvedou zpěvu z českých a slovenských konzervatoří a uměleckých vysokých škol operu Bedřicha Smetany Hubička. Na jevišti Smetanova domu se představí pěvci stojící na začátku své profesionální kariéry, říká umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
4: My jsme si dali za cíl představit mladým zpěvákům Smetanu. A pak jsme se vlastně společně s dirigentem Jakubem Klekrem a s režisérkou Magdou Švecovou domluvili na tom, že těm mladým zpěvákům, kteří končí třeba školu, dáme tu příležitost, aby se na Smetanovském festivalu potkali se Smetanou, pracovali s ním několik týdnů a pak ho představili festivalovému publiku.
1: Opera Hubička bude na programu i zítra a ve čtvrtek.
5: Sport.
1: Vítězka dvouhry i čtyřhry na turnaji v Berlíně, tenistka Linda Nosková, vypadla na dalším podniku v Bad Homburgu hned v prvním kole. Na cíli světové desítky byla v generálce na Wimbledon úspěšná kvalifikantka, Rumunka Ruseová, která podlehla po setech 1-6 a 3-6. Vít Kopřiva na trávě na Majorce začal výhrou. Džumhura z Bosny a Hercegoviny porazil 6-3 a 6-4.
5: Počasí.
1: Noc bude většinou jasná, teploty klesnou ke 13, na horách k 11 a hlavně v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31, na horách bude maximálně 25 a biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně pokračuje rekonstrukce Ruské ulice. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Já mám
7: nalíkají. Co je z toho zdruda?
8: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humor.
5: Memoriáda.
6: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den, ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
7: Dobrý den, ahoj.
6: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
7: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli to, co se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
6: A co se ti stalo?
7: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
6: Už ti ho dali.
7: Už ti ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos, protože bude platit do roku 2061, kdyby buňuje Boudánojou na 113 let.
6: Ať ješ.
5: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlesky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku, kdy naposledy jsi byl v lese.
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých
2: vůbec? Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitaminů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na železo,
2: že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: No, tak očkování, no. No. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxféry a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prostě trochu vody, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no, tak se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikdy zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace, nebo tak.
2: Ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi. To bylo vždycky krásných 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte, a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii, kde...
2: Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa Chřipská u ano. stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o Květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršilou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
3: Tak jo, tak to oslavíme společně.
2: Ať vám to vydrží.
4: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
2: Dobře, děkujeme.
4: Tak jo, děkuji.
2: My taky.
3: Naschledanou.
2: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, František z Lipcha.
2: Ano,
3: ano, zdravíme.
5: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju.
2: Tak musíte.
3: To bude mejdan jak blázen.
5: To teda jo, to mě bude 110 let.
2: No.
5: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
3: Dobře.
5: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
2: Dobře, pozdravujte Jardu, děkujeme.
3: Díky, nashledanou.
2: Kdo se ozve teď?
3: Dobrý den.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
2: Dobře, děkujeme za to.
6: Hezký den.
3: Zdravíme
2: taky do Podkrkonoší.
3: Podkrkonoší, jak
2: rozhodnu
3: říká
2: to.
3: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
2: Kdo myslí, že to vyhrál?
3: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
2: Jo. Je to tak, první dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
7: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
8: no, prosím
7: se sestřenicí tchýně.
8: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
7: A ona... Dokonce si myslí, že jejich babička je Heger.
8: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla i vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
7: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
8: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup, provedeš něco, aby si tě hned zpočátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek, a jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý, ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava, ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím tehdy svojí oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten Plutek, naskočil jsem, dopadl jsem, Plutek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí beznadějně se komíhající. Tchán s tchýní stáli na zápraží.
7: Zrnožky byla sounožka.
8: Tchán s tchýní stáli na zápraží a dívali se, když jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou, pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala. Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi, jo. Ale ten Plutek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já už jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on, tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes Plutek už si asi neskočíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
3: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
2: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si takhle povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
3: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
2: takže
3: spíš jako
2: laskavé. Takže ty
3: štipy
2: se zakládají napravdě nebo ne?
3: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
2: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle...
3: No možná některý jsou. Jako...
2: To je speciální kategorie ve vtipech, kdy hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
3: Ano,
2: a je to
3: ano.
2: Takhle prostě se...
3: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život, no.
2: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
3: Tak já naštěstí.
2: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
3: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
2: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
3: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
2: vrtaj, zasloužili kopou, nějakou... tunelujou, zahrady, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
3: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
2: Co?
3: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
2: To myslím, že je to krtčí samička.
3: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
2: poradí,
3: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
2: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty, a vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
3: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha. A jeho setkání
2: Mirek
3: s Verichem
2: proti Mirkovi
3: ve Vídni.
2: Dobře, takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si
2: dobrý den.
3: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, tejskář.
1: A pro co hlasujete?
3: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře,
2: my vás
1: děkujeme moc.
2: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
2: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
2: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta, já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme, ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
2: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano, dobrá, píšeme mu bod. My taky děkujeme, naslyšenou, třeba u dalšího souboje. A tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnice, jako pechové rodiče, jako
9: moje rodiče. Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především, v Třebíči naší rodné, a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zasedali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče,
8: je
9: z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na no, samozřejmě.
8: Olda Navrátil.
9: Olda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschweiger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda u Mlýna tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo, oni řekl, můžete bydlet u nás tady na Mlýně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežrala ho celá Třebíč, ho sežrala. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: No, ale počkej, ale řekni, možná jste nesežrali.
9: Nedošínskou.
8: Možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to
9: samozřejmě,
8: pravda.
9: Že tam nikdo nikoho nežere, tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Takže lidi je žerou. Jako takhle. Žerou,
9: rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A
9: jako.
8: To mě Peca říkal.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marván, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
2: No, kdysi dávno. Na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, Hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem. A tam to bylo nádherný, tam když napad sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat,
2: tak jsem říkal, no co? Říkal, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
2: Nezapomenutelné.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
2: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
2: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě rizí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
2: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
2: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
2: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
2: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
2: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
2: Miroslav
1: jako
2: Ecler,
1: hlas,
2: ano.
1: Jako
2: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
2: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
2: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
2: 30 let.
1: 30 let.
2: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
2: Není, ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Mějte se. Ano. Na

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý

0: Údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžou vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
1: Hezký nový rok.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
4: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
3: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
4: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
3: Ta služba tehdy novoroční...
4: No jo, no tak to bylo...
3: Bylo to hlídané, tenkrát... sváteční, mohl tam jenom někdo?
4: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
3: to
4: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
3: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž tak přijede?
4: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se muselo být
3: pak se to
4: řešitelný. Ano.
3: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví a je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 humor mezera A nebo B a právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka, anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, dobře, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavě, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale tu bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se pokaždé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů. Tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, už jenom pár minut.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko. Říká, nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní humoriády. Zítra boj o další knížky a další hosta. To bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na východ Čech se vrací dudek chocholatý. Karlovarský festival ocení herce Dustina Hoffmana a teploty v noci klesnou k 10 stupňům. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Krásné odpoledne. V Česku se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí na jihu Moravy požáry. Lidi by tam neměli rozdělávat oheň v přírodě, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Obec Zdobnice v Orlických horách pokračuje v opravách kostela Krista Dobrého pastýře. Letos restaurátoři dávají do pořádku strop hlavní lodi, kde opraví povrchy a zachovají původní malby. Osmá etapa rekonstrukce vyjde na necelé 2 miliony korun, přičemž 700 tisíc poskytne Ministerstvo kultury. Obec kostel opravuje od roku 2017.
3: Za posledních 9 let se v kostele Krista Dobrého pastýře podařilo opravit například odvodnění budovy, venkovní omítky, střechu věže nebo osadit věž novými hodinami. V dalších etapách čekají kostel opravy okna vitráží, následovat má obnova hlavního oltáře a také varhan. Obec zároveň připravuje rekonstrukci bočního oltáře svatého Jana Nepomuckého. Po dokončení všech prací chce Zdobnice kostel znovu vysvětit a využívat ho nejen pro bohoslužby, ale také pro koncerty a další kulturní setkání. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: V Královéhradeckém kraji se usazuje ohrožený ptačí druh dudek chocholatý, donedávna známý z jižnějších částí Evropy. Narodilo se tu i 5 jeho mláďat. Na vytváření podmínek pro návrat dudků v místech, odkud v minulosti zmizeli, spolupracují ZOO Brno, Český svaz ochránců přírody Morava a skupina Jaro. Podle jejího koordinátora a ornitologa Davida Čípa souvisí návrat dudků s oteplováním klimatu. Stejně důležitou roli podle něj hraje i obnova starých sadů, alejí a otevřené krajiny, kterou dudci potřebují k životu. Karlovarský festival ocení Oscarové herce Juliette Binochovou a Dustina Hoffmana. Ten osobně uvede na 60. ročníku snímek Absolvent. V něm stvárnil mladíka, který po návratu z univerzity hledá své místo ve světě dospělých. Hello, darkness, my
4: old friend. Nenápadný a civilní. Takový je herecký výkon Dustina Hoffmana ve snímku Absolvent. Jeho Benjamin Braddock působí na plátně spíš jako mladík ztracený ve vlastním životě, než jako klasický filmový hrdina. Jednu ze zlatých sošek Oscara získal Dustin Hoffman za roli v road movie Rain Man.
5: Já mám tu čest zde reprezentovat celý tým, který se o Dustina Hoffmana snažil celá léta. První zmínky o snahách přivést Dustina Hoffmana do Karlových Varů byly už v konci 90. let minulého století.
4: Na Karlovarský festival přijede také Oscarová herečka Juliette Binochová, známá z filmu Čokoláda, nebo americký herec Jeffrey Wright, který stvárnil agenta CIA v několika bondovkách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
1: Cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France. Počasí. Noc bude většinou jasná, teploty klesnou ke 13, na horách k 11 a hlavně v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně na 25 a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Rychnově nad Kněžnou počítejte s uzavírkou Kolovratské ulice u zámku. Koná se tam festival Poláčkovo léto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: S datem 23. června provede vás jim Karel Sladký. Dobré odpoledne z Českého rozhlasu Hradci Králové. Co jsme dnes sledovali? Je tady zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Řidiči v Královéhradeckém kraji musí v létě počítat až se 40 oprav na hlavních silničních tazích. Některé omezí provoz částečně, jiné uzavřou silnice úplně. My vám nabídneme přehled. Na co si dát pozor při nákupu dálničních známek? Dnes jsme to pro vás zjišťovali. Dozvíte se i o dalším vývoji počasí v Královéhradeckém kraji. Tak ať se dobře poslouchá. Dobré odpoledne.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: Je úterý 23. června, Český rozhlas Hradec Králové, 17 hodin 9 minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Teď to uděláme, přehled událostí dne má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Radnice v Novém Bydžově dnes uzavřela veřejné budovy, a to kvůli hledanému muži, který se ráno pohyboval se střelnou zbraní v Čelákovicích u Prahy a postupně na dalších místech. Hledaný Petr Šimon, kterého odpoledne dopadli v pražských Strašnicích, měl mít podle informací ČTK na Novobydžovsku příbuzné. Policie to ale nepotvrdila. Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor až do září posílí speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší, cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola připravují také, baterie je ale třeba vzít si sebou do autobusu. Vesnicí roku v Královéhradeckém kraji je obec Studnice na Náchodsku. Porota ocenila hlavně její mimořádně vyvážený a udržitelný rozvoj, který se promítá do života občanů. Obec získá 1,25 milionu od Ministerstva pro místní rozvoj a dalších 500 tisíc korun od Královéhradeckého kraje. Naposledy před prázdninami se sešli zastupitelé Hradce Králové. Od 15 hodin projednávají téměř 80 bodů. Mezi nimi například založení nového bytového družstva v rámci projektu Nové kukleny, zakázku na novou mateřskou školu pod Zámčí 2 nebo závěrečné ohlédnutí za loňskými oslavami 800. výročí města. Stavbaři obnovují hřiště pro děti ve Smetanových sadech v Hořicích. Prostor je proto přístupný jen z části. Hotovo má být za 2 týdny.
3: Staré prvky vystřídají nové, ty však nezmizí úplně. Město je přesune do prostoru pod hasičárnou, kde díky tomu vznikne hřiště s větším počtem prolézaček, skluzavek a dalších prvků. Nové hřiště je dalším krokem v postupném zvelebování veřejných prostor v Hořicích a rozšiřování nabídky míst určených pro rodiny s dětmi. Z Hořic Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové 5. dnem pokračuje divadelní festival Regiony. Lákadlem dnešního večera je inscenace Portrét dámy režisérky Daniely Špinar. Kapela Mastix, složená z herců a přátel Klicperova divadla, nebo představení Identita studentek Hradeckého biskupského gymnázia.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: S čím by měli v létě počítat řidiči v Královéhradeckém kraji? To vám povíme už za 3,5 minuty. Dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. Dnes jsme pro vás zjišťovali, s čím by měli počítat řidiči v Královéhradeckém kraji v létě. Budou to opět různé uzávírky, omezení. Už jenom pár dnů zbývá do skutečného začátku prázdnin. V pátek bude po rozdání školních vysvědčení na silnicích i v Královéhradeckém kraji hodně rušno. Jeden z nejsilnějších provozů za celý rok. Máme proto pro vás připraven přehled míst silnic Královéhradeckého kraje, kde je potřeba mít se kvůli letním opravám a omezení na pozoru. Přehled připravil a sestavil reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček.
1: Já začnu těmi nejdůležitějšími silnicemi, tedy první třídy. O ty se stará ředitelství silnic a dálnic a to upozorňuje řidiče na dvě důležité opravy. V Černožicích tam se na silnici 1/33 opravuje most a opěrné zdi. Jsou to poměrně rozsáhlé opravy. Ty potrvají nejenom v létě nebo přes léto, ale až do poloviny prosince. Jsou to práce za 50 milionů korun a řidiči mají být připraveni na to, že se to tam objíždí po úseku dálnice D11. A druhá velká oprava, ta je u Mladých Buků v Hertvíkovicích, kde je silnice už v havarijním stavu. Ty práce budou stát 12 milionů korun, takže docela velká oprava. Ale mohly by být hotové brzy. Zatím ředitelství silnic a dálnic plánuje, že by to mohlo být hotovo ve druhé polovině července.
0: A teď o tom, jaké opravy se chystají na silnicích ve správě Královéhradeckého kraje.
1: Tak tady toho je víc, protože těch úseků silnic druhé třídy máme hodně. A když jsem to sečetl, tak to jsou bezmála 40 míst na území celého regionu, kde se něco bude opravovat a nějak omezovat doprava. Nejpozornější by měli být řidiči na Trutnovsku v Podkrkonoší. Tam je nahlášeno celkem 12 oprav. Nejklidněji bude na Náchodsku, snad tedy. Tam jsou nahlášené 4 opravy a všechny jsou jen takového rozsahu, že vyžadují pouze částečné omezení provozu. V turisticky exponovaném Adržbachu, tam se opravuje most, takže to je to jedno místo, na které upozorním. A potom se opravuje už delší dobu opěrná zeď na silnici, která vede takovým tím romantickým údolím Metuje z Nového Města do pekla, takže tam je taky zúžený provoz a oprava ještě nějakou dobu potrvá. O víkendu jsem si sám, byť jako cyklista, ověřil další uzavírku na Rychnovsku. Ta je absolutní, protože je uzavřený most přes Tichou Orlici v Číčové. A tam je v provozu jenom provizorní lávka pro pěší. Potvrzuji. Ale připomínám všem, těch míst dohromady jsou v regionu 40, tak pozor na ně.
0: Na které místo bys upozornil především turisty přijíždějící do Královéhradeckého kraje na letní dovolenou?
1: Je to příjezd do Krkonoš, protože to přijíždí nejvíc, řeknu, cizinců, a tím myslím nejenom ze zahraničí, ale i z jiných regionů, tak aby nebyli zaskočeni. Ta hlavní silnice z Horního Maršova, po které se jede dál do Krkonoš, buď do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy, tak tam za Horním Maršovem se opravuje opěrná zeď mezi silnicí a řekou Úpou a po celé léto tam bude v tom zúženém prostoru provoz řízený kivadlově, a to buď semafory nebo pracovníky stavby, takže pozor, kdyby se to tam na chviličku vždycky ucpalo, je to způsobené tady tou důležitou opravou.
0: To jsou úpravy a opravy na silnicích Královéhradeckého kraje. Přehled jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídli.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: A za chvíli o tom, jaké nás čeká počasí a také výhled vám nabídneme. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.

0: počasí.
1: Jimmerich Drapák má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. I teď odpoledne v 17 hodin 21 minut. Pane Jimmerichu, zdravím vás, dobrý den.
2: Taky vás zdravím.
1: Jaký byl z vašeho pohledu 23. červnový den, jak byste ho zhodnotil v Královéhradeckém kraji?
2: Tak v tomto týdnu to byl takový nejchladnější den, bylo tu nějaký polojasno oblačno, postupně na večer nám bude oblačnost ubývat, teploty se pohybaly do 28 stupňů a vítr, který nám foukal od toho severu, takový průměrný, 2-6 metrů za sekundu, bude postupně během noci slábnout. Oblačnost nám bude během noci postupně ubývat, ty minimální teploty budou 16 až 13 stupňů, zejména v údolí, tam může být až kolem 10 a vítr slabý, promírlivý do 4 metrů za sekundu a zítra bychom se s těmi teplotami dostávali na tropických 31, tak nějakých 28 až 31 a jasno až polojasno a vítr slabý, promírlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Dnes jsme si tedy ulevili nejchladnější den v tomto týdnu, zítra zase 31. A co dál, porostou teploty, hodnoty?
2: Porostou, v těch dalších dnech už ve čtvrtek bychom se mohli dostat někam ke 33 stupňům, v pátek bychom mohli atakovat i nějakou 35, zatím to vypadá o víkendu, že bychom se dostávali i nad 36 stupňů Celsia a srážky žádné do té neděle neočekáváme.
1: Vydává v této souvislosti Český hydrometeorologický ústav nějaké varování, jak se řídit, jak se chovat?
2: Ano, určitě nějaké varování bude během zítřka asi vydáváno.
1: Během zítřka dáme vědět, jak to vypadá s biometeorologickou předpovědí, jak na tom jsme.
2: To je na stupni 2, střední zátěž, ale předpokládáme, že těch dalších nech to určitě bude trojka.
1: Váš kolega mi včera říkal, že ty vysoké teploty by měly pokračovat potom i po neděli. Jak to teď aktuálně s modelů, které tam máte k dispozici v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, vidíte vy?
2: Ano, zatím tak vypadá, že ještě pondělí, v úterý i ve středu by ty teploty mohly být takhle vysoké, ale už by se tam mohly objevit i nějaké přehánky nebo bouřky, zatím nějaký náznak nějakého ochlazení během toho čtvrtka příštího týdne.
1: To jsme se dostali už opravdu hodně daleko, ale víme, jak bude v nejbližších hodinách i výhled počasí do neděle. Připravme se na další tropické teploty až 38 stupňů Celsia. Určitě budou padat nějaké teplotní rekordy. Český rozhlas Hradec Králové ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Budeme dál vše upřesňovat. Vám přeji pro dnešek příjemný zbytek služby a hezký večer. Díky. Naslyšenou.
2: A taky hezký večer. Naslyšenou.
1: Jimmerich Drapák, Český hydrometeorologický ústav Hradec Králové.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, o čem jsme v úterý 23. června vysílali. V dobrém ránu byl dnes u Jakuba Šmita, hostem kapitán Michal Hinek z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Ten jako elitní vyšetřovatel vyslýchal desítky vrahů. Michal Hinek z odboru obecné kriminality krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje se svým týmem objasnil hned 4 vraždy, včetně ubodání 2 prodavaček v Hradci Králové, které zabil teprve 16-letý pachatel. Michal za svou práci nedávno získal ocenění policista roku 2025. A tak jsme se ho ráno mimo jiné zeptali, jak postupuje při takovém výslechu.
1: Z mého pohledu je hrozně důležité se umět vcítit do toho člověka, to, co cítí, nějakým způsobem se naladit na jednu vlnu. Ono to samozřejmě bývá složitější, protože v té důkazní fázi toho řízení už pak většinou ty obvinění mají obhájce, takže ten může nějakou snahu o kooperaci někdy blokovat. No ale snaha je prostě s tím člověkem navázat kontakt a vlastně spolupracovat ke zdárnému řešení toho případu.
2: Jo. Já jsem slyšel, to je ta Markovičova metoda pověstná.
1: Tak a říká se to, samozřejmě já se s panem Markovičem jako s legendou české kriminalistiky nechci nějak srovnávat, spíš jde o to, že se všichni snažíme vzájemně od sebe učit, takže já samozřejmě nejenom od něj, ale i od ostatních kolegů, s kterými jsem měl možnost se potkat a nejenom v rámci Hradce Králové, ale i třeba od pražských kolegů dalších, tak se snažím vždycky nasávat informace, učit se od nich. A samozřejmě tato vstřícnost a ta snaha vcítit se do té mysli toho pachatele je jedna z metod, jak ho přimět k tomu, aby mluvil, aby vlastně objasnil všechno a aby sám nám pomohl s tím svým usvědčením.
2: Mm-hmm. Markovičova metoda podle tedy Jiřího Markoviče, který byl tedy legendárním kriminalistou, on usvědčil třeba spartakiádního vraha Jiřího Straku a další samozřejmě. Co třeba jste Markovičovi metody vy konkrétně teda používáte v té vstřícnosti? Jak navázat vlastně ten vztah s tím obviděným, když z něj potřebujete dostat ty informace?
1: Tak snažím se k němu prostě chovat přátelsky, lidsky. Snažím se, aby vnímal, že se snažím pochopit ty jeho důvody, proč to spáchal. Ono je to samozřejmě těžký. Jo. To se člověk musí to částečně v něm být, částečně se to musí naučit tou praxí. Já vždycky vzpomínám na to, že jsem v minulosti, je to asi 10 nebo 15 let, zpracovával případ, kdy otec usmrtil svoje 2měsíční holčičku, protože prostě ho rušila při sledování televize. My jsme pak spolu prováděli rekonstrukci a ten obviněný se mě při ní rozsypal, začal brečet, že prostě není schopen pokračovat. A z té rekonstrukce existuje videozáznam, kde je vidět, že prostě vedle něj stojím nějakým způsobem, ho uklidňuju, hladím ho někde, dá se říct, až po zádech a křestním jménem mu říkám, že prostě to zkusíme, že budeme pokračovat pomalinku. A když tuhle rekonstrukci jsem někde prezentoval na nějakých školeních mladším kolegům, kolikrát i uniformovaným, tak mě prostě řekli, že tohle absolutně nechápou, jak můžu se takhle k tomu člověku chovat, že oni by postupovali daleko tvrději vůči němu. A já jim vždycky vysvětluju, že právě, že to není účelem, že není účelem na někoho někde křičet a zaseknout ho, ale účelem je to, aby spolupracoval a pomohl k tomu usvědčení, protože co víc může být, než provedená rekonstrukce, při které on sám na kameru zdokumentuje to, co udělal. Den v kraji.

0: Už jsme vám říkali o letních uzavírkách silnic v Královéhradeckém kraji a teď o dálniční známce. Pokud se chystáte letos na dovolenou k moři, je určitě dobré vědět, kde koupit dálniční známku, pokud pojedete autem, aby nebyla také předražená. A my jsme to dnes všechno pro vás zjišťovali. Určitě se také vyplatí vědět, ve kterých zemích dálniční známku potřebujete a kde se naopak platí mýtné. Tak si poslechněte, co všechno jsme pro vás dnes zjistili.
1: Oficiálně se v Česku dálniční známky prodávají na webech edalnice.cz nebo taky edalnice.gov.cz. Ty spadají pod Státní fond dopravní infrastruktury, říká

0: výzvy k úhradě dopravních pokut a odkazují na falešné webové stránky s cílem vylákat osobní nebo platební údaje. Existují i neoficiální prodejci, překupníci. Tam ale musí kupující počítat s tím, že k ceně samotné známky se připočítá provize provozovatele stránek za zprostředkování, pokračuje František Kotrba z České obchodní inspekce.
1: Spotřebitel musí být s jejich výší a celkovou prodejní cenou dopředu seznámen. Doporučujeme, aby si proto spotřebitelé ještě předtím, než nakoupí, zjistili z oficiálních zdrojů, jaká je skutečná cena známky, kterou si chtějí zakoupit, a měli na paměti, že kdokoliv ji bude nabízet za víc, účtuje si k tomu svou vlastní přirážku.
0: A pak jsou tu podvodné weby. Tam kupující o peníze může úplně přijít a známku ani nedostane. Hodně Čechů se i letos chystá autem do Chorvatska. Tam ale dálniční známky nejsou. Platí se tam mýtné u mýtných bran. Cena se odvíjí od konkrétního projetého úseku a od typu a velikosti vozidla, pokračuje Igor Sirota z Ústředního automotoklubu.
2: Mýtná brána vám poskytne jenom, řekněme, lísteček, to znamená vstup do toho prostoru, který už je placený, a s tímhletím lístečkem potom přijíždíte až na tu konečnou.
0: Každých 100 metrů v osobním autě po chorvatské dálnici vyjde průměrně asi na 7 eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

Dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Dnes po srpnění zažijeme nejkratší noc v roce. Po staletí je s ní spojen také křesťanský svátek svatého Jana Křtitele a lidové zvyky pálení ohňů. V Krkonošském muzeu ve Vrchlabí oslavili slunovrat se všemi lidovými zvyky už v předstihu v sobotu večer. My vám teď nabízíme reportáž, která může nabídnout inspiraci právě pro tu dnešní pravou kouzelnou noc.
1: Oheň se rozhořívá, ten svatojánský měl vždycky spálit zlo a všechny nemoci. Budete přes něj skákat, Jan?
2: Uvidíme, kdo se bere odvahu, třeba si i skočí.
1: Historička umění Jana Antošová a muzejní pedagog Anička Rybišerová budou slát i tu tradiční svatojánskou postýlku z devatera kvítí. Kvítí je devatero?
2: I víc než devatero, je tradiční, které se mělo předvečer svátku svatého Jana Křtitele trhat.
1: Trhala i vedoucí krkonošských muzeí Blanka Zázvorková. Vidím chlapici, kapradí, žebříček, kopretiny, jetel, tomuhle se říkalo u nás knedlík, chrastavec, lípový květ, mateřidouška,
2: kontryhel, přeslička, třezalka.
1: Byly na svatého Jana. Ano, ta rozkvétá právě teď v tyhle ty svátky.
2: Dupletní, jahodník, šalvěj, meduňka máta, černý bez, řepík, šípková růže, jitrocel a libeček neboli vopich.
3: Je to devatero bylinek, který se do té postýlky stlaly, dávalo se to pod trnož, pod stůl, na to taková plachetka bílá a na to svatý obrázek Jánečka. A děti čekali, jestli ten Jáneček se tam vyspinká a ráno tam měli něco sladkého na zub.
1: Ostatně v posteli kvítí. Věneček z devatera se prý má dávat pod polštář, aby se splnili sny svatojánské noci. Nebo ho pustit po vodě? No, já se možná vydám pro to zlaté kapradí.
3: Ano, zlaté kapradí otvíralo poklady.
1: To už jdeme do těch čarodějnických praktik. Všechny souvisí s letním slunovratem. 21. červen, dva dny na to svatojánská noc.
2: Ano, je to důležité období a z těch starých keltských tradic ty svatojánské současné tradice vychází.
1: A všechny recepty naštěstí jsme dali. Dodám jen, že svatojánská noc začne dnes, kdy zapadne slunce. Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Takové bylo úterý 23. června. Jaké události bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra? O čem budeme vysílat? V zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem stále sčítají škody po silné bouřce. Ta areál zasáhla z neděle na pondělí, zvířatům ale neublížila. Poničila ovšem řadu stromů a také dva stany v safari parku. Zítra detaily. Pec pod Sněžkou dokončila novinky před hlavní turistickou sezónou. Nechala opravit sociální zázemí v objektu dolní stanice Lanovky a pro zabavení při čekání ve frontě nechala u Lanovky vybudovat kuličkovou dráhu. Natáčeli jsme tam reportáž zítra. Královéhradecký kraj chystá přístavbu Levitova odlehčovacího centra v Hořicích. Dostupnost následné zdravotní a sociální péče by se tak v regionu měla zlepšit. Město Rokytnice v Orlických horách sbírá názory lidí pro přípravu nového strategického plánu rozvoje. Lidé mohou prostřednictvím dotazníku hodnotit silné stránky města, upozornit na problémy nebo navrhnout oblasti, do kterých by měla radnice v Rokytnici v příštích letech investovat. I to budeme zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové sledovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký a po 18. hodině nabídneme reportáž ze zákulisí vyhlášení šarmantní osobnosti za rok 2012. Cenu převzal publicista Jan Petránek. Pohled do zákulisí šarmantní osobnosti v našem vysílání po 18. hodině.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Domov u Byřičky v Hradci Králové čeká modernizace. Západní Evropa čelí rekordní vlně veder a středa bude většinou jasná s teplotami nad 30 stupňů. Hezký podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
4: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
5: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
6: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
4: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Zastupitelé Královéhradeckého kraje odsouhlasili investici 125 milionů korun do domova u Byřičky v Hradci Králové. Jde o největší domov pro seniory v kraji. Práce by mohly začít na začátku příštího roku a trvat 15 měsíců. Investice podle zástupců kraje umožní navýšit kapacitu stravovacího provozu, snížit energetickou náročnost a zavést moderní technologie pro přípravu jídel. Rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně končí. Pracovníci se začnou stěhovat z provizorních prostor přes ulici. Zařízení proto bude od července až do září uzavřené. V provozu zůstane jen detašované pracoviště na Novém městě.
7: Knihovna vyzývá čtenáře, aby jí se stěhováním pomohli. Ne přímo, ale tím, že si půjčí víc knih před prázdninami. Dobu pro vypůjčení prodlouží přes celé léto. Tím mohou zaměstnancům usnadnit práci, protože knižní fond má 100 000 svazků a další jsou v archívech. Zrekonstruovaný interiér, který je bez bariér, má nové hygienické zázemí, interiéry a kulturní sál, uvítá první návštěvníky začátkem září. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
2: Počasí.
3: Noc bude většinou jasná, teploty klesnou ke 13, na horách k 11 a hlavně v údolích až k 10 stupňům Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách bude maximálně 25 a biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Dvě osobní auta se srazila v obci Pamětník u Klumce nad Cidlinou na Hradecku. Projíždějte tam s opatrností. A s nehodou bez výraznějších dopravních komplikací počítejte taky na kruhovém objezdu v Náchodské ulici u Hradce Králové a Plotišť. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dále s vámi Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme hezké pozdní odpoledne. Oblíbená anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku letos slaví jubileum 30. výročí. Už jsme sestavili na základě vašich hlasů nominací žebříček 10 nejšarmantnějších a z tohoto žebříčku teď vybíráte absolutního vítěze. Je to třeba ale i internetové hlasování na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat, jak to zatím vypadá, ale můžete také hlasovat. Do internetového hlasování se můžete zapojit. My vám v tomto čase vždy v úterý po 18. nabízíme ohlédnutí za šarmantními osobnostmi, když to 30. výročí. Jsou to sestřihy všech nahrávek, ale jsou to i přímé přenosy, které jsme pro vás natočili. Minule to byl záznam Gala večera, kdy cenu za rok 2012 převzal publicista Jan Petránek. A my jsme před týdnem slíbili, že dnes to bude reportáž ze zákulisí. Tu tenkrát natočil kolega Zdeněk Novák. Jak to v zákulisí vypadalo, poslechněte si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v příštích minutách. Hezký poslech.
9: Všechny posluchače Českého rozhlasu zdraví Zdeněk Novák. Budu tu s vámi následující desítky minut, abych vás provedl zákulisím vyhlašování 17. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Když zákulisí, tak zkoušení a svůj zpěv zkouší zatím před prázdným hledištěm Vlastimil Harapes. Zdravím vás, přátelé, dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den, všechno dobré.
12: Ano, všechno dobré.
9: Trojlístek Eva Hrušková, Jan Přeučil, Vlastimil Harapes. Máte při tom zkoušení chvilku?
12: Ano, samozřejmě.
9: Tak se můžeme posadit, já postojím. Pěkně se pohodlně posaďte. Já posluchače provádím zákulisím vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku, která je letos ve znamení 90. a taky vítěze.
11: No, znám to jméno a měl jsem z toho ohromně velikou radost a moc panu Janovi to přeji, protože je to charismatický člověk po všech stránkách.
9: Tak, Jan Petránek, známý z rozhlasu. Možná začněme tím, co vy a rozhlas, co vy a tenhle devadesátník, nebo kdo si myslí, že rozhlas je dáma, tak devadesátnice. Sluší, to je v kondici?
11: Já myslím, že je rozhlas ve velké kondici, je to veliký playboy a myslím si, že má za sebou ohromné období, jistě krásné, milé, příjemné, smutné, optimistické, ale vždycky to bylo období, kdy zněl krásný český jazyk a to bych přál i do budoucna, aby vždycky krásná čeština v tom rozhlase zněla.
10: Pro mě je rozhlas samozřejmě nedělní pohádka už odmala a to se mi vrývá do paměti a i v současné době samozřejmě posloucháme. A také je pro nás rozhlas ranní vstávání, takže my občas vstáváme i s ranními moderátory, protože jsou optimističtí a ti vždycky mluví dobře, to musím uznat.
9: Tak zkuste někdy naladit Hradec po ránu, tam nás uslyšíte taky, my se taky snažíme mluvit dobře česky. A dnes je internet, dnes Hradec naladíte třeba i v Karlových Varech nebo v Praze.
10: Ne tak, přesně tak, já jsem to mamince poslala na Skype odkaz na Hradecké rádio, takže si to taky bude poslouchat.
9: No, ten přímý přenos, který v téhle chvíli, když vysíláme pohled do zákulisí, je za námi. No ale ještě Vlastimil Harapes a rádio, to je žavá současnost u vás, možná víc než kdy jindy.
12: Tak. No tak právě přes noční mikroforum samozřejmě a já bych řekl, že to je takový fenomén, který není možné ničím nahradit, jako se říká mléko ničím nenahradíš. Tak to je něco podobné s tím rádiem a byl jsem překvapen, vlastně jsem si to nikdo asi neuvědomí, ale že to má tak široký záběr a že potom třeba tam někdo volá, říká já jsem nevidomý, nevidomá, tak jsem si to vůbec do té doby neuvědomil, že vlastně to je pro určitě tou část teda populace jediné spojení s tím světem, že to je něco ohromného a tím pádem ten rozhlas prostě musí žít a musí být skvělý, tak jak to tady kolegové říkali, protože to má svůj velký úkol a svoje poslání.
9: Zdravíme i posluchače třeba s tímhle handicapem. Oni, já to můžu říct i ze své vlastní zkušenosti, jsou nejpozornější, zároveň nejkritičtější, protože jim neunikne žádné slovo, ale zároveň umějí nejlíp pochválit.
11: To máte jistě pravdu, protože ta, jak říkal Vlastík, ta magie, i vlastně moje Evička, ta magie toho slova je neuvěřitelná. A já říkám, že to slovo má neuvěřitelnou moc a je to neuvěřitelná zbraň. A taky z mého hereckého pohledu mohu říct, že rozhlasové herectví je jedno z nejnáročnějších, protože tam je to jenom v tom hlase. Emoce, rytmus, intenzita a pochopitelně i ten obsah. A kdo to umí, tak je to nádherné a pochopitelně i pro ty nevidomé, i pro ty vidomé nebo vědomé je to vždycky veliké kouzlo.
9: barva hlasu, sametový hlas, hlas, který umí pohladit, to patří třeba k dramatizacím, četbám. No ale pak je tu taky hlas dravý, hlas naléhavý, hlas informující, například hlas publicisty Jana Petránka, který prostě to má od Pána Boha, tak jako vy rozhlasové herectví, tak on rozhlasovou žurnalistiku, vidíte?
10: Já si myslím, že to je obrovská profese. Například já, když ráno posloucháme rozhlas a běží tam zprávy, ku příkladu Eva Ostrčilová, když čte zprávy, tak si říkám, to je těžký přečíst tak, aby člověk si neřekl, tam bylo zemětřesení, představte si, a zítra bude zima a teplo. Ne, to se přečte krásně, profesionálně. No prostě normální herci by to neuměli určitě.
9: A co se týká Jana Petránka, posloucháte ho třeba, jak to vidí? A nebo ostatně i na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové mu často voláme, protože on umí říct k věci nejen to základní, ale umí vplout pod povrch a ještě přidat nějakou zajímavost.
12: No já si myslím, že to je věc inteligence a samozřejmě toho talentu
9: a zkušenosti
12: právě, a že to je tak vždycky zasvěcené a řekl bych moudré, a to je určitě vzácné, protože hlouposti je na světě hodně a pro mě aspoň je to vždycky dar, když slyším něco, s čím absolutně souhlasím a stotožňuji se a tak dále, takže to je určitě pan Petránek.
10: On totiž ví, o čem mluví, a podá to tak, že i my, kteří třeba nejsme v některé věci nebo v problému tak honění, takže tomu porozumíme. A nepřipadáme si jako úplní blbci, že nerozumíme ani politice, ani zahraničním vztahům. Ne, v jeho podání prostě tomu rozumíme a to je to krásné a šarmantní.
11: Já bych se jenom připojil to, co říká moje Evička a můj kamarád a přítel Vlastík. Plně s tím souhlasím a myslím si, že ještě u pana Jana Petránka jedna věc, je tam ten ohromný lidský rozměr, že on umí tomu dát takový svůj vnitřní pocit a umí ty věci zajímavým způsobem přiblížit i prostým lidem. Čili, že v každý v té spleti těch nejrůznějších politických informací, těch nejrůznějších aktualit, dá tomu ještě tak takovou určitou lidskou dimenzi a osobitost, a což je, myslím, nesmírně důležité.
9: Ještě se hlásí Eva Hrušková.
10: Já mám totiž takovou jednu hodně smutnou vzpomínku. Od něj jsem poprvé slyšela 11. září 2011 z rádia, co se stalo v Americe, na Manhattanu, v New Yorku. A z jeho úst to znělo tak informovaně a tak nehystericky, že jako člověk byl okamžitě v obraze a šla jsem pustit tedy CNN do televize a skutečně to byla pravda.
9: Trojlístku hostů. Děkuji vám moc Janu Přeučilovi, Evě Hruškové i Vlastimilu Harapesovi. Jenom abych popsal pro posluchače, vkusná medová kravata, vkusné červené korále a vkusné červené lemování klop a klobouk. To protože rozhlas nemá oči a ono to je dobře, ale tak trošku jsem se snažil popsat.
12: To je tím, že nechce být pan Přeučil rozcuchán. To je jasný.
9: Mějte se fajn, nashledanou.
10: Žádné flitry.
13: Ale použitá bude asi zřejmě jenom opravdu jedna, že nebude takový čas, ale klidně zkuste.
9: Pohled do zákulisí vyhlášení 17. ročníku šarmantní osobnosti roku. Tak to byly ještě poslední instrukce na jeviště a já teď jdu do prostor šaten, kde se fotí, kde se vítají hosté, kde se dolaďují poslední detaily ve scénáři. Možná, že byste si chtěli představit, jak vypadá letošní scéna slavnostního gala večera. No je ve stylu rozhlasu, to znamená, nechybí tu improvizované rozhlasové studio, ještě s takovou tou starou dobrou střihačkou na pásy. Nechybí tu nejedno staré rádio, takové to s velkými knoflíky. Všude po zemi jsou devadesátky, když už slavíme 90. narozeniny. Mikrofony, všechno je laděné do takových medových barev. No a například takový hudební redaktor Tomáš Kačner, ten je, tak se dřív totiž v rádiu chodilo, v bílém plášti. Možná si říkáte, proč bílé pláště? No protože jak člověk stříhal ty pásky, tak oni špinili, oni barvili, no a tak bylo praktické mít na sobě bílý plášť, mít na sobě pracovní úbor. šatnách už jsem zahlédl Ivetu Simonovou, Jana Petránka, ale teď vidím, že se tady něco děje za mikrofony. Pánové, dobrý den.
14: Dobrý den.
9: Pan režisér na vás křičí ze zhora z balkonu, ale vy dáte přednost určitě našemu vysílání ze zákulisí na chviličku. Teď posluchači nevědí, koho mám u mikrofonu. Není tu kamera, nejsou tu oči. Co kdybyste o sobě dali vědět, kdo jste bez toho, aniž byste to řekli? Já myslím, že by to šlo.
14: Souborově, ale.
9: No právě.
14: Tak.
15: Gentlemen Singers.
16: Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du

ano, chlapcům to prostě jde. Já myslím, že bychom si mohli od nich pustit něco studiového, nedávného. Oni přespívali některé písničky od Beatles a myslím, že se jim to povedlo.

0: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2012.
1: Já vás zdravím po roce, dobrý den.
2: Moderátor večera Mirek Vaňura se tak náhodou potkal v zákulisí s Ivetou Simonovou. Vřele se přivítali. Paní Simonová, pojďte, podívejte, těch květin tady jsou připraveny pro všechny. Jedna bude určitě vaše.
3: Ježíš, tak to se těším.
2: Co nového za ten rok, co jsme se neviděli? Vypadáte pořád báječně.
4: Celkem prošel docela dobře. Docela myslím, že to bylo díky tomu zlatému slunci, že jsem, docela se mě dařilo, tak jsem tam byl nějaký problém maličkej, ale ten rok uběhnul dobře a strašně rychle to utíká.
2: Kde to slunce máte? Vždycky se ptám vítězů, kam si ho dali.
4: To slunce mám přes prostředním pokoji, kde mám klavír, mám to tam vystavený a vždycky si říkám, aby trochu tý záře na mě přešlo taky u toho k tomu klavíru, abych pořád jaksi mohla pracovat.
2: Vy jste se s Janem Petránkem, vítězem letošního ročníku, potkali v Taškentu.
4: My jsme tam šli na kávu, my jsme tam šli vlastně na čaj, až tam měli nějaký vodní dýmky a pak tam měli nějaký speciální čaj, který si jaksi vdechoval a pil a já nevím, co všecko. Nic to s námi neudělalo, ale na ten čaj jsme tam došli a tam jsme se právě potkali s panem Petránkem.
2: Jak dobře se znáte?
4: No tak ani tak moc ne, no tak za ty léta si myslím, že se známe, ale tak nějak soukromně nebo blížší nějaký poznání, tak to ne.
2: Víte, posluchači si často myslí, že všechny ty známé osobnosti se prostě všechny znají a setkávají se. Taky se možná s tímhle setkáváte, že si myslí, že jste všichni jedna velká rodina.
4: Velká rodina, no ono to tak skoro vypadá, ale známe se s těmi nejbližšími pracovníky, kdo s námi pracuje na jevišti, takže to se známe, no ale...
2: No ale jinak Jana Petránka znáte z rádia, určitě posloucháte.
4: Maria, no, ano, strašně, strašně moc. Já v tom rozhlase teď už, co jsme přestali natáčet, tak už do toho rozhlasu přijdu míň, ale když tak na nějaký besedy, já to jsem hrozně ráda.
2: Posloucháte doma rádio? No. Nebo na to není čas? Třeba Květa Fialová si v životě nepustila rádio.
4: Aha, ale jo, já si občas pouštím rádio, pouštím. Já mám pořád nějakou muziku. Buď mám puštěnou televizi, nebo si pouštím nějaký desky nebo pásky, a nebo to rádio. Já mám v každé místnosti prostě něco, co na mě mluví a trochu mi radí.
2: Rozhlasuje 90, co mu popřát a co od něj očekáváte v dalších letech? Co máte v rozhlase nejraději?
4: Ježíš, já mám nejraději ty besedy a takový věci.
2: Politické třeba, nebo spíš na různá občanská témata?
4: Kterýkoliv, opravdu to mě velice zajímá a historie třeba, to mě strašně zajímá, ale takový nějaký ty programy zábavný, to už musím říct, že celkem ani ne, protože jak v té zábavě člověk pracuje 50 let, tak už má zábavy opravdu dost.
2: Tak se spíš chce něco dozvědět a být v poklidu s tím rádiem.
4: Ano. A ráno už to pouštím, abych věděla, co a jak. Poněvadž se pamatuju, když začal rozhlas, no to už vysílal, ale byla jsem u dědečka a ten měl ještě krystalku, ten přístroj. A to byl vždycky Kohout zakokrhal a pak zpíval Tonda Jedlička, malej Toník, Rožnovské hodiny. A to bylo takový krásný, tím začínal každý den.
2: Iveta Simonová, rádio, právě odchází do šatny se připravit. My vám moc děkujeme, že jste přijela předat žezlo, ale pořád zůstáváte šarmantní. Taky. To vám nebereme, to zůstává.
4: Tak taky děkuji, děkuji. Já si toho vážím.

0: procházím kolem svých kolegů, kteří fotografují, starají se o hosty. Procházím kolem jednohubek, chlebíčků, číší vína, protože o hosty musí být postaráno. A právě teď hledám dalšího hosta dnešního gala večera, Terezu Kostkovou, tak doufám, že se dopátrám, zatím jsem ji neviděl. Zeptám se produkce.
1: Česko zpívá, tady máme vítězku.
0: Ano, Lenka Švestková, vítězka, určitě se k ní dostaneme, já už jsem je pozdravil, ale Terezu Kostkovou scháním.
1: Terezu nevidím, nevidím.
0: Ještě není.
1: Nevidím.
0: Tak počkáme si. Tak co, kdybychom vyplnili to čekání právě písničkou Lenky Švestkové, vítězky. Zdravím, Lenko.
2: Dobrý den.
0: Tak už jste vstřebala vítězství rozhlasové části soutěže Česko zpívá?
2: Myslím si, že ano.
0: A už první nabídky nějaké přišly? Nestouplo vám to do hlavy? Bavíte se s novinářem?
2: No, zpívala jsem pár lidem vokály, i když to asi s tím nemá souvislost, ale no, teďka jsem tady, takže to určitě je nějaký výsledek.
0: Ještě jednou vám gratulujeme a držíme pěsti, ať jednou na téhle šarmantní osobnosti jste jako hlavní hvězda.
2: Děkuji vám moc.
0: Mezi šarmantními osobnostmi je i Hradečan světového významu. Jsme se rozhodli letos udělit mimořádnou cenu šarmu a letos ji získá Josef Krofta, divadlo Drak. Dobrý den.
3: Dobrý den, ahoj.
0: Zákulisí šarmantní osobnosti i se svou ženou Janou, dobrý den.
4: Ahoj.
0: Zdravím vás. My jsme rádi, že jste přišel a vítejte ve světě šarmantních osobností. A vy jste tam jako doma.
3: No to nevím, ale jsem rád v tom rozhlase, pač. Po škole jsem začínal vlastně v rádiu v Praze a mám na to moc dobrý vzpomínky a hlavně jsem se tam strašně moc naučil. Čili, halejte, vidíte, to je fofr.
0: No, v zákulisí to žije, ale my si nevšímáme této hektičnosti. My se zastavujeme u faktu, že jste Hradečan světového významu, protože to je podtitul mimořádné ceny šarmu. Červenáte se?
3: No to se červenám teda. To se červenám. No ale mám radost, že se to odehrává v Hradci, pač. Ačkoliv jsem vlastně se tady nenarodil, tak se považuji za Hradečana.
0: No jasně, Drak to je Hradec, ne?
3: Drak to je Hradec a já jsem tady prožil prostě vlastně ty nejkrásnější léta. Vlastně.
0: Hradec má svůj šarm.
3: To má, to je bez jakýkoliv diskuze.
0: Jako Josef Krofta a taky Jan Petránek, letošní vítěz. Co na jeho adresu?
3: No, tak to víte, Jan Petránek je Jan Petránek, co k tomu dodávat. No, to je váčný člověk, kterýho já si strašně vážím. A jsem jeho velký obdivovatel. Já nevím, jak on je starý vlastně.
0: On je o 8 let mladší než Český rozhlas, to znamená 82.
3: Ježišma, no to vypadá skvěle.
0: Záříte, dodáli teď už i s cenou, mimořádnou cenou šarmu.
3: No.
0: Josef Krofta, hodně zdraví.
3: Díky moc.

0: Právě jsem tu Janu Petránkovi říkal, jaká je tady letos v zákulisí, v takovém předsálí, za oponou, atmosféra. Že to tu letos žije úplně jinak. Tak bez stresu, příjemně, všichni švitoří, jenom pořád nevidím Terezu Kostkovou. Tak jdu vít tady ty schody a myslím, že tam už ji potkám.
1: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2012.
0: Tereza Kostková zamává a nahlásí, že je tady. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tak to už teď někde jsem slyšel, že mám zamávat a nahlásit, jo?
0: Ano, registrujeme vás, Tereza Kostková je tady, víme o ní, pak nás zavolejte. Jako vždy elegantní červeno-oranžové proužky, k tomu rtěnka, náušnice, to ocením i já, který modě vůbec nerozumí, sluší vám to.
2: Taky nemusíte rozumět modě, stačí rozumět ženám.
0: No, moc pěkné, dáte si vodu, kávu,
2: dám
0: víno.
2: Dám si kávu,
0: tak.
2: Ano.
0: Paní Kostková by si dala kávu. No a mezi tím, krásné čekání na kávu, jak se máte?
2: Děkuji za optání, mám se moc hezky, velice příjemná cesta byla do Hradce a mám se prostě hezky.
0: Vidíte Ivetu Simonovou loňskou vítězku?
2: Ano, vypadá stále krásně, ne,
0: ano, zrovna jsem si říkal, že teda to je neuvěřitelné. No a letošní vítěz, to je muž po její pravici.
2: Já jsem si to myslela, mě to říkali, dobrý den. No tak já jsem zase ráda, že je to letos muž, že se nám to střídá i v tom pohlaví, aby se ukázalo, že šarm nepatří jenom ženám. Já myslím, že to je velmi dobře, že tady máme zástupce mužského plemene.
0: Já myslím, že mužský šarm jsme spolu probírali v loni, jestli
2: tak se nepletu. Tak jaký jiný jste se mnou mohl probírat než mužský?
0: No tak já určitě i ženský, no jasně, no, šarm vy? Svých konkurentek.
2: Ne, já probírám zásadně šarm mužů.
0: No tak si udělejme opáčko, co jsme tenkrát řekli, nebo co jste tenkrát řekla o šarmu mužů. Myslím, že jsme to narazili na Marka Ebena, že to je pro nás stělesnění mužského šarmu?
2: Já už nevím, na co jsem narazila loni samozřejmě, ale nemyslím si, že by šarm u mě dospěl, ta definice šarmu dospěla k nějakým výrazným změnám. Maximálně se mi můžou do života dostat další šarmantní lidé a mohou rozšířit své šarmantní obzory. Nicméně jako moje definice šarmu jako takového pořád zůstává jaksi v té kategorii toho vyššího stupně, než je jaksi krása, nechci říkat pouhá, nebo krása je krásná.
0: Nebo než je půvab.
2: Než je to prostě, tak to slovo označuje prostě něco jiného a ten šarm v sobě právě nese, řekla bych, jakési přesahování té osobnosti. Myslím, že zasahuje do jisté míry i intelekt, že zasahuje jistou osobitost, že vlastně v sobě skrývá ještě víc věcí, ale má v sobě i krásu, i půvab. Myslím, že v sobě má ty podskupiny všechny.
0: A zraje věkem?
2: No, já myslím, že má právě tu výhodu, že s věkem získává. Je-li nějaký, tak pak může získávat, ano.
0: Rádio má šarm, rozhlas má šarm.
2: Má, protože nese hlas, přináší lidem tu osobnost skrze hlas, což je úžasný, protože když se s někým setkáte, je dobrý občas zavřít oči a poslouchat hlas, protože posloucháte duši, on jenom oko je do duše okno, ale myslím si, že i hlas. To obecně mluvím o hlase, že právě je dobrý to nedělat jenom u rozhlasu a herců, ale je dobrý to udělat u kohokoliv, třeba na ulici. Jako na chvilku se zaposlouchat jinam, než tak, jak na nás působí vlastně celkově gestem, tím, jak vypadá, ale vlastně nechat působit ten hlas, což rozhlas umožňuje u herců, ale my si to můžeme dopřát i u jiných lidí, když nejsme v rozhlase.
0: Nemůže pak přijít zklamání občas, když člověk ty oči otevře?
2: No, jestliže je ten nález, který je se zavřenýma očima v pořádku, tak v žádném případě nemůže přijít zklamání.
0: Rozhlas slaví 90. Přání Terezy Kostkové. Vy už jste zdravila posluchače, my jsme slyšeli vaši zdravici, ale teď v pohledu do zákulisí šarmantní osobnosti.
2: Já bych rozšířila své přání vlastně o to, aby to médium nikdy nezaniklo. Aby vždycky se našlo dost lidí, kteří budou chápat jeho hloubku, hodnotu a osobitost.
0: Bude to boj?
2: Třeba ne, budeme tomu věřit, že ne.
0: Terezy Kostkové, přicházím zpátky na jeviště, kde jsou hodně mladí kluci a zkoušejí. Jsou to kluci z hradecké kapely Memphis, o které je pořád víc a víc slyšet. Myslím, že za takový rok to budou další hradecké hvězdy, třeba stejně jako Gentlemani. Tak teď jejich největší hit a pak k dalšímu z hostů našeho gala večera.

0: družné rozhovory v zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Všichni se baví společně. Vidím Janu Richterovou, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste host Jana Petránka. Prostě přijeli jste mu zaspívat co by vítězovi letošního ročníku. Já za chvíli k němu zamířím, ale možná, protože jste jeho blízká přítelkyně, tak je na místě vaše gratulace a vaše slova na jeho adresu.
1: No, protože já Honzu Petránka považuji za anděla a hlavně za svého anděla, protože od něho chodím čerpat mládí a optimismus, tak nejenom, že gratuluju, ale to je člověk, který si to tak moc zaslouží, že k tomu nemám dalších slov.
0: No, posluchači věděli, co dělají.
1: Já si taky myslím. A u někoho není znát, že je anděl. Ono se to projeví jenom občas, ale u něho já mám ten andělský pocit z jakéhokoliv setkání s ním a tak to prostě mám. A proto mám z toho velikánskou radost.
0: Já jsem říkal, že Jan Petránek má rád šanson a vy jste šansonierka. A já vím, že v jedné své písničce, já vím, že teď toto vzbudí možná povyk, v jedné své písnice se tak krásně smějete. Zasmějte se Janu Petránkovi, ale tak pěkně.
1: No, ale to by opravdu vzbudilo povyk.
0: No jasně, od toho jsme tady.
1: A nepůjdeme někam bokem.
0: Ne, všichni se na nás podívají, budeme ve středu pozornosti.
1: Tak Honzo, pro tebe.
0: Jste slyšeli Ladu Klokočníkovou v závěru našeho pohledu do zákulisí šarmantní osobnosti roku, to nejlepší nakonec, starý ďábel nakonec.
2: No, starý ďábel, já se pokouším ještě mládnout tak, aby podle hlasu mě lidi poznali.
0: Jan Petránek si vyžádal, aby ho oslovil starý ďáble, to nebyl nějaký můj rozmar.
2: Ano, prosím, to tenkrát mě oslovovali Milan Weiner, Čestmír Suchý, Karel Kincel, a konec konců i Zdeněk Jirotka mě říkal starý ďáble, i když byl o tolik let starší. Ale říkalo se to kvůli tomu, že jsem jednou měl nějakou roličku, která měl jsem tam říct a to už mi pak zůstalo.
0: Jan Petránek dělal i dělá rozhlas.
2: No pořád samozřejmě. Já se nejvíc obávám toho, aby jednou nevypuknul mír, co bych potom dělal.
0: Vy byste si jistě našel cestičku, jak zajímavě informovat i o tom, co se neděje.
2: No řekl bych, že české dívky a ženy jsou stále stejně krásné a popsal bych něco konkrétněji. Takže nemusíme jenom mluvit o tom, jak vypadá třeba krásná železná lady anebo nějaký železný dědek z druhé strany bývalé železné opony.
0: Pane Petránku, my když jsme spolu točili před takovými 10 lety, tak jste předpověděl, že ženy budou nosit ve špercích telefony. No, už je to prakticky tady, chytré telefony jsou v brýlích, takže vy prostě, co řeknete, tak platí. Co bude za 10 let?
2: No za 10 let bude skutečně ta mobilní technika taková, že mladší generace začnou říkat, já nechám mobil doma, protože už mě nebaví, aby mě moje matka, moje žena, moje kamarádi, aby mě všichni dohnali, kdy oni si vzpomenou. A myslím si, že tohleto zachovat si soukromí, aby člověk zůstal člověkem, to bude velice, velice aktuální.
0: Že prostě tak, jako byl boom mobilů, že jsme je pořád museli mít u sebe, že nastane období, kdy je rádi budeme odhazovat, když přijdeme z práce.
2: To v každém případě. A myslím si, že když poslední ty výzkumy pro letošní rok ukázali, co se tedy stane za pár let, tak už bude asi velice dobré, že auta budou mít své autopiloty. Už se nebude mluvit o tom, že nad námi lítají bezpilotní letouny, schopné cokoliv kontrolovat, včetně třeba automobilové dopravy, ale v samotných autech bude možné, aby člověk si naprogramoval cestu a sedl si jako spolujezdec a
0: četl si.
2: Teď to zní neuvěřitelně, ale kdo věřil, že před 20 lety, že uvidí lidi, jak si telefonují v tramvaji nebo kdekoliv jinde. To bylo něco před 20 lety podivínského.
0: A pohoršujícího možná, trochu člověk se schovával s tím mobilem.
2: Ano. No a taky velice často se stane, jako je to v té anekdotě, jak manželka je se svým přítelem, ne s mužem, v takové delikátní situaci, je pozdě večer, ale ona přesto dovádí a najednou jí zvoní.

0: mobilní telefon. A ona ho zvedne a říká, ano, ano, tak dobře, tak se nevzrušuj a přijď, kdy budeš chtít. A položí to a začne strašně zuřit. A ten její přítel se jí ptá, co tě tak rozčílilo? A ona řekne, ale volal můj manžel a říkal, že s tebou teď hraje šachy.
1: Humor nechybí Janu Petránkovi na vyhlášení šarmantní osobnosti roku. My jsme utekli k tomu, co bude, opět tak trošku ke světovým záležitostem, ale pojďme sem zpátky do Hradce Králové a pojďme okomentovat stylem vám vlastním to, že jste 17. šarmantní osobností.
0: A jak na to přišli, že mám být šarmantní osobnost?
1: Na to nepřišli oni, na to přišli rozhlasoví posluchači, protože vám poslali hlasy na základě toho, že je asi prostě v rozhlase bavíte, a teď nemyslím bavíte jako bavič, ale že je baví to, co říkáte a že vám rozumí a no, že to říkáte se šarmem, jinak si to nedovedu vysvětlit.
0: Pro mě je to skutečně překvapení a tedy pokud se tohleto vyplní, no tak budu muset přemýšlet teprve, co říci. To první, co mě napadá, je vlastně ruský termín šarmanka. Víte, co je šarmanka?
1: Vy jste mě to jednou říkal, já to zapomněl.
0: No slovensky je to virklík, česky flašinet, prostě kolovrátek. A šarmán to bylo, když starý vysloužilec vojenský si chtěl vydělat ještě pár halířů, tak dostal flašinet a začal mtata, mtata. A tudíž byl to muž s flašinetem. Kdo si vzpomene na to, že Egon Erwin Kiš svého času napsal pohádku o flašinetu. Ta je velice delikátní, já bych řekl až pumprdentní.
1: Krásná tečka podání Jana Petránka. Já vám gratuluju k získání titulu 17. šarmantní osobnosti. Užijte si to zlaté keramické slunce, které ještě nevidíte, ale je fakt pěkné a bude vám zdobit domov.
0: No tak jsem rád, že konečně vím, proč jste mě vylákali do Hradce Králové. Zdeněčku, děkuju.
1: A je to za námi. Pohled do zákulisí vyhlašování 17. šarmantní osobnosti roku. Loučím se v kulise družných rozhovorů zákulisí. Vláda Klokočníková se baví s Janem Přeučilem, Jan Petránek s Mirkem Vaňurou, Eva Hrušková s Evou Boudovou. Prostě naprostá pohodička a tak to má být. Všichni jsou uvolnění a plynule přejdou na jeviště a budou i před zraky návštěvníků Královéhradecké filharmonie. Odkud se s vámi loučí a hezké dny přeje Zdeněk Novák.

v zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2012, natáčel Zdeněk Novák. Tak to byla šarmantní osobnost, publicista Jan Petránek, my jsme nabídli pohled do zákulisí a tak jste se v uplynulých minutách setkali s dalšími osobnostmi. Za týden vám nabídneme ohlednutí za 18. ročníkem této celostátní ankety, ve kterém nejvíce hlasů od vás posluchačů získal dendrolog Václav Větvička. Na Václava Větvičku se těšte za týden v úterý po 18. hodině v našem vysílání.

Charmantní desítku najdete na webu Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, to můžete se podívat a můžete si připomenout, kdo se do té desítky dostal a má šanci stát se jubilejní 30. šarmantní osobností, kterou na podzim vyhlásíme. A měli jste rádi Jiřího Sováka, pak si nenechte ujít divadlo pro vaše uši dnes po 22. hodině v našem vysílání. A hezké téma bude mít noční linka. Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, zeptáme se ve 23 hodin v noční lince Českého rozhlasu. To nejbližší to budou za 4 minuty zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové a po nich další pořady a písničky, které máte rádi. Po 19. hodině se těšte na další interprety, jako třeba Zuzanu Navarovou, Vabyho Daňka, Pokáče, Alice Spring, Smokey nebo Richarda Millera. Karel Sladký vám přeje krásný úterní večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a hezký poslech našeho dalšího vysílání.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Policisté v Praze odpoledne našli hledaného muže, pátrali po něm i na Hradecku. Nová autobusová linka propojí v létě západní Krkonoše a Jizerské hory. Francie zažila nejteplejší den v historii a teploty zítra opět přesáhnou 30 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 2 odpoledne zadrželi v pražských Strašnicích.
4: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7. hodině. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat, popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
5: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
4: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
6: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
4: Muže od rána hledalo 60 policejních hlídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Veřejnou dopravu do Krkonoš a Jizerských hor posílí až do září speciální turistické autobusy. Spoje provozované Královéhradeckým a Libereckým krajem jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší cyklisty i rodiny s dětmi. Některé linky mají přidané i vleky na jízdní kola. Elektrokola autobusy přepravují také, před nástupem je ale potřeba baterii z kola sejmout a vzít sebou do autobusu.
7: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
3: Evropa čelí vlně veder, která by podle meteorologů mohla být historicky dlouhá. Výstrahy před extrémně vysokými teplotami hlásí ve Španělsku, Itálii, Německu, Británii nebo Francii. Ta zažila nejteplejší den i noc v historii měření.
8: Rekordní teploty dosahující 42 stupňů Celsia hlásily třeba v Bordeaux nebo Rennes na západě země. V Paříži kvůli horku zkrátili otevírací dobu Eiffelovy věže i Louvru. Tamní vláda hlásí taky 40 případů utonutí, převážně mladých lidí, kteří se byli schladit ve vodě. Podle meteorologů letos přišla intenzivní vlna veder nezvykle brzy. Rostoucí teploty souvisí s horkým vzduchem proudícím ze Sahary. Do konce týdne mají padnout další červnové rekordy. Taky v Británii. Tamní železnice varovaly lidi, aby necestovali, pokud to nebude nezbytně nutné. Doprava se komplikuje i v italských městech. Tam se potýkají kvůli vedru s rychlejším vybíjením baterií v elektrických autobusech. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty vyšplhají na 28 až 31 stupňů, na horách maximálně na 25 a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi na křižovatce u obchodního domu Futurum. Máme tam hlášenou nehodu dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další otázka, další odpověď v Hezky česky. Dobrý den, zdravím vás z krásné vesničky Havlovice. Napsala nám posluchačka Alena Peterková. Ráda poslouchám Hezky česky a proto mě napadlo vám poslat větu z článku, který je vytištěný v Havlovických novinách. Jedná se o složené slovo. Nejsem si jistá, jestli je správně napsané. Mně se totiž v této podobě moc nelíbí. Věta zní. Jste připravená, paní magistro?
2: Poslouchám.
1: Posluchači jsou jistě taky napnutí, co z toho havlovického deníku nebo z havlovických novin vypadne. To dokazuje i skvělá účast na této akci, které se zúčastnilo bezmála 20 plavidel a téměř 80 řekoplavců. Tady se jedná o to slovo řekoplavců, protože paní Peterková ho napsala tučně. Poslala nám e-mail. No a na co se ptá vlastně paní Peterková, jestli by tam nemělo být napsáno řeky plavců?
2: Ta úvaha, která jí k tomu dotazu vedla, je celkem logická. Vycházela z toho, že složené slovo plavců řeky, že tam bývá nějaký pád. Na druhou stranu ono se nám tady sešlo víc jevů. Za prvé skládání slov neboli kompozice, vzniklá slova kompozita, není pro češtinu úplně nejčastější způsob tvorby slov. Čeština nemá ráda zas tak dlouhá slova, jako třeba němčina, a tak se to tak často nepoužívá a nestává. Proto jsou tam sice jistá pravidla, ale nejsou příliš známá, příliš frekventovaná a často se vychází z analogie. A u toho řeko plavců a řeky plavců zjevně došlo k využití nejčastější samohlásky, která spojuje ta dvě slova v tom novém složeném slově. A zdaleka nejčastější podle lingvistů je o, například jazykověda a podobně. Ne, že by to takhle fungovalo vždycky, ale je to nejčastější takzvaný spojovací morfem.
1: Máme ještě nějaké další příklady, kde třeba bychom mohli předpokládat, že tam bude a, ale je tam o.
2: Tenhle ten spojovací morfem o se vyskytuje pak i v dalších složeninách, jako například dřevokaz, kde bychom taky asi očekávali kaz dřeva, ale máme tam to o. Tam není nutně vždycky nejde o tvar toho slova, které se spojuje, ale o tu samohlásku, která nám spojí ty dva kmeny k sobě. Jinak skládání slov pro češtinu, jak jsem říkala, má ustálená pravidla, jsou relativně složitá na to, jak je to neproduktivní způsob tvorby slov.
1: To vysvětlovat nebudeme, spíš krásné příklady, co se týká kompozit, hezky latinsky řečeno. No, čeština je v tomhle krásná, mi napadá takový mrakodrap, to je krásná složenina, vidíte.
2: Provazochodec.
1: No, nebo
2: stávkokaz?
1: No, ale mně napadá slovo kulomet. To je vlastně taky kompozitum.
2: Přesně tak, metat koule.
1: Ano, ano, ano. Lidomorna, to jsem našel, že existuje takové kompozitum.
2: Tak, a vlastně všechny příklady, které jsme si tu uvedli, jsou stejného typu jako ti řekoplavci, totiž spojení podstatného jména a slovesného podstatného jména. Jakási činnost spojená s nějakým objektem té činnosti nebo subjektem.
1: Má být kreativní.
2: To je dneska tak módní slovo, zkuste. Co to asi znamená?
1: To byla jazykožena Dagmar Maginsová.
2: Těšilo mě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v přírodním parku Džbán na náhorní plošině Rovina, nedaleko obce Domoušice v okrese Louny, se nachází jedna z největších archeologických hádanek u nás? Na ploše 11 hektarů se rozkládá 14 neúplných rovnoběžných řad, tvořených více než 2000 neopracovaných křemencových balvanů. Tyto takzvané kounovské kamenné řady, orientované téměř přesně v severojižním směru, lákají badatele už od roku 1934, kdy na ně upozornil učitel Antonín Patejdl. Dodnes nikdo s jistotou neví, kdo a proč je tam vyskládal. Byla to pravěká megalitická observatoř, kultovní místo, pravěký kalendář nebo obyčejné novověké mezepolí z dob, kdy na místě dnešního lesa byla hospodářská půda? Archeologické výzkumy ani pilové analýzy dosud nepřinesly jednoznačné datování. Mezi nejznámější solitérní kameny patří 6-tunový gibbon a puklinami protkaný Pegas. I přes poškození lesní těžbou v 80. letech zůstávají řady unikátním dokladem lidské činnosti v krajině a lokalita je chráněna jako kulturní památka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
2: Dobrý večer. Dnešní pořad nabídne ohlédnutí za druhým ročníkem akce Den se složkami integrovaného záchranného systému a neb setkání se skutečnými hrdiny. V parku Učeňků na pražském Černém mostě si návštěvníci mohli prohlédnout techniku záchranných složek i sledovat ukázky jejich práce. Seznámíme vás také se Sárou Danielovou, která stojí za podcastem Oni vědí. Lačera te šukar šuniben.

0: Poslech nám zpříjemnila Erika Fečová. Pěkný večer. Jak vypadá práce policistů, hasičů anebo záchranářů zblízka? Mohli ve čtvrtek 18. června poznat návštěvníci parku Učeňků na Černém mostě. Konal se zde druhý ročník akce Den se složkami integrovaného záchranného systému aneb setkání se skutečnými hrdiny. Na místě byl také Dušan Vagaj, který oslovil místostarostku Prahy 14 Soňu Tománkovou z Hnutí naše 14, která má ve své gesci bezpečnost.
1: Toto je již druhý ročník, protože ten první proběhl přesně 18. června loňského roku. Právě na 18. červen, na kde připadá svátek Dne hrdinů, pravda druhého odboje, ale já jsem si dovolila vlastně rozšířit rozměr tohoto svátku ještě o hrdiny současnosti, za které považuji právě policisty, hasiče a záchranáře.
2: Proč je podle vás důležité představovat práci bezpečnostních záchranných složek veřejnosti?
1: Myslím si, že je velmi podstatné a je i na místě vlastně poděkovat lidem, kteří denně kolikrát mohou i nasazovat vlastní životy právě za naše bezpečí, za naše životy, ale třeba i za ochranu majetku.
2: Paní Tománková, jaké aktivity bývají mezi návštěvníky nejpopulárnější?
1: To je těžká otázka, protože vlastně děti mají zájem prakticky o všechny atrakce, že to tak nazvu, které tady máme. My tady máme zástupce policie České republiky, zástupce městské policie, zástupce armády, zástupce vojenské policie, zástupce záchranářů, máme tady hasiče, máme tady sbor dobrovolných hasičů Prahy 14, je tady mnoho organizací, ať už je to třeba společnost Laguna, která zachraňuje papoušky, to je velmi častě navštěvovaný stánek, ať je to Res Dogs, kteří mají pátrací psy. Skutečně je velmi těžké říct, která z těch věcí je úplně nej, protože všechny stojí za shlédnutí a za navštívení.
2: Vyzkoušela jste už i vy nějaké atrakce?
1: Jako první jsem si dnes vyzkoušela simulátor auta, které se s vámi vlastně obrátí při autonehodě.
2: Paní Tománková, jaká je spolupráce s lidmi, kteří jsou z ISIS?
1: Jedinečná, velmi vzácná a pozitivní. Ať je to tedy paní ředitelka Jelínková z policie České republiky, ať je to sbor hasičů, ať jsou to záchranáři, kdykoliv se na ně obrátím s prosbou, se žádostí, tak mi velmi vstřícně se vždycky snaží vyhovět.
2: Paní Jelínková, co obnáší vaše práce a s jakými situacemi se setkáváte nejčastěji?
3: V rámci svého působení mám na starosti 3 městské obvody, největší, to znamená 3, 8 a 9 a k tomu přilehlé části, mimo jiné i Prahu 14, kde se právě teď nacházíme. Máme necelých 800 policistů, tak má práce je zajistit veškerý komfort pro jejich výkon služby. Tato akce a další obdobné akce by měly ukázat veřejnosti, policii i v tom dalším světle, nejenom v té represi, kterou vymáháním zákonných norem používáme, ale i takovou tu lidskou tvář, kdy mají možnost účastníci vidět naše vybavení, vidět policisty, zeptat se jich i na ty běžné věci ohledně jejich výkonu, ne jenom zákonné normy, které my respektujeme.
0: Uvedla ředitelka obvodního ředitelství policie Praha Římská 3, plukovnice Josefa Jelínková, která se na organizaci akce osobně podílela. Den plný dynamických ukázek, zajímavých setkání a interaktivních aktivit přinesl radost nejen dospělým návštěvníkům, ale především dětem.
2: Verunko, co se ti na dnešní akci nejvíc líbilo?
4: Koníci.
2: Dozvěděla jsi se něco nového o práci policistů, hasičů nebo záchranářů?
4: Jo.
2: Co to bylo?
4: Chytají zloděje.
2: A hasiči?
4: Hasi.
5: Nechte tam Honzu.
2: Honzíku, na co se dnes nejvíc těšil?
4: Na policejní auta.
2: Které vozidlo nebo ukázka se ti líbily nejvíc?
4: Dodávka.
2: Byla velká?
4: Jo.
2: Vyzkoušel jsi si?
4: Jo, byl jsem vevnitř.
2: Co nového ses dnes naučil?
4: Naučil jsem se dělat první pomoc.

0: Dospívali Jan Bendík, Milan Kroka a Věra Bílá. O Romech a Romkách se často hovoří prizmatem stereotypů. Méně prostoru však dostávají příběhy žen, které studují, budují kariéru, pomáhají druhým a mění společnost kolem sebe. Právě jejich hlasům dává prostor podcast Ony vědí. Jeho zakladatelkou je Sára Danielová, juniorní výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku a interní doktorantka v programu Sociální politika. O projektu s ní mluvila Iveta Durdoňová.
1: Pani Danielová, čemu vy se věnujete?
2: Ja sa momentálne venujem jednému projektu, ktorý je zameraný na podporu rómskych žien a vlastne robím podcast, ktorý sa volá Ony vedia. Cieľom tohto podcastu je, že dávať najavo spoločnosti, že tu máme rómske ženy, ktoré sú vzdelané, ktoré sú múdre, inteligentné, začlenené do spoločnosti a fungujú ako každý iný občan Slovenskej republiky alebo inej republiky. A vlastne takým našim cieľom je, že veľa ľudí si myslí, že keď je niekto Rómka alebo Róm, tak iba Róm alebo Rómka, ale to nie je pravda. Ja keď som Rómka, tak som aj Slovenka. A sú to dve veci, ktoré sú spojené dokopy a nedokážu sa rozdeliť. Sú to dve veci, ktoré sa nedokážu nejako oddeliť. Neberiem to nejak separátne a vlastne našim cieľom je, aby aj tá spoločnosť to nebrala separátne.
1: Jaký je zájem z rad rómskych žen?
2: My si dopredu už akože vyberáme nejaké rómske ženy, ktoré by mohli ísť do nášho podcastu. Zatiaľ sme dostali vždy iba pozitívnu väzbu a vždy tie ženy chcú ísť s nami do podcastu a rozprávame sa úplne o bežných veciach, čo robia, čomu sa venujú vo svojej profesii alebo vo svojej praxi a nerozprávame sa o veciach, o ktorých rozpráva každý, o diskriminácii. Ak to niekto spomenie, že sa jej to stalo, tak kľudne nemám proti tomu nič, ale rozprávame sa o bežných veciach tak ako nerómske ženy.
1: A kde je možné tento podcast si poslechnúť?
2: Na našich sociálnych sieťach máme facebookovú stránku Ony vedia, taktiež instagramovú stránku a taktiež TikTok platformu Ony vedia a YouTube kanál Ony vedia.
1: Co vás tomu vedlo založiť tento podcast?
2: Viedlo ma k tomu to, že vlastne ja sama som rómska žena a úprimne už ma štve, a názory spoločnosti na to, aké sú rómske ženy a že neviem aké a proste chceme zmeniť to povedomie o tých rómskych ženách spoločnosti, aby sme boli silnejší a silnejšie teda, pretože podľa mňa toto je veľmi dôležitý atribút a už ma unavovalo počúvať, že aké sú rómky a neviem čo, úplne také stereotypné predstavy, ktoré kolujú stále o nás, takže toto bol jeden z dôvodov, prečo to robíme.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangav bud bacht, zort zastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ústecký kraj podpořil zachování plánovaného napojení Mostecka na vysokorychlostní železnici. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
5: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
6: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost, ne schvalování.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
7: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
5: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Ústecký kraj podpořil výzvu proti ukončení přípravy železniční tratě mezi Kralupy nad Vltavou a Mostem. Projekt měl v budoucnu zlepšit spojení Mostecka s Prahou a navázat na vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany. Kraj se tak připojil k iniciativě žádající ministerstvo dopravy o přehodnocení rozhodnutí, říká senátor Jan Paparega z hnutí Lepší sever.
8: Když si uvědomíme, že v minulém funkčním období jsme tady minimálně 2 roky se zabývali změnou územního rozhodnutí, tak nám přišlo škoda, jestli to teďka pozastaví, protože ta odbočka vlastně přes most se vybojovávala docela složitě.
4: Karlovarský festival ocení Dustina Hoffmana. Americký Oscarový herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na slavnostním zahájení přehlídky. Stejné ocenění převezme na 60. ročníku také francouzská herečka Juliette Binochová, říká umělecký ředitel akce Karel Och.
9: Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie. Sport.
4: Fotbalisté Anglie se po výhře nad Chorvatskem představí ve 2. duelu ve skupině mistrovství světa od 22 hodin českého času proti Ghaně. Chorvaty čeká od 1 ráno Panama, od 4 hodin se střetne Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Program zahájil v Houstonu souboj Portugalska s Uzbekistánem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 v Brně je stále silnější provoz. Ve směru z Ostravy na Prahu popojíždí kolona kamionů od 201. kilometru k omezení na 196. Je tam krátké zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
10: Začalo léto, čas dovolených, cestování i opalování a s ním spojená rizika. Pobyt u moře ale zase naopak může prospět. Vše probereme s naším dnešním hostem, profesorkou Monikou Arenbergerovou, dermatovenerologkou a držitelkou prestižního ocenění Lékař roku 2025. Gratuluji vám a vítám vás tady. Dobrý den.
11: Já moc děkuji za pozvání a všem přeji krásné odpoledne.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host. Už v neděli ovšem začalo léto, nejen kalendářně, ale i typickými vysokými teplotami. Naším hostem je profesorka Arenbergerová, Monika Arenbergerová, která je tím správným člověkem na svém místě, který nám teď připomene, jak zacházet se sluníčkem. Je to vitamin D, to znamená ten to pozitivní na slunci a nebo riziko kůže, co převažuje? Jaká pozitiva převažují?
1: No tak od dermatologa se asi čeká, že převažují ta negativa, protože my jsme ti, kteří varují před nadbytečným opalováním, ale určitě je fér zmínit i to, že slunce má pozitivní vliv na náš organismus, ať už to zmiňované vitamin D, to znamená syntéza, novotvorba vitamínu D, a pak samozřejmě i ta dobrá nálada, která plyne z endorfínu. My víme, že vlivem ultrafialového záření nebo vlivem slunečního záření obecně se více uvolňují endorfiny, tedy hormony štěstí, takže automaticky máme dobrou náladu, ale jsou lidé, kteří to se sluníčkem přehánějí, nedrží se takzvaných pravidel bezpečného chování na slunci a můžou si právě díky slunečnímu záření přivodit i nějaký kožní problém. Z těch lehčích jsou to takové ty změny, které zajímají nás ženy, vrásky, hyperpigmentace nebo povadlá kůže. Z těch závažnějších jsou to i kožní nádory, které se bohužel nevyhýbají ani české populaci.
0: Tak já se přiznám, já jsem byla teď na dovolené v Turecku, myslela jsem na vás, protože jsem si říkala, tak a zrovna přijdu do práce první den a budu tam mít paní profesorku a budu opálená.
1: Já vás chválím, Alex, vy máte úplně zdravou, přirozenou barvu, tak jak to má být po dovolené. Žádnou spáleninu nevidím, žádnou pihu navíc, ani jsem si nevšimla žádného rizikového mateřského znaménka, takže takhle by se měl vracet z Turecka každý Čech.
0: Skvěle, tak to se mě hnedka ulevilo na začátek. Používala jsem 30 SPF-ko a někdy jsem od dětí sáhla i po 50. A mezi 11. a 14. 15. jsem nebyla na přímém slunci. Ani děti. Je to v pořádku.
1: To jste řekla úplně. Já už tady nemusím ani nic dalšího dodávat. Řekla jste to správně. Přes poledne nechodit na sluníčku. Zhruba od 11. až teda do té 15. hodiny. Dát si dobrý oběd, siestu, být na pokoji, anebo eventuálně pod slunečníkem nebo v restauraci. A v ten ostatní čas bychom se měli chránit před sluníčkem. Vy jste zmiňovala, že tam byly i vaše děti. Já se u dětí přimlouvám za spíše textilní ochranu. Já mám ráda taková ta UV trička, která jsou opatřena UPF, to znamená faktorem, který chrání dětskou pokožku před slunečním zářením, a místa, kde nemůžete je přikrýt nebo chránit tričkem, tak by se měla dotřít ochranným faktorem, tedy krémem s SPF. Vy už jste zmiňovala, že jste měla 30 nebo 50, to jsou vlastně ta čísla, která jsou uvedena na takovém krému, a za ten nejnižší účinný faktor je považována 15, ta je vhodná třeba pro Prahu, pro kávičku někde v Praze na ulici, pokud ale vyjedu opravdu někam směrem k rovníku, tak bych měla chránit naší kůži před SPM nejvyšším, to znamená 30 anebo 50.
0: Tak ještě jsem zapomněla doplnit, že děti měly oblečky.
1: Vynikající, takže to jste dělala úplně všechno správně. Vidět, že už jsem tady někdy byla.
0: Ano, párkrát se tu už byla. Děti měly oblečky, ale já jsem obleček neměla. Přeci jenom nevypadá to úplně nejlépe.
1: Já klobouk nosím, opravdu, tam se snažím opravdu, aby ta ochrana, zejména obličeje, byla maximální. Takže tam kombinuju nějakou pokrývku hlavy ještě s SPF-kem, ale není to nutnost.
0: Tak a když teď nám začaly ty horké dny, tak stačí teď se začít o pokožku starat, nebo už jsme ji měli začít připravovat před pár měsíci?
1: To je velmi dobrý dotaz, protože já myslím, že jedna z největších chyb, kterou děláme v České republice, je, že podceňujeme jarní slunce, dubnové, květnové sluníčko, které je relativně vysoké, má relativně vysoký obsah ultrafialového záření typu B. A když se mě zeptáte, jak to poznat, protože normální smrtelník to určitě neměří nějakým dozimetrem nebo jiným přístrojem, tak je dobré se podívat na to klasické meteorologické zpravodajství, kde kromě toho, jaká bude teplota a jestli budou bouřky, tak také najdete hladinu takzvaného UV indexu. A to je vlastně veličina, která vám říká to, jak intenzivní bude ultrafialové záření v ten konkrétní den. Nespoléhejte na to, že v červenci bude UV index vyšší než v dubnu, protože někdy je to přesně naopak a nedostatek ozonu právě v dubnu a v květnu může vést k tomu, že ten index, UV index je relativně vysoký. Proto bych se na to vždycky po ránu koukla, já to také dělám, vím, že dneska UV index je 6, tedy vysoký, a proto sáhnu po vysokém SPF faktoru. Já často slýchám i to, zejména ta informace zaznívá na sociálních sítích, že bychom se měli chránit celoročně. Já myslím, že tohle pravidlo pramení zejména třeba z USA nebo z Kalifornie, kde je těch slunečních dnů přes rok opravdu hodně a tam to jistě platí, ale my tady v České republice jsme na tom trošku jinak, takže když v prosinci sněží a já jsem v Praze a jdu do práce, tak si taky SPF-ko nedám. Takže já myslím, že ta poučka chránit se právě podle hladiny UV indexu je daleko přesnější. UV index 2 a vyšší znamená chráním se před sluncem.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak se mi

0: Pozvání do Alex a host přijala dermatovenerologka Monika Arnbergerová. Paní profesorko, říká se kovářová kobyla, chodí bosa, ale vy spálila jste se někdy třeba i jako dítě?
1: Spálila jsem se, určitě. Já jsem se spálila ještě na medicíně, když jsem nevěděla, že budu chtít být dermatolog. A byla jsem taková ta slečna, která prostě chtěla nosit sukni a mít opálené nohy, protože jsem velmi světlý fototyp a musím se dobře chránit. Tak jako hodina na Slapské přehradě pro mě znamenala spálenou kůži, takže jsem se spálila opakovaně a teď toho hodně lituju.
0: Nešla jste potom na zkoušky?
1: Nešla jsem na zkoušku z dermatologie, ale myslím si, že to určitě nebylo správné rozhodnutí, už bych to nikdy neudělala, protože hovoří se o tom, že kůže má paměť, že ty naše chyby se střádají a právě tyhle ty spálení do toho 21. roku, kdy se ještě stále bavíme o dětské populaci, mohou být naprosto fatální.
0: Takže kůže do 21. roku věku je pořád brána jako dětská kůže?
1: Jsou jakoby na to různé poučky, ale myslím si, že třeba když se bavíme o tom, jaká je incidence, jak často se vyskytují kožní nádory, tak to do, zhruba do toho 20. 21. roku jsou to pořád rarity. Těch dětských pacientů s melanomem máme opravdu velmi málo, i přesto, že jsme obrovské centrum. Od 21. roku do 30. věku se ale ta incidence vysoce zvyšuje, zejména u ženské populace, což souvisí s tím, co jsem dělala taky já, že ženy chodí do solárií, že se opalují a to z důvodu toho, aby si připadaly atraktivnější, hubenější, prostě více v uvozovkách sexy a podceňují to riziko. To znamená, že my máme například u melanomu, máme dva píky, vlastně dvě populační skupiny, které jsou postiženy nejvíce a to jsou mladé ženy, zhruba od 20. do 30. roku a u mužské populace jsou to muži nad 50 let, kde zase došlo k tomu, že ta kumulativní dávka, ta dávka toho ultrafialového záření, kterou nazbírali, je velmi vysoká. A muži jsou tak trošku lajdáci, co se týká preventivních prohlídek, chránění se před sluníčkem a to na ně dolehne právě kolem té padesátky.
0: Když jste říkala, že máte časté pacientky ženy od 20. do 30. roku věku, tak si říkám, že následek toho opalování tedy se ukáže velmi rychle. Kdy se dívky začnou opalovat 15, 16 let?
1: Já si myslím, že to začíná poměrně brzo, tak jako oni začínají používat skincare a jak vyspějí. Dneska jsou to dívky, kterým je kolem 13 let. Takže oni s tím začnou hodně brzo. A právě to spálení do puchýřů v dětství, což považujeme třeba ten 13. rok, může být opravdu fatální a může až zdvojnásobit vlastně tu incidenci neboli pravděpodobnost vzniku melanomu v dospělosti. Takže tohle to opravdu velmi brzké, velmi rané opalování může být pro tuhletu populační skupinu nebezpečné, stejně jako solária.
0: Tak, ale když se opalují a opalují se zdravě, v uvozovkách zdravě, ale tak všechna ta opatření dodržují, o kterých jsme tady mluvili v tom předchozím vstupu, tak i tak je tam vysoké riziko?
1: Ne, já si myslím, že ne, že pokud jsme opravdu opatrní a nespálíme se a chodíme na pravidelné prohlídky vlastně ke kožnímu lékaři, tak to riziko, že bych onemocněla melanomem, je relativně nízké. Stále je to nádor, který je zhruba 7. až 8. nejčastější v populaci, čili určitě nepatří k těm, které by se v populaci vyskytovaly tak často. Ale my kromě melanomu máme ještě nemelanomové kožní nádory, kam patří třeba bazaliom a spinaliom a ty jsou dokonce nejčastějším onkologickým onemocněním v populaci. Ty mají naštěstí daleko lepší prognózu, protože pokud se správně odstraní, správně vyříznou, tak vlastně je po riziku.
0: A pokud se spálí, já nevím, 15-letá slečna a 35-letá žena, tak více ohrožená nádorem, melanomem je ta mladá žena?
1: Myslím si, že z těch statistik vyplývá opravdu, že čím je ranější ten věk, čím ta žena je mladší, nebo pokud se jedná opravdu jenom o dítě, tak tím vyšší je to riziko. A to z toho důvodu, že ta dětská kůže ještě nevyzrála, není tak tlustá, je podstatně tenčí, nemá ještě tak vyspělý ten pigmentotvorný systém, takže z toho vyplývají vlastně ta rizika u té dětské populace.
0: Říká Monika Arnbergerová, náš dnešní host.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.
4: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s dermatovenerologkou Monikou Arenbergerovou, teď tedy především o slunění, o tom, jak se správně chránit. Vy jste měli už v květnu, tuším, pravidelný a tradiční stan proti melanomu. Tak co vám řekl, co vám prozradil?
1: Tento rok byl opravdu výjimečný, protože to byl 20. ročník stanu proti melanomu, kdy po 20. opravdu jsme otevřeli stany na Václavském náměstí v Ostravě a také v Brně. Řekl nám to, že si myslím, že to je smysluplná činnost, protože jsme objevili zase zhruba asi 150 kožních nádorů, což je taková klasika, ale bavili jsme se před chvilinkou o tom, že jsem z toho měla fakt dobrý pocit. Ne z tohohle záchytu, ale z toho, že mám pocit, že lidé přišli opravdu v těch časnějších stádiích. To znamená, že ty tlusté, ošklivé, pokročilé nádory jsme letos prakticky neviděli, až na výjimky. A většina lidí přišla se měnící se znaménkem, se skvrnou, která vlastně vykazovala známky nějaké změny, ať už barvy nebo velikosti. Takže se nám většina těch melanomů podařila zachytit opravdu včas a z toho mám velkou radost.
0: Tak a 150 záchytů, z kolika lidí? Kolik lidí se přišlo nechat zkontrolovat?
1: Je to zhruba 4000 lidí, je to asi 1000 lidí denně, které jsme schopni vyšetřit, zhruba v šestici dermatologů, takže to relativně odsýpá, ale já myslím, že ten záchyt je samozřejmě nadprůměrně vysoký, když se to srovná s těmi běžnými prohlídkami, ale to je také díky tomu, že naší ambicí není vyšetřit celou populaci, která zrovna je na Václavském náměstí, ale že se snažíme opravdu selektivně oslovit populaci, která by měla na vyšetření přijít. A to jsou lidé se světlou kůží, s více než 50 znaménky na trupu, lidé, kteří vědí, že se třeba v dětství spálili nebo byli na nějaké rizikové dovolené, a všichni ti, kteří mají nějakou genetickou zátěž. To znamená, že vědí, že v pokrevním příbuzenstvu mají už někoho, kdo kožní rakovinu prodělal.
0: Jak se to potom sděluje, ta diagnóza, nebo to, že to znamínko není v pořádku? Vy v tu chvíli nevíte úplně stoprocentně, že to bude melanom, nebo už ano?
1: No, já, protože používám dermatoskop, tak přesnost mého vyšetření se pohybuje mezi 80 až 90%. Takže už jsem, si myslím, velmi exaktní v té diagnóze, kterou tam stanovím, ale tak to má být, že jo? Proto tam ty lidé přicházejí a není to nikdy jednoduché, jako vyřknout to slovo kožní rakovina, říct s pacientovi, že má melanom, není vůbec jednoduché, ale já samozřejmě to poslední slovo v téhle diagnóze má histopatolog, můj kolega, který se podívá pod mikroskop a řekne, opravdu tohle to je melanom. Takže vždycky říkám, je tady podezření na vyříznutí, musíte přijít, ale o tom, o jaký nádor se jedná, se pobavíme za 14 dní, když se to znaménko vyřízne.
0: Jdou všichni potom, myslím, když jim sdělíte tu nepříjemnou zprávu nebo podezření, tak řeší, stalo se vám, že prostě se na to v úzovkách někdo vykašlal, třeba i ze strachu?
1: Stalo. Zejména v těch ročnících asi před 10 až 20 lety, tak mám pocit, že v Čechách byl hodně rozšířený mýtus, že na znaménko, které se mění, by se nemělo vůbec sahat. To znamená, nemělo by se chirurgicky vyřezávat, neměla by se z něj dělat biopsie a podobně, že znají třeba někoho, sousedku, který si nechal vyříznout znaménko a pak na to zemřel. A to byl takový mýtus, který jsme tady snažili se opravdu intenzivně vyvracet a myslím, že se nám to podařilo. Takže dneska bych řekla, že třeba jeden, dva lidé nedorazí, a to z toho důvodu, že prostě nemůžou najít nemocnici, kam měli přijít, ale přijdou ke svému spádovému dermatologovi. Ale stále jsou lidé, kteří prostě se zaleknou té diagnózy a řeknou si, ale teď ona, ta doktorka, se možná zmýlila a já s tím ještě počkám. I takové případy se stávají.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je s námi dnes dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Před námi jsou prázdniny, budeme cestovat mimo jiné i letecky. Kdo je takovým adeptem na to se na cestu letadlem předpřipravit a nejenom přijít včas a sednout do letadla?
1: To je dobrá otázka, protože tady se pravděpodobně vy narážíte na téma žilní nedostatečnosti, což je v populaci velmi časté téma. Žilní nedostatečnosti až ať o té úplně, dejme tomu toho počátečního stádia, kdy máme drobné žilky na nohou, až po to, že nás opravdu trápí třeba otoky nohou, tak takovými problémy trpí až 80% populace. U žen je to častější, 60% z téhle populace jsou ženy, což pravděpodobně souvisí s estrogeny a vůbec s hormony. A já myslím, že je hodně důležité si právě říci, že bychom se na cestu letadlem, ale třeba i na dlouhou cestu autem měli připravit, tak aby to neodnesly naše kotníky, naše žíly a vůbec naše nohy. A měli bychom ideálně dodržovat nějaká pravidla, ke kterým patří například nošení kompresivních podkolenek. Ty kompresní podkolenky samozřejmě, že jsou ještě lepší punčochy nebo punčocháči, ale já myslím, že to je hodně nepraktické, protože je v nich poměrně teplo, ale kompresní podkolenky to jsou vlastně takové stahovací podkolenky, které můžeme mít na tu cestu, nadat si je ráno a vlastně přežít s nimi úspěšně ten let. Pak to ještě můžeme doplnit dalšími pravidly, to znamená hodně pít, vyhýbat se raději alkoholu a nebo také kofeinu, nápojům kofeinem, které vlastně odvodňují a můžou zase vlastně negativně ovlivnit ten žilní systém. A také si třeba dělat nějakou žilní gymnastiku. Já jsem na to nikdy nevěřila. Nevěřila jsem, že pár kroužků v posteli večer před spaním může tak krásně vlastně odlehčit ty dolní končetiny.
0: Už jsem začala kroužit dolní končetinou, jen to říkáte, ale teď jste možná některé zklamala, protože někteří si zkracují cestu alkoholem, aby jim to rychleji uteklo. Ale toto, jak ta předpříprava, se nemusí týkat všech. Je to u lidí, kteří, řekněme, mají nějaké problémy, žilní nedostatečnost, metličkové žilky, tak se tomu říká, nebo by to měl absolvovat každý?
1: Já myslím, že třeba u žen 40+, by to měla dodržovat prakticky každá žena, protože dejme tomu ten žilní systém už je načatý. Nechci tím strašit, ale z mé zkušenosti, když se pak podívám, třeba operuju ženy a podívám se na jejich nohy, tak ty známky žilní insuficience, žilní nedostatečnosti vidím opravdu, dejme tomu, u 8 z 10 žen. Ať už se jedná o drobné metličkové varixy, nebo tam vidím třeba otoky, začervenalou pokožku. Někdy si to ženy ani vlastně nespojí s tou žilní insuficiencí. A pak to může také souviset s takzvanými křečáky, křečovými varixy vlastně, které vidíme na těch dolních končetinách, až právě po tu extrémní formu, která se týká toho, že ty nohy jsou oteklé nejenom večer, ale jsou třeba oteklé až přes den, až po to úplně fatální nebo to nejhorší stádium, kdy vznikne vlastně bercový vřed. A je to civilizační choroba, která samozřejmě souvisí s tím, že máme nějakou genetickou zátěž, ale souvisí i s naším špatným životním stylem. To, že dlouho posedáváme, že si vlastně nedáváme nohy nahoru, tak, jak bychom měli, že nenosíme kompresní podkolenky, že se tomu žilnímu systému nevěnujeme tak, jak bychom měli a pak to třeba zbytečně musí skončit operací. Takže ta prevence je tady stejně důležitá, jako u ostatních oblastí v medicíně.
0: Je jedno, jakou délku letu absolvujeme, nebo od nějakých hodin?
1: Myslím, že tady je ta zátěž zhruba o 2 hodin výše, že pokud absolvujeme opravdu krátký let, tak je to na úrovni toho, že sedíme prostě někde na židli, takže já si myslím, že ten let třeba hodina a půl rizikový není, ale pokud letím na větší vzdálenost, tak bych ty kompresní podkolenky si opatřila. Dneska nemusí být jenom na lékařský předpis, můžeme si je koupit ve zdravotnických potřebách, třeba i nějaké, dejme tomu, více sexy než jenom takové ty, které nosila naše babička, mají různé barvy, mají i květinkové, mají růžové, bílé, takže to může být docela hezký doplněk na naší cestu.
0: Tak a jenom když jsi zmínila metličkové žilky, dají se odstranit jinak než třeba laserem, nějakým zákrokem? Existují nějaké zázračné krémy?
1: Tady vás zklamu, bohužel ne. Tady opravdu vlastně ani žádná prevence těch metličkových varixů neexistuje, krom toho, co jsem říkala, protože většinou je to věc, která je geneticky podmíněná. A ty metličkové drobné varixy mohou mít ženy už velmi mladé, třeba kolem 20. roku. Tady bych na první místo postavila už zmiňovaný cévní laser, pak se dají použít různé injekce, kterými se takzvaně obstřikují, ale vždycky ta cesta k odstranění těchto metličkových varixů je vlastně invazivní.
0: Říká Monika Arenbergerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Do Alex a host dnes zavítala dermatovenerologka Monika Arenbergová. Paní profesorka je takovou reklamou na krásnou zdravou pleť.
1: No, moc děkuji,
0: vás to jste mě potěšila. Nevidí, ale ano. Ano, je to tak, tak možná, když prozradíte našim posluchačům, nebo spíš si posluchačkám, co používat, tedy nebudeme jmenovat značku, ale co dát na pleť, aby jsme ji zbytečně třeba nezatěžovali a naopak ji prospěli. Dneska toho je tolik.
1: Určitě. Já bych říkal, že ta skin care, vlastně ta kosmetika, která se dneska používá, že to je taková malá džungle, kterou nám internet nabízí, že je velmi těžké se v tom zorientovat. Takže vždycky doporučuji se poradit třeba s lékařem, ať už je to dermatolog, ale můžete se samozřejmě poradit i v lékárně o tom, které krémy doporučují. A já jsem spíš příznivec minimalismu, protože moje pleť je velmi citlivá, musím opravdu velmi dobře vybírat, co si na kůži dám. A myslím si, že ten skin care by se měl opírat o 3 kroky, to znamená čištění pleti, které by mělo být ráno i večer, nějakým jemným cleanserem nebo nějakou micelární vodou, a to i v případě, kdy nepoužiji make-up nebo pudr. A to z toho důvodu, že ta kůže je zanesená potem, mazem, mohou tam být různé nečistoty, zejména pokud žijeme třeba ve městě. Tím druhým krokem by měla být hydratace a ta by měla být přizpůsobena tomu, jaký typ pleti mám. Pokud mám suchou pokožku a snesu nějaký mastnější krém, tak klidně po něm sáhnu. Pokud naopak mám pocit, že moje pleť je mastná, tak bych sáhla po něčím hydratačním velmi lehkém. A tím třetím krokem, když se bavíme o létě, tak by mělo být SPF, to znamená krém s SPF, a ten jde vždycky jako poslední třetí vrstva. A když se bavíme o té hydrataci, zejména třeba večer, tak tam už to můžeme doplnit o nějaké chytré molekuly. To znamená, že pokud nás trápí hyperpigmentace, tak bych zvolila třeba niacinamid anebo retinol. Pokud máme kůži, která je, dejme tomu, trošku mdlá, nemá ten lesk, nemá to glow, tak bych třeba sáhla po nějakém krému s vitaminem C a vždycky bych tam přidala nějakou molekulu, která by mohla ještě vylepšit ten náš vzhled.
0: Tak a teď ruku na srdce, když přijdete třeba z nějakého večírku, z nějaké společenské akce, chce se vám vždy perfektně odlíčit, aby pleť byla čistá na noc?
1: Tak to udělám vždycky. Jako opravdu bez toho bych nešla do postele, to mám prostě zažité, že jako čištění pleti je alfa omega. Já myslím, že bych ani neusnula, kdybych na sobě měla nějakou vrstvu make-upu, takže čištění to je opravdu základ. Jako samozřejmě, že pokud přijdu někdy opravdu velmi pozdě, tak si to možná rozmyslím, ale určitě ten spánek není tak kvalitní, jako kdybych byla neodlíčena.
0: A bylo, nebo experimentovala jste někdy s kosmetikou? Sáhla jste třeba vedle?
1: Určitě. Já tím, že jsem dermatolog, tak mám k dispozici řadu krémů na zkoušení a také se pohybuji na sociálních sítích a tam si opravdu dávám záležet na tom, abych doporučovala jenom krémy, které mám sama osobně vyzkoušené, anebo je mám vyzkoušené na svých dcerách. Takže tady opravdu jako strašně snažím o to, aby to byla i moje osobní zkušenost a nejenom cena, anebo to, co se veřejně doporučuje. A takže jsem musela vyzkoušet řadu prostředků a už jsem si taky vyrobila takzvanou periorální dermatitidu, což je vlastně ekzém na obličej, který vzniká z toho, že překombinujete různé preparáty. Protože jsem ten večer toho na sebe navrstvila, dejme tomu 10 vrstev různých od retinolu, vitamínu C až po nějakou exfoliaci a negativně se to právě odrazilo na stavu mé pokožky. Takže pokud dámy začínáte s nějakou novou molekulou, o kterých jsem tady hovořila, tak to dělejte pomalu. Přidejte si jednu molekulu, pak tam může tam navrstvit ještě druhou a třetí, ale tím základním principem je, že se musíte v té pokožce cítit dobře. A to si může každá pokožka dopřát jinak. Někdo snese vlastně jenom hydratační krém s nějakou kyselinou hyaluronovou, někdo snese třeba klidně 5 vrstev sér. Takže to si musíte vždycky nakombinovat a vyzkoušet na svojí pokožce, tak abyste se v ní cítili dobře.
0: Takže vy jste se doslova obětovala pro to, abyste mohla dobře poradit.
1: To jste řekla krásně a doteďka toho lituju a od té doby si dávám pozor.
0: Monika Arenbergerová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Kůže a správná péče o ní v době, kdy na ní dopadají silné sluneční paprsky. To je hlavní téma, které dnes v Alex a host probírám s naším dnešním hostem a tím je dermatovenerologka Monika Arenbergerová. Když už se špatně staráme o kůži a spálíme se, funguje tvaroh, jogurt, nebo je to mýtus?
1: No, pokud nemáme nic lepšího, tak bych klidně dal zavděk i tvarohu anebo nějakému bulharskému jogurtu, který je bohatý na probiotika. Proč ne? Oni mají hezké chladivé, vlastně ty efekty, jak už jsem říkala, obsahují probiotika různé, takové ty flóry, které by nám teoreticky mohly pomoci zlepšit naší imunitu kůže. Ale pokud mám třeba doma pantenolovou pěnu, pokud mám doma nějakou chladivou emulzi, která je bohatá na antioxidanty, kterou mám v ledničce, tak je to naprosto ideální. Já bych jenom chtěla upozornit na to, že se většinou lidé spálí na takzvaných slunečních terasách, kam patří třeba nos nebo ramena nebo zátylek, ale v poslední době se velmi často setkáváme s tím, že mají třeba ženy spálenou pěšinku. To nečekají, protože mají husté vlasy, ale i přesto, protože se pohybují hodně na sluníčku, jedou na kole, hrají golf nebo hrají tenis a nemají pokrývku hlavy, tak si můžou třeba spálit pěšinku, což může být zase z rizikové z pohledu kožních nádorů. Právě ve kštici, ať už je to bazaliom nebo melanom, proto byla dneska vyvinuta i speciální vlasová séra, která mají pečující vliv vlastně na pokožku hlavy, ale mají také zároveň SPF-ko.
0: Takže se budeme mazat úplně celý.
1: No tak těch lahviček bychom pak na tu dovolenou museli vozit opravdu hodně, ale pokud vím, že jsem se jednou spálila pěšinku, tak doporučuji, abychom nad tím přemýšleli a koupili si něco takového, protože dneska těch ochranných krémů je opravdu celá řada. Pokud máte doma děti, tak si koupíte něco z těch dětské řady. Pokud máte někoho, kdo se třeba často spálí pod očima nebo leze někde po horách, tak jsou dobré takzvané tyčinky s SPF-kem, které vypadají vlastně jako rtěnka nebo jako tuhý deodorant a mají velmi dobré krycí vlastnosti. Pokud doma máte malé dítě, které vám stále utíká před tím, když ho mažete, tak jsou dobré třeba UV mlhy, které obsahují SPF-ko v té mlze. Takže já myslím, že dneska se vlastně nikdo nemůže vymlouvat na to, že si nenašel ten optimální SPF faktor.
0: Takže na dovolenou jeden kufr navíc.
1: No tak já my ženy víme, o čem mluvíme.
0: Bez pochyby. Čili ten tvaroh či jogurt není tedy mýtus, pomůže. Slyšela jste nebo zaznamenala jste nějaký mýtus, který vás třeba i pobavil?
1: Já si myslím, že jsou různé babské recepty, které mě třeba pobaví. Vím, že hodně česká populace trpí na to, že si myslí, že třeba kožní nádor může odstranit vlaštovičníkem nebo různými bylinami, jak dobrý je heřmánek, měsíčková mast, ale z mého pohledu, jako z pohledu dermatologa, heřmánek patří těm nejčastějším alergenům na kůži. Já ani nemusím měsíčkovou mast, protože i měsíček může být potenciálním alergenem. Takže já se tak trošičku téhleté bylinné říši vyhýbám, nedoporučuji a myslím si, že skalpel určitě nenahradí vlaštovičník, takže vždycky je lepší konzultace u dermatologa, než si najdu nějakou zaručenou babskou radu na internetu.
0: Byl ten vlaštovičník dobrý na bradavice, nebo to je také mýtus?
1: Ano, ono je to takové leptadlo, které se i moje babička ho používala, já si pamatuju, že ho vždycky na zahradě intenzivně hledala, tak aby si tím vyléčila třeba bradavici, ale dejme tomu jako na nějakou ranou fázi bradavice může pomoct. Ale já si myslím, že na nějakou pokročilou bradavici je určitě lepší vzít tekutý dusík.
0: Takže návštěvy u vás se nevyhneme.
1: Tedy. Je to tak.
0: Vlaštovičník nás nespasí. Máme posledních pár vteřin našeho povídání. Prozraďte, kam se chystáte na dovolenou. Budete někde pod slunečníkem nebo do chladu?
1: Bude to určitě k moři. Já se moři nevyhýbám, protože vím, jak se bezpečně chránit. Takže a miluju vodu. Můj manžel strašně rád plave. V podstatě je těžké hosté z toho bazénu nebo z toho moře. Určitě ano, má obleček, je to tak, má obleček, tak ho všichni poznáte. Já obleček nenosím. Já se raději věnuji svému klobouku a nějakému vysokému SPF-ku, čili bude to někde u moře. My jsme se ještě nestanovili, kde to místo bude té dovolené, ale věřím, že tam nepodcením pravidla bezpečného chování na slunci a můžeme to vidět pak na sociálních sítích, například na mém Instagramu.
0: Krásnou dovolenou přeju a děkuji, že jste našla čas na Alex a host Monika Arenbergerová.
1: Já přeju všem krásné a bezpečné léto.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policisté v Praze našli hledaného muže, pátrali po něm od rána. Vysoká škola báňská otevře v Mostě nové studijní obory. Zítra čekáme slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Desítky policistů od rána pátrali po ozbrojeném 55-letém muži. Byl ve špatném psychickém stavu a se střelnou zbraní odjel k učilišti ve středočeských Čelákovicích. Policisté ho nakonec kolem 14:00 zadrželi v pražských Strašnicích.
2: Policejní hlídky začaly muže hledat krátce po 7:00. Zabezpečili školy a další veřejná místa, kde se podle nich mohl pohybovat. Popisuje starosta Čelákovic Josef Pátek z ODS.
3: Veškeré budovy byly řádně uzavřené a hlídány jak městskou policií, tak i státní policií.
2: Policie zatím nevysvětlila, co chtěl muž udělat, říká její mluvčí Barbora Šnévajzová.
4: V současné době prověřujeme veškeré okolnosti, podrobnosti celého případu a další informace uvolníme zítřejšího dne, jakmile to bude možné.
2: Muže od rána hledalo 60 policejních lídek a vrtulník ve dvou krajích a také v Praze, kde ho nakonec dopadli. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava obnoví prezenční výuku v Mostě v Ústeckém kraji. Po několikaleté přestávce nabídne nové obory zaměřené na inženýrské profese, moderní technologie a ekonomiku. Přijímací řízení bude vyhlášené v lednu, potvrdil mluvčí univerzity Jiří Šíma. Velký zájem maturantů očekává v oboru inženýrská geodézie.
5: Studenti se v něm naučí pracovat například s laserovým skenováním pomocí bezpilotních systémů, využít ho pro následné modelování krajiny či specifických objektů a vytvořit takzvané digitální dvojče. Absolventi tak budou žádaní zejména v oboru projektování liniových staveb nebo prostorového plánování.
0: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově v hlavním sále vidět výstavu o hradech na Liberecku. Nabídne kromě informačních panelů také repliku hradní brány v reálné velikosti i 3D modely 6 hradů, třeba Friedlandu, Grabštejna i Jezdce. Lidé tam uvidí také erby rodů, které na Liberecku ve středověku žili, doplňuje kurátor výstavy Zbyněk Hubínka.
6: To jsou Valštejnové. Je to v podstatě jediný z dosud žijících rodů, co jsou tady vyvěšení. Ta další vlajka, to jsou Johanité. Tohle to jsou Wartenbergové, to je další větev Markvarticů. Pak tady máme dvě vlajky české. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc zahájila přípravu s víc než 20 hráči do pole. Navíc ještě chyběli hráči, kteří jsou na hostováních, nebo útočník Jon Paul Dembe, u kterého se řeší víza. Zatím chyběla i dosud jediná oznámená posila islandský útočník Hilmir Mikaelsson. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce v okolí sjezdu Prostějov jih. Mezi 25. a 26. kilometrem leží na vozovce sražená zvěř. Na dálnici D8 z Prahy do Drážďan jsou stále uzavřené tunely Panenská a Hliboucheč. Z tunelu budou odstraňovat porouchaný kamion. Kamiony se řadí už na 80. kilometru. A ještě před kolonou a sjezdem na Hliboucheč na 79. kilometru stojí nákladní auto, je označené šipkou. Lidé, kteří ho opravují, ale vcházejí i do pravého pruhu, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní defilé skupin, které vznikly před rovným půlstoletím, otevřeli František Nedvěd, Dlouhán Franky a Brontosauři. Celých 20 let ozdoba naší tramsko-folkové scény, kde v dobách největší slávy působili i Zdena Tosková, dnes Tichotová a Dušan Vančura. V letech 1975 až 78 získali Portu, tu druhou i díky vzpomínkám na tramskou osadu, pod jejímž názvem kdysi začínali jako Toronto.

promień tak plot, jak barka na pořád, jen tak větrem dát se hnát, do parku a do zahrad. Tahle místa bys měl znát, tam si zhrával jako kluk, tam si chodil vždycky.

Jirkové Bosák a Sloup, Jitka Bosáková, Honza Bicen a Pavel Tichovský, tedy budějičtí bakaláři, kteří si sporty 1974 odnesli čestné uznání. Mimo jiné i díky nočnímu městu, které je provázelo po celou další cestu, která skončila v roce 1988. O 7 let později se v Georgii narodil Jack O'Brien, který se po lavinovém úspěchu ve světě streamů konečně odhodlal k útoku na řídnoucí gramofonový svět.

0: Pavlové Vodička, Holík, Hampl a Voltner, Lubor Sokol a Vladimír Ludmila se solovou Zdenou Veselou Hustou, tedy olomoucký dostavník, který se na naší country scéně objevil rovněž před půl stoletím, a Půlnoční blues z úspěšného debutu na Portě v roce 1976. Ovšem, jejich nespornou perlu připomene Pavel Vodička v Christophersonově Help me make it through the night pod názvem Pomoz mi noc překlenout.
1: Zase vrací.

tak trošku pomatená opilecká meditace Ain't Gonna Happen Today, tedy dneska se to nestane, z prvního skutečného alba, které v polovině letošního podzimu vyslal do světa 27-letý nováček Jack O'Brien. Tak a teď rychle do města Žebrák, kde od roku 1972 údajně dodnes působí skupina Brzdaři, s nimi zpívá Lucka Veselá Lásko.

se sugestivní kešou I Walk the Line pod názvem Já jsem tak rád, za vámi přijeli brzdaři, dnes už jen s hostujícím Jirkou Žižkou. Od roku 72 do dnes sídlí na polovině cesty mezi Prahou a Plzní ve městě Žebrák. A zase na chvíli za moře do nového alba Jacoba Bryanta Barovej kazatel.

Klasickou máčit, určenou tentokrát pro Františku, vám nabídli Mirek Knop, Karel Plíhal, Lubomír Schneider, Vojislav Ketman, Richard Pogoda a bubeník Petr Černý, tedy falešní hráči, kteří vznikli v roce 1972, rovných 10 let sídlili v Olomouci a v archivu Krajského studia Českého rozhlasu zanechali dobré 2 tucty nahrávek. Mezi nimi i Honky Tonk Express Mirka Knopa.

Country jednička rádio s hostujícím Alešem Petrákem nás zavedla zpátky do žebráku za místními brzdaři, kteří vznikli před půl stoletím a vytrvale jezdí po koncertech s western swingovou klasikou Take Me Back to Tulsa, proměněnou na Mary's Louisiana.

Nedokážu ti říct ne. Can say no to you. A Jack O'Brien, kterému nešvilští znalci, prorokují velikánskou budoucnost.

Zdeněk a Jiří Lebedovi, Tomáš Ludvíček, Josef Voda a solový Petr Žižka, Brzdaři z Kutné Hory a titulní písnička jejich nejnovějšího alba Dva chlapci. Stejně jako všichni dnešní aktéři vznikli před půl stoletím a navíc dodnes neúnavně hrají. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera, mějž za vámi ještě Josef Voda dorazí s vlakem číslo 97. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Nová poradna pro oběti domácího násilí v Britoměřicích od ledna pomohla 60 lidem. Zítra bude slunečno a teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel kvůli své neúčasti na červencovém summitu NATO podal kompetenční žalobu. Reagoval na rozhodnutí vlády, že na alianční jednání do Turecka mají jet jiní politici. Ústavní soud bude zítra rozhodovat, jestli žalobu projedná přednostně.
2: Spor ohledně aliančního summitu se vede už několik měsíců. Prezident Pavel rozhodnutí vlády vnímá jako omezení ústavních pravomocí hlavy státu.
3: Ústava předpokládá u výkonu některých pravomocí prezidenta součinnost vlády. Součinnost. Neschvalování.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale za rozhodnutím vlády stojí.
4: My rozhodujeme o rozpočtu, my rozhodujeme o strategii, my rozhodujeme o koncepci armády a my máme za to zodpovědnost, ale počkáme si na ústavní soud.
2: Podle bývalého předsedy ústavního soudu Pavla Rychetského je teoreticky možné vydat rozhodnutí ještě před summitem. Vláda ale podle Rychetského může obstrukcemi řízení protahovat. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poradnu pro oběti domácího násilí v Litoměřicích od ledna vyhledalo 60 lidí. Odborníci v ní bezplatně pomohou s krizovou intervencí i právnickou pomocí. Cílem je do června roku 2028 pomoct zhruba 100 lidí, říká vedoucí litoměřické a lovosecké pobočky organizace Naděje Veronika Libišová.
5: Tým je složený ze dvou klíčových pracovníků, jednoho koordinátora, psychologa a pak k sobě externě máme ještě právnickou. Projekt je financovaný Evropskou unií. Celkové náklady jsou asi 2,8 milionů s nějakou povinnou spoluúčastí.
0: Organologové opravují varhany v kostele svatého Petra a Pavla v kaplici na Českokrumlovsku. Některé části nástroje z 19. století je potřeba vyměnit a naladit. Slavnostní hudební křest opravených varhan bude 28. července. Radnice podpořila opravu nástroje 50 tisíci z rozpočtu. Peníze přidali i dárci, jak zmiňuje farář Pavel Šimák.
6: V knihovně byly umístěny pokladníčky a na nich se zatím vybralo asi 70 tisíc korun. A ještě také funguje i transparentní účet na opravu. Varhan tam teda nevíme, jaký je stav, to má pod svojí správou právě město Kaplice. Sport.
0: Čeští fotbalisté cestují do Mexika, kde ve čtvrtek ráno našeho času zakončí soubojem s domácí reprezentací skupinu mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany zajistí národnímu týmu postup do play-off nejspíš jen výhra nad zatím 100% Mexičany. Zápas začne ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně, pokud budete sjíždět do Plané nad Lužnicí, ve sjezdu na exitu 84 stojí nákladní auto s defektem pneumatik. A na silnici 21 z Chebu do Plané se zpomaluje u Trstěnic. Havarovala tam dvě osobní auta a dodávka. Dlouhé kolony se ale netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice po mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem byl u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapete jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle někde nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehraje velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou, víte, na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Takhle jsme se vraceli, pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budem hrať, ještě prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že a tam se vytvářel ten plyn. Měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval zase tamto požářiště a jelo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku. Pán Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, protože jsme měli autobus, který jel velice pomalu. Tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavice, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou. A miloval ptáky, on to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějakých pažanti říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte. Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne, teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postela, on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem ho nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovově čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli jít také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Jen malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se

0: A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, šip, teď já myslím, návěstí tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi, přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně,
1: kdo byl?
0: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam točíš. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Kdežto ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
0: No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
1: Štruji
0: jsem
1: šel do...
0: Jo, no studuju, porád ho studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo, ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit původně.
1: Tam se
0: to byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne.
1: Já taky ne.
0: Ne, taky ne.
1: Přímo ze života, jo?
0: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
1: jednou,
0: odpust,
1: jednou,
0: že...
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pedu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano,
0: který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata, tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska hlavě. Tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo?
1: Ano.
0: A říkal nám, Podívej.

0: jděte, kolegové, jdete do světa za praxí. No, já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: to okno,
0: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a, no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solba, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro, a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa si je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
1: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: ano. No tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním, a oni nakonec jako stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne Petře. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle, takhle. Tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano,
0: tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, posloucháte Noční linku, a to s datem 26. června. Svátek slaví nositelky jména Zdeňka, což je moje maminka a také sestra, takže pokud jste té vaší Zdeňce zapomněli popřát, udělejte to, ještě máte hodinu. Jaké téma jsem si pro vás vybrala pro dnešní noc? A o čem si budeme povídat? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil? Říká se, že kdo se umí smát, má šťastný život. Platí to i u vás? Co nebo kdo vás v poslední době nejvíc pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád. Dnes v noci se budu těšit samozřejmě na vaše vzpomínky a zážitky. Já mám teď jednu hned ze začátku, kdy jsem vstoupila do studia, kdy můj kolega tady mě chytil do ruky mouchu. A já jsem nevěděla, co to vlastně dělá, a tak jsem ječela. Nevěděla, cože to tady honí, jestli nějakého člověka nebo co. Takže jsme se zasmáli, pobavili a já mám radost, že Lukáš je veselá kopa. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900 a vyprávět. A nebo také můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a také náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás dnes budu ptát, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Zábava je takový druh trávení času, do kterého se lidé nemusí nutit, protože je sama přitahuje, přináší radost, uspokojení nebo také oddech. Zábava může být pasivní, kdy se člověk nechává bavit jako divák nebo posluchač, a nebo aktivní, kdy je například účastníkem nějaké hry nebo sportu, no a také třeba Noční linky. A kdo se k dnešnímu tématu vyjádří jako první? Tou první volající je paní Nora z Frenštátu, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, paní Chládková, děkuji za přivítání a zdravím také všechny posluchače. A děkuji paní Ivetě, nedávno mě pozdravovala v Noční lince, takže děkuji za pozdrav. No, je to takové veselé téma a když jsem tak nad tím teďka, jak jsem slyšela, jaké téma, přemýšlela, tak jsem si říkala, no, tak nevím, co je veselého teďka vůbec, všeobecně, protože doba je taková rozbouřena, jako kdyby byly bouře někde na moři, vlny se přes nás valí, člověk neví, kam by se teda schoval, kam by utíkal, jestli to je do sklepa, do krytu, do zákopu nebo někam do divočiny, všude je to prakticky stejné. Jsem šťastná, že jaro, i když to bylo letos takové, taky se tomu nedalo zasmát, tak jsem se těšila na jaro a ono bylo pořád takové studené, ano. A s takovými výkyvy. A teďka konec konců, teďka zase to začalo. Léto je po slunovratu, já to sleduju, kdy je vždycky měsíc úplňku, za pár dní budeme mít, nebo kdy je nov, ale ty výkyvy, to je taky k zasmání. A dneska to je zajímavé, bylo tady ve Frenštátě, pro mě bylo příjemně teplo, protože tady v místnosti jsem měla 25 stupňů a byl takový mírný vánek, ale na večer se velmi zřetelně ochladilo. Ze zahrady šel úplný chlad a vidím to i podle svých dvou kočiček, že přerušili lov, nebo co to dělali venku, a přišli už domů, takže mě to tady všecko bude teďka spát. No a s nimi se taky člověk může zasmát někdy,
0: to máte pravdu. To je, promiňte, že vám skáču, paní Noro, do řeči, ale připomněla jste mi kočičku. Já mám kočičku Kleopatru a ta nechce vždycky odjet ze zahrady. Takže vylezla na strom a 3 hodiny na mě koukala, mávala mi packou a říkala si, jen si pro mě vylez, když chceš, abychom odjeli. Takhle to umí. A to jsem se teda taky zasmála, ale pak už míň, to se přiznám. Po 3 hodinách už jsem jí hubovala.
1: Tak já mám taky tu jednu kočku Kety a já ji někdy, ona už má kolik, 11, 12 rok, taky říkám holka, teď ti to nějak přibývá a ona je taková velmi svérazná, dovede si vybojovat svoje místo a proti těm dvěma je taková, bych řekla, někdy divočejší. No, asi vyrůstala v prostředí, kde to bylo zapotřebí.
0: Ano.
1: A když někdy mě tak jako nazlobím, protože taky si postaví hlavu, tak já jí říkám, ty Kleopatro, ty kurhuto. A když tak řeknu, královno Kleopatro, co si zase o sobě myslíš a podobně. Ale tak to je takové vtipkování, takové úsměvy. Ale když mluvíte o tom humoru a o tom smíchu, já si nemůžu pomoct, ale já si vždycky vybavím dobu, to je ještě tak po válce kolem toho 48. 50. roku, kdy jsme měli jenom rádio, televizi jsme měli až někdy po 68. roce, ale poslouchali jsme, i když jsme byli malé školní děcka, tak jsme s rodiči poslouchali na Silvestra estrády. A to nezapomenu, jak tam vyprávěl Jiří Štuchal nebo Josef Kobr z Ostravy. To byly tak hezké, do dneška si to pamatuju. A kdo mi udělá teda vždycky radost, to je poslouchat Vladimíra Menšíka. To je skutečně k nezaplacení. No a teďka opakuji zase přes léto troškovi slunce, seno, jahody. No to jsou nezapomenutelné scény. Tam
0: i
1: ty jednotlivé postavy, ale já vždycky vzpomínám na Luďka Kopřivu, který tam hrál toho faráře. ošetřeně tam k nezaplacení, jak jsem narazil na ten
0: ohradník, že jo?
1: Na ten ohradník elektrický rozkrokem. A jaké on dělal ksichty přitom a pak jak se vrátil domů a Cecilka s takovým tím cudným úsměvem na druhou stranu, aha, jak mu na ten klín dávala studené obklady a hlavu odvracela, no to je k nezaplacení. Je. No a teď myslím, že budou dávat zase, jak vytrhnout nebo jak dostat tatínka do polepšovny, ano, ale i ten první díl, jak vytrhnout velrybě stoličku. To je takový lidský, takový velmi příjemný, inteligentní humor. Tam se člověk opravdu těm scénkám zasměje a vidí, že to je skutečně ze života.
0: Ano.
1: Já si už několik roků neuvědomuju, že by v televizi byl takový příjemný humor, který dovede i pohladit, že je to takové nějaké, ne rozesmáte, že to je rozřechtané, tak uměle rozřechtané, že to říkám až takovým vulgárním slovem, a že to je takové nějaké vyumělkované a takové užvané. On i ten humor nemusí být takový nějaký násilný a hlasitý, aby pronikl člověku do duše. No, to
0: je
1: by
0: to
1: tak asi bylo
0: je
1: všechno.
0: To tak, jak říkáte. Moc krát děkuju, paní Noro. Dobrou noc do Frenštátu.
1: Tak se mějte všichni hezky a počkejte dneska, je 23. zítra je svatého Jana, ano, svatojánská noc a světlušky už létají, už jsem si všimla, už vyletěli broučci. Takže zítra sbírejte zázračné kvíti v noci. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já ještě přidám k paní Noře, jak říkala, že měla nebo má ráda stále scénky s Vladimírem Menšíkem, tak pro mě takhle byla dvojice Šimek-Grossman. Mě to dokonce uzdravovalo. Já jsem měla jejich dlouhohrající desky Návštěvní dny a když jsem byla jako malá nemocná, tak jsem si to pouštěla a vždycky mě to uzdravovalo. A já jsem to potom panu Šimkovi říkala. Měla jsem to štěstí, že jsem se s ním potkala. A možná už jsem to tady jednou v Noční lince říkala. On říkal, Jano, přineste mi ty desky, já vám je rád podepíšu. A už se to nikdy nestalo. Takže toho opravdu lituju. Já jsem, nebo pořád je zbožňuju. Mám to teď v autě a opravdu, když někdy chci a chci se smát, tak si pustím moji první jízdu tramvají, jak jsme chovali užitečné zvíře a další a další. A opravdu se směju a směju. Takže, a můžu to slyšet prostě samozřejmě po 150. Takže to byl podle mě kvalitní humor. Tak, teď už další písnička a tak dál nosíš po kapsách si mládí Valdemar Matuška a potom budu čekat na váš další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční lince si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozvesel. Já říkám, že kdo se umí smát, má šťastný život. A tak se vás ptám, jestli je to i u vás. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci i sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? A kdy jste se naposledy bavili v kině, v divadle, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád, jako mě, moje kočka Kleopatra. No dneska v noci se prostě těším na to, co mi budete vyprávět na lince 731 800 900. V tuto chvíli si budu povídat s paní Emílií, která nám volá z Nýtku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nebo kdo vás, paní Emilko, pobavil v poslední době?
1: No, moji vnoučci.
0: Umí vás rozesmát?
1: Jo, ti jsou tak úžasní, že jsem tak ráda, že je mám.
0: To věřím. A čím vás naposledy, paní Emílie, pobavili? Co provedli nebo co vám hezkého řekli?
1: No, tak se mě ptají, babi, co děláš? A já někdy nevím vůbec, co jim mám odpovídat, protože když jim řeknu pravdu, tak se dívají. Jsou malí a jsou šikovní, no. Tak se moc těším, že je mám.
0: No to rozumím, to rozumím. A kolik jich máte? A holky, kluky?
1: No mám dva chlapečky doma.
0: Ano.
1: No a jsou úžasní.
0: Kolik jim je let?
1: Jeden má 2 ročky a 1 5. Aha. A vůbec jsem si nevěděla představit, že tolik pro mě budou znamenat v životě. Jo, jsou úžasní.
0: Tak to mám radost, paní Emilie, za vás, protože každá dobrá zpráva z rodiny člověka potěší, když slyší něco pozitivního. To mám radost. Moc děkuju.
1: Ano, ano.
0: Krásnou dobrou noc, paní Emilie.
1: Taky vám dobrou noc.
0: Přidám k paní Emilce zprávu, kterou poslal pan Pavel. Krásný noční čas přeji všem posluchačům. Mě třeba naposledy rozveselila divadelní hra od Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Na této hře jsem byl včera s kamarádem na Kraví hoře v Brně na otevřené scéně amfiteátru Bolka Polívky v Brně, kde excelovala svým výkonem Simona Stašová, která opravdu to tam hodně táhla, i když i ostatní byli perfektní. Zasmáli jsme se všichni. Tak přeji všem dobrou noc. A Pavel ještě psal, prosím ještě o zveřejnění a třeba i přečtení tohoto dodatku. Vzpomněl jsem si ještě na jednu veselou příhodu, kdy jsem na jednom bleším trhu sehnal pískací kachnu pro psy, pro mé kamarády. No a když jsem s ní zapískal mé kamarádce přes WhatsApp, dostala krásný, aspoň 10-minutový záchvat smíchu a tím pobavila i mě, napsal pan Pavel. Takže děkuju, pane Pavle, i za váš příspěvek. A teď už další písnička. František Nedvěd, Jabko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý den. A tak to máte tak, že někdy vás potěší třeba takový telefonát od maminky Jarušky, mé kolegyně ze šlágru. A já mám velkou radost, že můžu přivítat paní Jarku z Davle, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, dobrý večer. Zdravím vás i všechny posluchače.
0: Co nebo kdo vás potěšil, paní Jaruško?
1: No, víte, já mám 4 pravnoučátka. Nejmladší Matyášek je rok a nejstarší je Adélka, ty jsou 4,5. No dneska jsem je tady měla všechny 4. Byly tady teda ty dvě tady byly s maminkama, protože mezi tím je ještě, takže vlastně je Adélka, pak ty jsou 4,5, pak je Martínek, tomu je 3,5, to je vnouček Jarušky.
0: Ano.
1: Pak je Amálka, ty je 1,5 a nejmladší, to je taky vnouček Jarušky a to je Matyášek. No a protože je bedro, tak se přijeli koupat. No a to vždycky se rozesměje prostě, že jo. Hodně tyhle ty starší už mají takový výšplechty a Adélka chodí do školky, že jo, tak to. Ale musím říct takový to, co mě takže vás rozesmějou skoro vždycky, ale protože to je nějaký příběh, tak ten mám asi tak 14 dní starý ten příběh. Hlídala jsem tady právě toho Martinka.
0: Ano.
1: A šli jsme spolu tady na dětské hřiště, které tady máme. No a teď jsme tam teda přišli, tak všechno prostě to. A bavil potom opravdu celé to hřiště a tam ještě paní sousedka toho hřiště dělala na zahradě. A tak se teda tak smála, protože on vylez samozřejmě, že jo, po takovém tom žebříčku na takovou tu, já nevím, jak bych to řekla, takovou tu chaloupku, co tam ty děti mají, uh-huh. A sklouzat se dolů, že. A teďka tam je po žebříku, pak po takových kamenech se tam leze, po provaze a tak. A teďka si vymyslel a říká, babi, pojď nahoru. A já říkám, Martinku, já nemůžu. A on pořád, babi, pojď, zkus to. A pořád to zkus to, já ti pomůžu. A pojedeš dolů. A nebo chtěla bych lezla po tý zkuzavce, že? Yeah. A říkám, Martinku, já nemůžu. Já už jsem velká a těžká. Já bych se tam ani nevešla. A on mi na to povídá, nemáš velký zadek.
0: To se smáli, co, sousedka?
1: No to se smáli všichni, ale nejvíc se smáli tomu, jak prostě on říkal, neboj se, já ti pomůžu.
0: Můžu.
1: Kus to. A pořád takhle jako na mě. A pak já tak jsem teda aspoň po tom žebříku chtěla vylézt nahoru, že to takový zábradíčko, musí se pod to zábradí. A já říkám, Martinku, tak po tom žebříku vylezu, ale tam už nemůžu, víš, tam se bojím. To by mě třeba bolali záda a co by si tak dělal? A on mi říkal, zavolám doktora nebo dědu.
0: No vidá, umí si Martínek poradit či kulka, tak to jste se pobavili.
1: Já si zrovna jsem si vzpomněla, to je z poslední doby, tak to jsem si vzpomněla, ale jinak prostě mě baví úžasně, no je to prostě nádhera, já si to strašně užívám a vzpomínám si, protože já měla vnoučat 6,
0: ano.
1: Byly tak mezi 10 let a hodně se mě tady mívávala, jo, takže ty výšlechty byly i vodní. Jako jestli ještě můžu,
0: určitě.
1: Abych nezbyděla. Jako Lucinka, to tenkrát bylo asi, já nevím, 2-3 roky, bydleli jsme ještě na Hradišku a teď se mi taky hlídala a vylezli jsme z bytu, jsme bydleli v bytovce a paní sousedka tam měla veliký dýně, jo, to veliký dýně. A ona vyšla a říká, bápy, to jsou velký mandarinky. Jo? A teď si nevím, jo a Martínek, to teda opravdu jako syn, jako Jarušky syn.
0: Ano, ano.
1: Ten, když čekali Kačenku, to je jako sestra jeho, Jarušky dcera, tak můj manžel je vousatej, že jo? A tak se přemýšlel a říkal se, Martínku, když budeme mít sestřičku, když budeš mít, bude Kačenka, když budeš mít bratříčka, tak to bude Jiří. Jako děda Jíža. A on tak se zamyslel a on byl tenkrát 3 roky. A říká, to jsem rád, že budu mít bráchu fousatýho.
0: Je, no to je co, to je krásný.
1: Je manžel je Jiří,
0: ano.
1: Jo? A to, že i ten malý, který bude Jiří,
0: tak bude fousatý. No, děti jsou úžasný.
1: Na mě si asi jiného už nespomenu, nebo nechci zdržovat.
0: Ne, nezdržujete.
1: Moc vás zdravím.
0: Taky.
1: A doufám, že se někdy uvidíme, no.
0: Taky se budu těšit. Krásnou dobrou noc.
1: Pěkně dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám ještě k paní Jarušce jednu zprávu, kterou napsala paní Jana Zírková. Dobrý večer. Můj příspěvek bohužel není veselý, jak se od dnešního tématu očekává, ale bohužel je to dnešní krutou dobou, kdy jsou lidé na sebe velmi zlí. Já mám třeba radost ze svého koníčku, který občas dílím i na Facebooku, a mnozí lidé mi tu radost dokáží pěkně pokazit. Dobře jsem se pobavila také při krojovaných hodech a radost mi také udělá pěkný dárek, no a v neposlední řadě kamarádi z noční linky, jako například pan František ze Židlochovic, který má dneska narozeniny. Takže všechno nejlepší, píše paní Jana. Samozřejmě přidáváme se a přejeme hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdy naposledy se bavila, například v divadle, kině, ve společnosti, nebo kdy se zasmála, nebo kdo ji pobavil, paní Jana z Plzně, to se dozvíme na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím, posluchače, i vás, paní Jano.
0: Děkuju.
1: A no, naposledy jsem byla teďka, ke konci května jsem byla na opéře Čertova stěna. Tady v plzeňském divadle, ve velkým, stylovo.
0: Ano.
1: A teď se těším na pátek na Mamma Miu v Amfíku, co budou dávat muzikál. Takže máme tady 3 dny, tak ten muzikál, čtvrtek, pátek, sobota, tak máme tady ten muzikál Mamma Mia.
0: Takže no, tak to si užijete, ano.
1: No, to půjdu s vnučkou, protože to dostane za vysvědčení, teď je 17, takže se učí kadeřnicí, takže to dostane jako za vysvědčení. No a co se týče, vlastně mám předplatný, zase na od září, mám předplatný zase divadlo, takže se zase těším, že tam budou zase ty muzikály pěkný. Sestra v akci a prostě je tam i prostě vždycky nějaký muzikál, balet, činohra, opera, takže se moc těším zase na novou sezonu. A co se týče ty druhý vnučky, to je menší, tak loni, když jsme ji tady měli na prázdninách, tak jsem se s dědou jako domlouvala, co budeme jako dělat k obědu. A ona mě řekne, no tak si to vygoogli.
0: Takže jo.
1: Hned byla pohotová. To je takový pohotový prostě človíček. A to je jenom chrlí prostě odmala. Prostě to jsou samý takový...
0: Glosy, že se člověk zasmíje, že jo?
1: No, smí jo, protože to vždycky říkám, jak se to v té hlavě může prostě urodit.
0: Ještě by mohla říct, babi, zeptej se umělý inteligence, co máš uvařit.
1: No, tak to asi to už brzo, protože to, oni jsou hrozní. Jako, já říkám už, aby to prostě aspoň do těch škol prostě to zrušili, protože je to hrozný, jak jsou závislí. Takže takhle.
0: Souhlasím. Prostě souhlasím, no, jinak za chvíli nebudou umět používat vlastní mozek, bude to všechno jenom jiné.
1: No, a co se týče zvířátek, tak máme teďka, jako máme 2 kocoury, jako jeden je úplně starý, tomu je asi 13 a jednomu 5. A teďka máme čerstvý 3měsíční koťátko, takže s tím jel teďka legrace.
0: No to jo.
1: To je energie sama. Prostě to je takový žíhadlo. Takže prohání teďka ty starý kocoury.
0: Tady chtějí mít klid, že jo, neotravují kotě.
1: Jo. Takže veselo. Takže takhle prostě... No a pak máme ještě vlastně 2 fénečky, vlčandu a boxerku, takže s nima je taky potěšeníčko.
0: Říkám, paní Jano, tak. Dívat se na zvířata, pozorovat je tohle lepší než televize.
1: Jo. My jsme kousíček takhle za Plzní, takže my musíme tady mít jako nějaký zvířata, protože se tady okolo krade, takže jako bez psa a jako vlastního, tak... No, taky k nám se nikdo neodváží, protože opravdu máme oslí. No jo, máme oslí psi.
0: To je dobře.
1: Takže, no musíme, no, prostě, takže jako to, tak, no, takže to je asi všechno, co jsem...
0: Moc děkuju, paní Jano.
1: Jo,
0: a zdravím do Plzně, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Přidám k paní Janě zprávu, kterou napsal pan Sváťa. Dobrý večer, Dobrý večer, paní Jano, i všem linkařům, které baví život, ať jsou v jakémkoliv věku. Mezi takové se stále počítám i já, ačkoliv jsem už překročil 84 let. Zábavě jsem věnoval a věnuji celý život. Začalo to už ve škole, kde jsem hrál divadlo a přednášel básničky při různých akcích. Věnoval jsem tomu i velkou část mé profesionální činnosti, kdy jsem zabezpečoval zájezdy, vystupování známých umělců pro rajon, ve kterém jsem působil. Podílel jsem se na bohaté činnosti SRPŠ skoro 20 let. I v současné době na schůzkách důchodců připravuji soutěže a sdílení zajímavostí z domova i ze světa. Málem bych zapomněl na noční linku, kam jsem přispíval více než 450 příspěvky. Samozřejmě rád sleduji v televizi dobré filmy a seriály. Ne, na sport nezapomínám. Tak dost. To jsem se nějak rozepsal. váš Sváťa. Děkuji, pane Sváťo, samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky. A teď už Alice Springs, Dej mi pusu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 40 minut po 23. hodině a stále si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A v tuto chvíli si budu povídat na toto téma s paní Aničkou z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a taky všem posluchačům. A jestli bych se dovolila, tak já bych hned na začátku pozdravila paní Teresku z Prahy. Včera měla krásný příběh, moc mě dojal. Takže jí držím pěstí a jsme spolu na jedné lodi, protože říkala, že nevidí, takže jsme spolu na jedné lodi, taky držím pěstí. A teď tak příběhu, nebo tématu máte, moc děkuju. Je to příjemné, když je takový odlehčené téma, protože na noc člověk by se měl uklidnit, ne nějak rozhněvat a rozrušit a pak nemůže spát. A já musím říct, že zažívám s mým mužem, ale občas se tomu smějeme a občas je to teda k pláči, protože jak mnozí ví, že já nevidím a on teda velice špatně slyší. A teď, když jsme měli den na jaře, jsme měli oba takovou chřipku, tak se mu to ještě zhoršil. Takže u nás je to někdy já v okoze a on v oboze, jo, jak se říká. Takže někdy je to k pláči, ale většinou
0: někdy
1: je to
0: smíchu. Ano.
1: Ano, ale já samozřejmě u nás už je, já poslouchám hodně rozhlas a taky, když jste mluvila s paní Norou na ten film, kde hrál ten Tomáš Holý, ten základ je to, jak vytrhnout verlibě.
0: Stoličku, ano.
1: No tak já vždycky vzpomínám, nevím, jak se ten díl jmenoval, na to si teď nespomenu, jak jeli k tomu tatínkovi, ten Luboš k tomu tatínkovi, jak jeli a jak tam padl ten, dělal toho vodníka.
0: Jo, dědeček, ano. Ano.
1: Spadlo to na tom
0: jak dostat tatínka do polepšovny.
1: Jo. A tak jak padl do toho rybníka, to bylo úžasný, jak to s tím mopedem. No ale u nás se většinou inspirací, samozřejmě máme dvě pravnučky a jednoho pravnoučka. Ty pravnučky jsou ještě, mají přes rok a pravnouček má přes 4 roky. A velice mě pobavil, teda to je vždycky, teď tady byli v neděli, no a své sestřenici říkám, to je tvoje sestřenice, on na to nic. A za chvilku říká, Jasminka je moje bratranička.
0: Takže bratranička, no jo.
1: Ano, nový výraz vymyslel.
0: Ano.
1: A je to 14 dnů, oni bydlí u Moravského Krumlova, já to prozradím, jsou to Dolní Dubňany,
0: ano.
1: A tam je už letitý dechovkový festival.
0: Aha.
1: A před 14 dny se tam konal, no a my, že tam pojedeme. No a pak člověk samozřejmě míní a okolnosti mění, takže jsme tam nakonec nejeli. No a on volal s maminkou v pondělí a říká mi, babi, my jsme vás včera čekali, že přijedete s dědečkem, protože u nás byl dětský den pro babičky a dědečky.

0: to je jeden, jak tady říkala paní, jeden humorný, takový, jak ano. my tomu říkáme, výšplechty nebo vejšplechty, jeden za druhým, ale tomu jsme se teda opravdu nasmáli tady tomuto.
1: Dětský den pro babičky a dědečky, to je nádherný. Ano, to je nádherný.
0: Takže my jsme se, opravdu jsme se nasmáli teda oba
1: to jo,
0: dva.
1: To jo.
0: Takže to by bylo také, no, samozřejmě vnoučata už jsou dospělá a mývala jsem je tady celé roky o prázdninách, mám čtyři, jednu vnučku a tři vnuky, no to, to je vzpomínek na to, na ty jejich, a co jsme spolu zažili na různých těch akcích a to těch, těch takových samozřejmě humorných scének a toto, to by bylo na celou noční linku, takže to nebudu zdržovat a dám zase prostor někomu jinému a mějte se moc krásně.
1: Dobrou noc.
0: A držte se všichni, držte se nad tím horkem a ano. u nás je sucho, teda ano. sucho a velmi teplo.
1: Teplo, ano.
0: Takže všude dokola prší, jak říkají, a syn volal, že u nich prší, oni bydlí v Dvůr Králové nad Labem, že tam prší skoro každý den a dokonce
1: opravdu?
0: V zoologické zahradě, že měli, teď nevím, jestli říkal v sobotu, v nedělu, že je takový nějaký vír, takže tam udělal nějaké škody, stromy vyvrácel, tak se to tam, on tam dělá zoologa, no, zoologické už přes 40 roku, takže je to tohle, tak tím žije celý život,
1: no,
0: tady
1: tímhle
0: tím nepostižený, tady to udle tou svou prací, no je to jeden z lidí, který, jeho práce je jeho koníček, takže.
1: To má štěstí a je to nádherná zoologická zahrada, mám jí moc ráda.
0: Ano, on už tam pracuje, říkám, od útlého mládí, nebo od teenagersky z roku začal, od začátku a takže takhle.
1: Děkuju paní Aničko, dobrou noc.
0: Krásně a dobrou noc všem.
1: Paní Ažice, k Aničce přidám zprávu od paní Marušky, ta ji napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Srdečně zdravím, paní Chládková, mě vždy pobavil v noční lince pan Láďa z Kančích hor svými trefnými příspěvky. Vy jste byla jeho srdeční záležitost. Máte pravdu, Maruško, a já musím říct, že jsem ho měla moc a moc ráda. A není to tak dlouho, co jsem si na něj při nějaké příležitosti vzpomněla. Tak se podívala nahoru na to nebe a říkám, Láďo, jestli pak to je tak zařízené, že nás vidíte. Jestli to tak prostě je. Bohužel to se dozvíme všichni, až jednou budeme stejně tak na tom jako pan Láďa nebo ti, co nám odešli. Pan Ota z Kamenického Šenova svými milými příspěvky také Marušku potěší. Pěkně maloval a pracoval s dětmi a písničkami. Hermánková by byla milá. Příjemnou dobrou noc, napsala Maruška. Maruško, moc děkuju za příspěvek do noční linky. Další písničku bude zpívat Jiří Korn, Té, co snídá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si už 51 minut povídáme na téma, kdo vás nejvíce rozveselil v poslední době. A vyptávat se budu i dnes prvního muže, který se dovolal do Noční linka, tím je pan Václav Skatovic. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer.
0: Tak pane Václave, kdo vás v poslední době nejvíce rozesmál, rozveselil?
1: Prakticky sehnal jsem na internetu film.
0: Promiňte, pane Václave, že vám ještě skočím do řeči, jestli můžete vypnout rádio nebo jít do jiné místnosti, protože je tam ozvěna a posluchači by to špatně slyšeli.
1: Už je to lepší?
0: Ano, děkuju.
1: Tak, stáhnul jsem film, je někdy 60. let, natočil ho Jurij Ozerov a jmenuje se Velká cesta Jaroslava Haška šedou Rusí. Jestli vám to něco říká?
0: Ne.
1: No a je to vlastně jako satyra a je to prapůvodce vlastně, jako, nebo je to, dá se říct, jako autobiografie Jaroslava Haška. A tam vlastně vznikal román Dobrý voják Švejk. A protože ho vlastně nedopsal, tak odpisoval ho pan Vaněk. Tak v tom filmu je prakticky nastíněný konec toho románu, který vlastně ten pan Hašek nedopsal. Jo? A co mě právě vždycky pobaví, tenhle ten film, protože on tam vlastně nastínil mentalitu českých lidí.
0: Jo.
1: Tak a to mě pobaví vždycky. A protože se na pana Haška vlastně jako trošku zapomíná.
0: To máte pravdu. Jo,
1: tak je to prostě film, který mě baví pořád. I když Voják Švejk je pěkný, ale jako ten konec toho románu měl být vlastně, co je konec toho filmu.
0: Je pravda, to jste mi připomněl, že skutečně se v dnešní době už na pana Haška zapomíná a kdyby se nedávali občas v televizi přesně voják, Dobrý voják Švejk, tak by už vůbec to vymizelo. Já si pamatuju, že táta ten vždycky čet jako Dobrého vojáka Švejka a smál se u toho a mamka vždycky říká, podívej se, já nevím, co tomu tátovi furt je na tom tak smíchu. Tak jsem hned tu knížku vzala a četla jsem si už jako holka. Máte pravdu.
1: Jasně. A tam je právě humor.
0: Ano.
1: No, a humor i trošku černý humor a tak dále, ale on tam právě v tom konci vlastně nastínil to, jak se vlastně lidi chovají dneska. Je to pořád stejný. No, když vezmete třeba, já nevím, obecní volby nebo různý
0: politické
1: záležitosti, tak je to pořád stejný.
0: Jo. Jenom se, jak vždycky říkám, jenom herci se mění v uvozovkách.
1: Herce se mění, přesně tak. A jako víte, dneska se říká lokajové. Dneska jako vlastenec, jo, je všelijak nálepkovaný nebo tohleto, ale ty lokajové jako byli za CK a dneska zase jsou jinde. Jo, to jsou takový zvláštní lidi. No. A já nevím, já se možná považuji za vlastence, protože mám rád tyhle věci. A mrzí mi to, že to je humor, jo, dneska se dělá sranda, jo, a
0: tak.
1: Ta sranda, tak. Jako, jo, jak říkal pan Horníček, humor je humor, tam nemusím používat prostý slova.
0: Úplně s vámi souhlasím.
1: Pan Menčík třeba použil slovo, já nevím, prostý jednou, dvakrát za vystoupení, ale v pravé chvíli.
0: Tak, ještě se to hodilo, jo? Přesně tak, každý to vzal.
1: Tak.
0: Úplně vím, o čem mluvíte.
1: No, taky Jurij Ozerov, Velká cesta Jaroslava Haška, šedou Rusí. Jo, je to vlastně taková autobiografie. No. A tak asi měl ten konec vlastně dopadnout, jak psal ten román, že jo, o dobrým vojákovi Švejkovi, který jednou bude u každého vlastně doma. Tak ten pan Vaněk nějak jako nedodělal, jak by to mělo být.
0: No moc děkuju, pane Václave, i vám za váš příspěvek do Noční linky a přeju dobrou noc.
1: Já taky děkuju, že jsem se dovolal a přeju krásnou, i když pozdní večer.
0: Tak, dobrou noc.
1: Tak jo, dobrou noc, nashledanou.
0: Pan Bohumír napsal, v poslední době se rád dívám na opakované snímky mistra Bína nebo Sladkárnu na Facebooku. Z ničeho nic se nám vyklubal pan mistr Sládek a dává rady pro celý národ. No a tak bych mohl pokračovat do nekonečna. Rozesměje mě i vnučka, když spěchá ke slípkám pro vajíčka, napsal Bohumír. Děkuju i za váš příspěvek, pane Bohumíre. Teď už Pavel Novák, Nádherná láska.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nauka.
1: Před chvílí byla půlnoc, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 24. června a stále si budeme povídat o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Co nebo kdo vás v poslední době pobavil? Umíte si udělat legraci sami ze sebe? Platili jste ve škole třeba za třídního baviče? Kdy jste se naposledy bavili například v divadle, v kině, ve společnosti? Možná vás umí pobavit váš čtyřnohý kamarád? A nebo jak už několikrát v první hodině zaznělo vaše vnoučata či pravnoučata? Stále se budu těšit na telefonním čísle 731 800 900 na vaše telefonáty, nebo mi také můžete napsat, a to na adresu www.rozhlas.cz/linka, případně na adresu linka@rozhlas.cz. A tu první, tedy www.rozhlas.cz/linka, využil pan Michal a napsal: naposledy jsem se zasmál jednomu slovnímu novotvaru, který jsem si vymyslel. Bylo to v noci před usnutím, v čas, kdy mi fantazie jede na plné obrátky. Uveřejňovat ho však raději nebudu. Také mě onehdy pobavil, byť dosti hořce, zákon schválnosti. Devětkrát vyjdu za denního světla ven náležitě oděn. Sousedku nepotkám. Po desáté se pod rouškou tmy plížím v roztrhaných domácích cárech vynést odpadky a s kým si to náhle nepodávám dveře? Hádejte. Co mě ale vždycky spolehlivě vyvolá úsměv na lících a smát se tomu budu i v hrobě, je anekdota o starém lordu Persim, který poté, co se do sídla schudlé šlechtické rodiny donesla zpráva, že jejich dívka Priscilla pracuje v Londýně jako call girl, prohlásil: taková hamba, člen naší rodiny a pracuje. Tenhle vtip je přesně podle mého gusta. Tenhle vtip je, jak by řekla máma, milionovej, napsal Michal. Michale, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už Marcias, slujsem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 6 minut po půlnoci, tady už máme další nový den. Já mám tedy půlnoc, někdo už má ráno, ale to já teda opravdu ne. Já vždycky říkám noční lince dobrou noc a že je teprve noc a někdo mi píše, ne, teď už je ráno. To já budu mít hlubokou noc a já věřím, že i paní Magdalena, která se k nám dovolala jako první v té druhé hodině noční linky na téma, kdy si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil, paní Magdalena volá z Hradce Králové, tak jsem zvědavá, co nebo kdo ji rozveselil. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a pochopitelně jako snad každý nebo každý druhý v noční lince prohlásil, že ho nejvíce potěší vždycky vnoučata a pravnoučata,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Mě je to samý. Mimo to, že si dovedu ze sebe udělat taky legraci a nevadí mě, když ty legraci dělají ze mě i mý přátelé. Já mám pravnočata, který žijí v cizině a když jsou tady na prázdninách, tak mě učí francouzsky.
0: Aha.
1: A já je učím česky a máme hroznou legraci, když se nám to daří komolit.
0: Aha.
1: Mýho pravnoučka, když já nepochopím nebo špatně řeknu přízvuk na jeho příjmení, tak když už mě opravuje třeba po druhý, po třetí, tak on se dovede jako rozčírit a my se s pravnoučkou tomu hrozně smějeme, jak on se dovede rozčílit. Mimo toto, už jsem taky říkala, v lince používáme v autě, když nasedneme a já mám startovat, tak oba dva mě říkají, tak nastartuj a jeď. A když jsem měla nějakou poruchu na startéru a nešlo to nastartovat, tak oni prostě to hlasem zesilovali, aby prostě tomu startérovi domluvili, aby jsme mohli...
0: A podařilo se, nepodařilo, že jo?
1: Podařilo.
0: No vidíte, podařilo, a šikulky.
1: Tak. A teď už to mám upravený, takže je to dobrý. Jinak já leč jsem východočeška, tak jsem začala poslouchat Dobré ráno středních Čech s panem Honzou Macounem, protože ten má takovou bohatství českého jazyka, že u každého jeho projevu se člověk musí nasmát. Mimo to má svátek, tak bych mu chtěla přes linku popřát hodně zdraví a že se zase těšíme na to, až bude vysílat. Taky vysílám.
0: Tak to bude rád, to bude rád.
1: Tak, paní Janičko, já vám děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A těším se na vysílání s vámi, protože váš milý hlásek potěší a tak se budu těšit i na písničku.
0: No tak to mám radost. Moc krát děkuju. Dobrou noc přeju, paní Magdaleno, naslyšenou do Hradce Králové. Přidám ještě zprávu od paní Blanky, která píše dobrý večer všem. Dnes se nedá smát ničemu, je nedobrá doba. Spolehlivě mě ale rozesmějí scénky ze 60. let. Grossman, Šimek, Bohdalová, Dvořák, Menšík a jim podobní herci. To byl laskavý humor. Dnes ho nikdo neumí. Dobrou noc, napsala Blanka z Přeloučska. Máte pravdu, paní Blanko, já taky miluju Grossmana, Šimka. Samozřejmě Grossmana už jsem neměla šanci osobně nikdy poznat. Paní Bohdalovou ano, pana Dvořáka taky ne, pana Menšíka taky bohužel ne, ale jak už jsem říkala, pana Šimka ano. A samozřejmě celou tu plejádu jeho spolupracovníků, ať už Luďka Sobotu, ať už Josefa Dvořáka, ať už Uršulu Klukovou, tak jsem moc šťastná, že jsem v životě měla to štěstí tyto lidi poznat a poznat je i lidsky a že jsem se v nich nespletla, že jsou bezva lidi i bezva herci, baviči. A to už si myslím, jak to píšete, paní Blanko, že dneska se to nějak vytrácí. Já tomu humoru taky moc nerozumím. Pamatuju si, jak moji mladší kolegové mi nabízeli lísky záměrně, neřeknu na co, a brali to tak, jako že to je čest. A já říkám, to se na mě nezlobte, ale tam byste mě nedostali ani párem koní. A oni mysleli, že si dělám legraci. A já říkám, ne, já tomu humoru, tomu, kam mě zvete, vůbec nerozumím. A absolutně bych se nebavila. Takže si to užijte, ale beze mě. Tak nevím, co si kolegové tehda mysleli, ale je mi to srdečně jedno, protože já bych se skutečně nebavila. Ale na těch hercích, co jste vyjmenovala, tam bych se bavila vždycky. Tak další písnička, Karel Černoch, taky úžasný to muž, úžasný zpěvák a ve dvojici samozřejmě geniální maďarštiny a podobně s Jiřím. Tak a teď mi teda vypadlo s Jiřím Vimrem, tak už mám jméno na jazyku, tak byli geniální. No ale teďkon to nebude v dvojici s Jiřím Vimrem, ale bude to píseň Sen kovbojů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si dnes povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. Já mám na telefonní lince paní Staňku z Otrokovic, která mě o něco požádala, tak samozřejmě jsem vyhověla, protože to je důležité. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jani, a moc děkuju za pochopení. Téma jsem zaslechla, srandu si ze sebe umím udělat, ale z dnešní situace moc sranda není. Ne, není to drama, jo,
0: ano.
1: Ale přestává nám tu téct voda na Baťově.
0: Ano.
1: Jestli kdo poslouchá, já jsem na třídě odboje a volal i pán z Volkerové. Ve vodárně se neví, kde je porucha.
0: Aha.
1: Jestli ti, co ještě nespí, by mohli trošku pohlídnout kolem svého bydlí, jestli náhodou někde ta porucha není, aby se to mohlo nahlásit.
0: Dobře. Dobře. Děkujeme.
1: Takže já děkuju moc a přeju všem klidný večer.
0: Ať všecko dobře dopadne. Dobrou noc naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Tak, já přečtu zprávu, kterou napsal František ze Židlechovic. Dobrý večer, Janičko, posluchači Noční linky. Já musím poděkovat slečně Janičce z Jirkova za gratulaci k dnešním narozeninám. Já se vždycky zasměju starším veselohrám, kde hrají třeba Miloš Kopecký, Jiří Sovák, paní Růžičková a jejich vrstevníci. Současné veselohry nemají ten šmrnc, proto se taky stále opakují staré filmy, kdy se tedy pořádně zasměju. Taky se zasměju, když někteří lidé mají ke všemu vtipné a pohotové průpovídky. Musím se zasmát, i když náš pravnouček mě klade otázky. To se divím, kam na to osmiletý kluk chodí, napsal pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes v noci si povídáme, co nebo kdo vás nejvíce v poslední době rozesmál, jestli si umíte udělat legraci sami ze sebe, kdy jste třeba naposledy se bavili v divadle, kině, ve společnosti, a vyptávat se budu i paní Dáši, která nám volá z Hranic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jenom teda krátce.
0: Ano.
1: Chtěla jsem říct k té plejádě těch herců, co jste jmenovali.
0: Ano.
1: Ještě bych předala pana Donutila.
0: Ano.
1: Protože ty jeho příběhy, nebo to, co zažil při cestách a na různých vystoupeních, tak to opravdu se člověk
0: pobaví. Ano.
1: Pobaví, tak ano. A jenom ještě jsem chtěla říct, že k těm vyšpechtům malých dětí, můj synovec, když měl tak ty 2 roky, tak že jako někde stál a říká, maminko, že nevíš, na čem stojím. Tak jako říká, na čem teda? No, to je podvozek stromový. No jim, že on nedokázal pojmenovat paře,
0: ano,
1: tak si vymyslel
0: podvozek stromový. Krásný.
1: A teď má, že jo, chlapečka, no tak ten jde do školy a byl u zápisu a teď tam měl nějakým způsobem posoudit asi, tak tam byly obrázky 3 jehňátek a 3 dospělých oveček. No tak on tady koukl a říká, to je jasná. Koukl doprava doleva a říká, to je jasná remiza.
0: Ne, to nevymyslíte prostě. No,
1: to je právě, to ani to zpělá by nevymyslel. Ano. Tak říká, ne, no tak to podědil po svém tátovi.
0: Ano, ano.
1: Tak to je tak asi všechno.
0: Moc děkuju, Dášo.
1: Šanci někomu druhému.
0: Tak děkuju, dobrou noc, naslyšenou. Přidám ještě zprávu od pana Mojmíra ze Svitav, který využil adresu linka@rozhlas.cz a napsal. Když jsem byl mladší a schopnější, přibrali mě kamarádi do šermířského divadla, se kterým jsme vystupovali, kam nás pozvali. Hodně na nás chodili děti, tak jsme se snažili dělat spíš legraci než nějaké tragédie. Což se mi hodilo, když jsem jezdil na dětské tábory a hráli jsme si s dětmi na různé příběhy z Bible, byl to církevní tábor. Teď už jsem starý a moji společnici je komtesa Agnes Freja, doktorka felinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. S tou je pořád nějaká legrace. To, pane Mojmíre, věřím. Protože, jak už jsem tady zmiňovala na začátku noční linky, mám kočku Kleopatru, protože když jí tatínek objevil na našem dvoře, tak údajně jí byly 3 roky, jak jsme se pak od veterinářky dozvěděli, tak nám přivedla za chvíli i 3 koťata, aby se to nepletlo, takže jsme je všechny vychovali asi do 4 měsíců a pak jsme je úspěšně rozdali. Takže teď vím, protože moje nejlepší kamarádka z dětství Petra má jednu z těch kočiček, tak za ní jezdím, tak vždycky mě hupsne do klína a já se jí omlouvám, že jsem jí musela dát dál, ale že je v dobrých rukou, že se tam má výborně, protože Kleopatra, ta jejich máma, by nesnesla jinou kočku vedle sebe. Je to prostě dáma. Takže když jsem ji viděla na tom dvoře, tak jsem řekla, ta nemůže mít jiný jméno než Kleopatra, protože ta, když jde, to něco jde. Je to 3barevná kočka, no a na to, jak byla nejdřív plachá, tak teď je z ní kočka domácí a máme s ní spoustu legrace. I když musím říct, že asi do těch 3 let si vytrpěla své, protože se pořád jako bojí a otáčí a i po těch letech, co už je u nás a bude to 5 let, tak stále je nejistá. Asi si prožila své. Ale je to nádherná kočka. Takže vám, pane Mojmíre, rozumím, že máte ze svojí Agnes velkou radost a hodně radosti, protože když na vás to chlupaté stvoření skočí, tak i kdybyste měl sebe blbější, jak já říkám, náladu, tak se vám prostě zlepší. Je to prý dokázané i vědecky. Ale mě nemusí nikdo nic vědecky dokazovat, tak to prostě mám. Ta kočička mi zvedne náladu. Tak kdo zvedne náladu vám, to nevím. Možná, že teď vám ji zvednu já,

0: Ještě půl hodina nám zbývá do konce noční linky, takže toho využijeme, nebudu zdržovat. Povídáme si o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil a vyptávat se budu i pana Boleslava, který nám volá od Kladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem i vám. A já bych tak navázal na to téma takovým malým humorným vyprávěním, protože většinou ti lidé vzpomínají, co mezi lidma, co mezi sousedama a tak, a ono ty vztahy jsou nabouraný. A tak si myslím, že takový malý veselý vyprávění, že by mohlo takovou trochu zpestřit.
0: Tak jsem s ním, pane Boleslave.
1: No, přišel chlápek do Zverimexu a říká: dobrý den, já potřebuju mluvícího papouška. A ona mu říká, prodavačka: ježiši, já nemám už. No, mám tady jednoho, ale on má chybu, on nemá nožičky. A on říká, mluví, a ona říká: tím si pokecáte, ten je inteligentní to. Tak chlápek zaplatí, odnese ho domů, doma ho postaví na lednici a říká: tak a Pepíku, teďka mě budeš jako hlídat manželku. Já jedu na služební cestu na týden a až se vrátím. No a tak po týdnu se vrátil a prvníma nohama jako k papouchovi. Tak Pepíku, co bylo? A Pepík povídá: no, ty jsi ráno odjel, ve 2 hodiny odpoledne přišla manželka s fešákem, no teda ty se šmejdlo proti němu, to by, no prosím tě, skáď to. No on měl aspoň vlasy, no dobře, a co bylo dál? No, sedli si u stolu, dali si litr vína, no a pak se k sobě měli a on je rozeb blůzku, no já ti řeknu, teda ta tvoje ženská tam má prsa, no to se nedá. On říká: dobře, tak to zkráť. No a on říká: no tak pak ji vzal teda do ložnice, no a co bylo dál? No tak to nevím, postavilo se mi péro a spadl jsem za lednici.
0: Pane Boleslave, dobře. Tak doufám, že se posluchači zasmáli, aspoň někteří. A my děkujeme za váš příspěvek do noční linky. Tak já přidám k panu Boleslavovi, to bylo trošku lehtivé, pravda, už je po půlnoci, tak se nad nám to Rada pro rozhlasové vysílání promine. Samozřejmě, kdyby to bylo někde, pane Boleslave, jako mezi kamarády nebo přáteli, tak jasně, ale přece jenom do rozhlasu, ale říkám, je po půlnoci, dobře. Tak paní Iveta, zdravím paní Janičko, vás i nespavce, o dobré náladě sousta průpovídek, spousty zřejmě, spousta průpovídek, s dobrou náladou jde všechno líp, veselá mysl, půl zdraví a tak dále. Já sice nejsem škarohlíd, ale jsem spíš vážnější povahy, i když legraci mám ráda. Zdrojem mé dobré nálady jsou většinou děti, jejich občasné výroky jsou k popukání. Nedávno si dcera stěžovala svému 2letému synovi, že má nemocné uši, že špatně slyší. Malý se zamyslel a rychle došel k závěru. Máš ho rozbitý. Vzal mámu za ruku a vedl ji ke mně se slovy: pojď, babička opraví. Je zvyklý, že ho máma posílá, abych mu spravila díry na gatích. Nebo při návštěvě v zoo se rozčílil na čápa. Čápe, tak už leď pro tu holčičku. Teta se nemůže dočkat a ty si tady lebedíš. Cestou domů se ho táta ptal, kdo jezdí po kolejích. Třeba tramvaj, zněla odpověď. Nebo, opáčil otec, druhá tramvaj, odpověděl s naprostou samozřejmostí. Na jaře při prořezávání stromů měli kluci sbírat větvičky. Jeden sbíral a když viděl, že se brácha ulejvá, napomenul ho: brácha, sbírej, až budeš ženatej, tak ti to žena dělat nebude. Podotýkám, že jim bylo necelých 5 let. Řekněte, není u nás o zábavu postaráno? Hezké léto, napsala Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o tom, co nebo kdo vás v poslední době nejvíce rozveselil. A dovolala se nositelka jména, která slavila svátek, musím říct, už včera, paní Zdeňka, kterou srdečně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. No a dokonce děkuji i Českému rozhlasu Brno, který mě vždycky přeje k svátku těch narozeninám. Tak teď to bylo k svátku. Včera jsem poslouchala. Ano. Já jsem takový odpočinkový den a poslouchala jsem Český rozhlas.
0: Tak to je dobře, paní Zdeňko.
1: Přáli, bylo to moc hezky.
0: To určitě.
1: A jinak teda mě všichni tady přáli. A nejlepší jsou, když přejou ty nejmenší, to jsou ty pravnučky, 4 a 6 roku, tak to je nejkrásnější. A byli tady a takže vždycky se zasmějeme a vždycky mě aj pořádně radí ta 4letá.
0: Ano.
1: Říká, uvař mamince kávu. Protože ona vždycky řekne, já jdu jenom na kávu, mě vnučka řekne. A tak ona už předem, anebo předem řekne, protože ona vždycky vnučka řekne, máme tě moc rádi. A tak on odchází a říká už předem, máme tě moc rádi.
0: Všechno, že on si pamatuje, vnučka, pravnučka, ano.
1: Ano, jo, jo, ale ta, já si pamatuju ještě dcera, která má teď 57 roku, která měla 3,5 roku a narodila se mě druhá dcera, a takže jsem přijela z porodnice, že, s balíčkem a ona, byla jsem jí vzácná, protože jsem pár dní byla pryč,
0: ano, ano.
1: Tak pořád u mě stála, tak se dívala a všechno, říkám, tak teďka ji vykoupeme, hned rozlila vaničku, teda to bylo hned a hned, a mám teď se najít, tak ona tak u mě tak stála a teď dívala, tak já jsem ho nakojila a ona se teď podívá, jsem to povídala, a jak tady to spíš?
0: To je co, že jo?
1: Takže to jsou takové vzpomínky, ale jinak já jsem byla v lázni teďka 4 týdny v Poděbradech, takže se nezábavy tam měla hodně. A teda léčení dobrý, ale i té zábavy. Byla tam Alena Antalová, která brněnská herečka, tam byla tak bezvadná, že to byl David Prachař a no, tež Rybová. Takže jsem tady toto všechno zažila s ním a takže jsme se tak pobavila a byla tam celý květen jsem tam byla, takže to bylo takový příjemný, ten květen byl příjemný, teploučko a takže to jsou takové vzpomínky zábavné. A jo, a teď jsem, co jsem si zasmála v televizi, tak Karel Šíp tam měl, právě tam měl Pavlinu Filipovskou, ale to jsem se to tak nasmála. Ona tak, ona ho nepustila ke slovu. Teď viděl, že je to dcera takového významného herce, že?
0: Ano,
1: ano. No, ale jak ona to uměla s ním, že on byl úplně vedle. Takže to bylo, když se má, on je všichni si dovede dělat srandu i ze sebe. Teda,
0: to je pravda.
1: Srandu si dělá. No, a tak on tam měl, no, jsou to takový, když tam má takový významný herce, no, takže to bylo, to jsem se zasmála, opravdu, já nemám ráda takový ty sami vraždy a vyšetřování, a tak to já se nedívám, a tak já mám ráda zábavný a potom soutěže, tak to taky, Ondřej Sokol, ten je ohromný, taky to je, taky.
0: A hodně se tam člověk dozví, přesně tak.
1: Ano, ano, ještě si to zopakuje všechno, a, ale on je tak, tak dobrý, tak bezvadný, že, ten Ondřej Sokol, teda. Akorát se mě nelíbí, že zrovna v takových detektivkách, to už se mi tam nelíbí. Ale tady v těch soutěžích, takže ono v té televizi se najde, jo, někdy, no, ale nemám ráda takový ty vraždy a takový teda.
0: Je toho moc, je toho moc.
1: Ano.
0: Je to
1: ano.
0: Pravda, paní Zdenko.
1: Akorát teď se dívám, když byl Buldo z Poděbrad, protože jsem zažila a je to úplně všechno, jak se tam prošla všechno.
0: Poděbrady, že jo, ano.
1: Poděbrady jsou krásný, teda můžu říct, že teda je, všechno jsou krásný, lázně jsou všechny. To jsme ty Luhačovice, všechny jsou krásný lázně, ale ty, nebo Karlovy Vary, já vám říkám, Karlovy Vary, já říkám, to je takový město, když to ty Poděbrady, to je příroda.
0: Hmm.
1: To je tam tak nádherný a byly tam soutěže mezinárodní v chůzi, takže jsem tam měla tolik zábavy. jídlo, takže to jsem si, první se mě nechtělo tam jet, protože já furt hodoním, to je tady moje. Jezdím, ale
0: že to bylo jako jezdit. Daleko, že jo, ale přece
1: no,
0: jenom,
1: no,
0: když
1: ale,
0: je tam člověk jo, měsíc stráví, tak je to
1: ale
0: hezké.
1: Naši mě zavezli a zase pro mě přijeli, takže to bylo dobrý. Takže jsem si teda užila takové a vůbec těch umělců z té
0: tak
1: Prahy.
0: Tak to je dobře. Moc děkuju, paní Zdeno. Děkuju i vám za příspěvek a zdravím do Brna.
1: A já děkuji za písničky.
0: Děkuju, já děkuju.
1: Dávejte jich víc trošku.
0: Kdyby to tak šlo. Děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kde se naposledy pobavila paní Marie z Vysočiny, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Já vám řeknu, já jsem takový tvor a vždycky mám do sebe tak štěstí, že se sejdu zase, mám přátelé, kteří jsou taky veselí. A i ve škole, jak jsem byla takový, jak se říká, že člověk je smějo. Když jsem se začala smát, tak potom jsem nemohla ani přestat. Znáte to někdy?
0: Ano, ano. A za břicho se popadáme,
1: no,
0: jak se říká.
1: Ano. Toho by bylo hodně. Ale vzpomněla jsem si na to, jak moje sestřenice, když měla malého klučíka, kterému byly asi 4 roky, tak se nějak ptali, jak se dostal na svět, nebo tak ona mu říkala, že ho porodila a ukazovala mu, ona byla po operaci srdce, tak, že ono takhle, říkala mu, že ono sedla pod srdcem taky, ano, jak se to říká.
0: Ano, ano.
1: No a ukazovala mu do sela snad nějaký jizvu, já už nevím, jak to bylo, a tak on být tak soucitně byl k ní takovej jako hodnější, ale
0: ano,
1: jenom chvíli.
0: Ano.
1: Ale pak se stalo to mi vyprával její maminka, babička, teda toho kluka, se na něj zlobila a šla na něj s metličkou a on jí povídal, co mě biješ, když mě neporodila, bij si dědečka, když si porodila dědečka.
0: To je, na co nepřijdou děti, že jo?
1: A tak to jako, na to kolikrát vzpomenem, když takhle se sejdem a je to takový dost legrační dědeček.
0: Ano,
1: porozený babičkou.
0: Babičkou, ano. No,
1: ale tak je moc věcí takových hezkých. Má se člověk víc smát, než mračit.
0: Je to pravda.
1: Každý má jinou povahu. Ale
0: je to pravda. Prostě se smíchem je to lepší, no. Stejně se nepomůžeme, i když se mračíme, že jo. Prostě tak to je.
1: No, pochopitelný. No, no, ale já teda opravdu řeknu to, že jsem měla štěstí na takový kamarádky, spolužačky, kdy jsme byli, no až to jsme byli i káraný. Znáte to, jak se člověk ale nikdy rozesně, a my jsme tak rozesně smáli třeba celou třídu. Protože, a to říkala maminka, smích je nakažlivý. Tak jako, no, ale tak je to dobře, když se člověk trošičku směje. Ono je toho smutného kolem nás dost, tak
0: přesně
1: je
0: tak.
1: Lepší, když se smějeme. Tak jo.
0: Moc krát děkuju, paní Marie, a zdravím na Vysočinu. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to už tento čtvrtek 25. června, kdy mě bude zajímat nebo budou zajímat vaše zážitky z prázdnin. Jestli si vzpomenete na některý z nich, který se vám nikdy nevymaže z paměti. Co pěkného jste zažili o prázdninách? Kde, kdy a s kým to bylo? Možná máte prázdninových zážitků více. Tak budu stát o to, abyste se s námi o ně podělili. Dnes už se na vás těší kolegyně Jarka Barboříková ze zlínské redakce a Jarku bude zajímat vzpomínka na letní tábory. Jestli jste jezdili na ně jako děti, nebo jste je objevili až později třeba jako lektoři. Byly pro vás tábory zdrojem nezapomenutelných zážitků a přátelství? Rádi bychom slyšeli vaše příběhy a vzpomínky, píše Jarka. Co vás na táborech nejvíce bavilo? Byly to hry a soutěže, noční bojovky, táboráky s kytarou nebo snad dobrodružné výlety do přírody? Tak já si vzpomínám na jeden, kdy jsem byla jako 14letá na výměnném táboře v Německu a tam vlastně začaly moje umělecké sklony. Protože jsem tam za Českou republiku vlastně sehrála celý ansábl divadelní, zpívací, tančící. Zkrátka dobře, jsme se tehda tak říkajíc po Německu, teď si dělám legraci, vycajchnovali a měli jsme nejlepší program. No a tam si mě taky všiml muzikant, jeden muzikant, tehda z Lovosic. A když mě bylo 15 let, tak protože všichni jmenoval se pan Čech, já na něj moc ráda vzpomínám, Jirka Čech, tak šel za mým tatínkem, protože spolu dělali ve stejné továrně, jestli bych mohla s nima zpívat. A tak to všechno začalo. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. Tak to byla moje vzpomínka na tábor.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral. No, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s Honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil...
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsythe, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteorů!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hrůze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsythe a Sidney Huddleston. Jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci. Ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Jejím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lecaire se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku.
4: Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
4: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lekér, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santým.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků pro tvoji banku. Je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santimy, ani franky. Natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů, nýbrž pouhý.
10: Dostyte!
4: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech 3 dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Philease Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
12: Svět je tak velký.
13: Býval velký, milý Sullivane.
12: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
13: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
12: No a to znamená?
13: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
12: Ne.
13: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
14: 7?
13: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
14: 20?
13: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
14: 23?
13: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
14: 36?
13: 6 dní to trvá do Yokohamy.
14: 42?
13: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
14: 64?
13: Vlakem do New Yorku 7 dní.
14: 71?
13: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem
14: 80 dní,
13: ano, pánové.
9: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
13: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
9: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
12: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
9: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
12: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
13: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
15: Ale pánové, ale pánové...
12: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
13: Dobrá, vykonám ji.
12: Kdy?
13: I hned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
12: Ujednáno.
15: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
13: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
15: Ano.
13: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
15: Ano.
13: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
15: Ano.
13: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
15: Co?
13: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartu?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliv.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik, jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: No, odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, to je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno, vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jen jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix.
4: James Fix. Vy jste pan Passepartout. Sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
3: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
4: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
3: Jaké pak?
4: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
3: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
4: Právě.
3: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
4: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
3: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
4: Což pak pán nikdy neopouští loď?
3: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dostavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
4: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40 letý?
3: Ano.
4: Urostlé postavy?
3: Ano.
4: S nápadnými licousy, které vroubí jeho přísnou tvář?
3: Ano.
4: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
3: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
4: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Ne, pana Fogga jsem nikdy neviděl. Za to jsem si důkladně zapamatoval popis, uvedený v zatykači na pachatele loupeže v anglické bance. Stuart, policejní ředitel Scotland Yard, Londýn stop. Vaše podezření potvrzeno stop. Zloděje Fogga stopují stop. Zatykač pošlete do Bombaje stop. Podepsán Fix detektiv stop.
3: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
5: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb.
1: zemřel Rádža Bundelkunský.
3: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
3: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
3: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
3: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi.
5: Podívejte, kněží snímají závoj.
3: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
4: A slovíčko, příteli.
3: Ano.
4: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
3: No a co? Jsem ve výpovědi.
4: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
3: To snad ne.
4: A záleží jenom na vás.
3: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
4: A teď to nejde.
3: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
4: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
3: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
4: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
3: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
3: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
3: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
3: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme. Přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
4: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
4: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen všeho.
4: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
4: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
4: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
4: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
4: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
4: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
6: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Paspartu!
6: Udeřte čelem o zem!
4: Dáv ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
3: Pomozte mi, omdlela, ale teď rychle pryč!

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou?
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu.
3: Jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
6: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
6: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
6: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
6: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete. Shromážděno 200 mužů.
7: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
5: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubče.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
6: Vždyť irkutský velkokníže
7: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně. Jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčilo dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova.
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům. A vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka. No ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám. Vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysokoprevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš,

0: provázet?
1: Ano, ráda, pane.
2: Nejspíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.
3: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
4: A proč si to myslíte, Blaunte?
3: A rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimirem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
4: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
3: Až jsme se dostali do jakési díry.
4: Kolivan se to tu jmenuje.
3: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
4: S redakcí Deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
3: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
5: Pánové jsou cizinci?
6: Proč tě to tolik zajímá?
7: Mluvte s ním zdvořileji.
6: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
7: Jděte. Ano, my jsme cizinci.
5: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
5: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
3: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
7: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
5: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
3: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
5: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
3: Těší mě Blount. Stop.
7: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
5: Budu šťasten, pane.
6: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
7: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
5: Ano, pane.
7: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy... Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
5: Zauralí.
7: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou lupě lupičů.
6: Jak to víte u čerta?
7: Díval jsem se z okna, příteli.
6: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
7: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
5: Jak si přijete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
6: Proč to?
5: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
8: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
7: Pane poručíku!
8: Jsem kapitánem.
7: Ne.
9: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova.
7: Oh.
9: Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
3: A když vás prozradím?
9: Ogarev mě nechá popravit.
3: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
7: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
9: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
6: Co pak by s námi mohl udělat?
3: A proč?
9: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
3: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
6: Ano.
3: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
6: Ano.
3: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Žoli...
7: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
10: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci.
0: nezbývá, než zmáčknout.
10: A můžu vás

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.